0: Zdar, jsem Sergej B. a posloucháš Rádio Spin.
1: Jsem sám, když chodím tmou, hledám lepší místo, hezčí místo, hledám vlastní kout. Jsem sám, když chodím tmou, havran potřebuje vlastní místo, který mu zaplní kout. Jsem sám, dávno se mnou nejde.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt synko.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
1: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
2: A to tady myslí za hráničku. Uklíš kamarinova bratra?
3: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
2: Erin, tu to balákou.
0: Kámo.
2: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně. Drž mě na plátku.
0: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
1: Přesně tak, každopádně Kristofe, jaká by byla tvoje hláška?
0: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
2: Koupil ti lístek?
1: No tak jo, tak se
2: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádiu Spin. Tak čas, čus.
4: Dominik Musil a Kristof Šveb. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Přejeme všechno nejlepší.
1: No a všem u Rádia Spin přejeme krásný dobrý ráno.
0: Jo! Good morning.
1: Já mám tady na začátek dneska jednu takovou hudební novinku, ale od tý si řekneme až za pár minut.
0: To je tajemný člověk, ten dom, to je hrůza.
1: Ne, budu prozrazovat víc.
0: Ok, tak se mnou se podíváš na ptáčka. Takhle bych to nechal asi.
1: Bojím se, až přijde reklama, ty vole. Každopádně my tě pozveme taky na After Dark Summer Fair.
0: Yes, zahrajeme si poznávačku.
1: A taky Celebrity Voice Lip.
0: Ale nejdřív mrknem na co?
1: No, na počasí.
0: To bylo úplně unizono, slyšel jsi to?
1: Ne, hlavně to bylo takový úplně unavený, ty vole, protože v noci bylo 25 a věřím tomu, že nikdo se prostě dneska v noci pořádně nevyspal.
0: Já si taky myslím, že pokud vyloženě nebydlíš někde v podhůří Šumavských hor a...
1: Nebo ve sklepě,
0: no, tak by to asi bylo v pohodě. Každopádně už teď je po celé České republice průměrná teplota 22 stupňů Celsia.
1: Je to odporný, každopádně já už se bojím cokoliv hlásit, ty vole.
0: Já taky.
1: Už jako 3 dny slibuju, že bude pršet, nebo respektive norové to slibujou celý 3 dny.
0: No?
1: Ani kapka, aspoň teda v Praze teda.
0: A nic, že?
1: Vůbec. Každopádně no akorát... dneska je tady hlášený dešť od rána do večera.
0: Já to vidím.
1: Uvidíme.
0: Středočeský kraj a Praha hlásí slavý přehánky. No tak já nevím. Já co si o tom mám myslet jako?
1: Hele, nevím, tyba, jakože odpoledne čekají teda sice přehánky a 31 minimálně teda jako v Praze a k večeru už by to mělo snad spadnout aspoň na 26.
0: Tak doufejme.
1: Snad.

0: jak to děláme my.
1: No, děláme to dobře. Snad teda. To se dozvíme dneska.
0: Ano, to se dozvíme dneska, až půjdeme za Romanem. Zdravíme.
1: Každopádně ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dom a Kristofem, my se jdeme podívat na první novinky. Dneska totiž vychází nová hudba od Gufrau, který opět spojili síly s Marie April a vypadá to na slušnou hitovku.
0: Jo, tak známe samozřejmě všichni tenhle ten song.
1: Nicméně, proč to promuju já a ne Roman? Protože já mám k tomu jednu takovou... No, Roman miluje Gufrau,
0: já
1: to
0: vím,
1: jako všichni. Každopádně,
0: já
1: mám k tomu jednu backstory, protože je to pár týdnů zpátky, co si Roman vzal jako dovolenou z vysílání. Říkám, no tak jako, co máš v plánu prostě, jedeš někam nebo tak, on, že ne, že jo, Hugo pozval na natáčení klipu a že v tom klipu bude hrát.
0: Ne, a to je tenhle ten klip?
1: A to bude ten klip, který právě dneska vychází. Takže jestli chceš vidět Romana mezi šestnáctkama, tak rozhodně buď dneska ready, protože myslím si, že třeba jako v šest večer to vyjde.
0: Stopro si to pustím, kámo, stopro.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Ja. Rádio Spin ve tvých uších, máme Ole, máme tu čtvrtek, 6. srpna, svátek má Oldřiška, takže všem Oldřiškám ještě jednou všechno nejlepší a jdeme se pomaličku, ale jistě přesunout na naši poznávačku, kde hádáte vlastně cokoliv, že? Tam může být úplně cokoliv, tam může být film, tam může být seriál, tam může být hudba, kapela.
1: Je to tak, může tam být cokoliv, co má zvuk? Hmm? Může tam být, můžete klidně hádat třeba model letadla podle zvuku.
0: Motel.
1: Klidně i motel.
0: Jestli máte nějaký oblíbený motel, tak nám to hoďte do apky. Každopádně dneska to nebude motel, dneska to bude tohle.
2: Dobrý, funguje to.
1: Jako znělo to docela ostře, takhle na začátek.
0: Ty ono, a je to těžký, kámo.
1: No tak jako podle první ukázky by to mělo být vždycky těžký.
0: No to doufám, takže pokud jako máš nějakou představu o tom, co by to mohlo být, tady těch pár výstřelů, které fungují očividně, tak 210, 32, 30, 30, to tam říká.
1: Celý, jak jste prostě přetlumočil, ty vole.
0: Ano, to je vlastně ve zkratce celá ukázka. Pár výstřelů, které fungují. Takže 210, 32, 30, 30, dej nám to vědět, nebo do naší mobilní apky. Pustíme to ještě jednou, nebo...
1: Jo, ještě jednou.
2: Dobrý, funguje to.
0: A nevíš nic.

0: Rádio jste ve tvých uších, čtvrtek 6. srpna a my tady řešíme jednu takovou patáli, a sice poznávačku.
1: Je to přesně tak. No a zatím hádáte neúspěšně.
0: Zatím neúspěšně, já to chápu, protože podle téhletý ukázky...
2: Dobrý, funguje to.
0: Bych si to asi taky úplně nespojil, stejně jako si to úplně nespojil třeba Michal.
3: Ale já si myslím, že to není Kill Bill. Hlas mi to připomněl, víš?
0: Hlas. Kill Bill, ten to bohužel dneska není.
1: Není to Kill Bill, no, ale tak jako na druhou stranu, hele, ty výstřely jako tomu dávají trošičku jako...
0: Chápu, no, že to
1: trošičku
0: svádí.
1: Trošičku ten vibe na druhou stranu v Kill Billu vyšlo hlavně o meč, že jo?
0: To je taky pravda.
1: A vodos hustej, od Hattori Hanza.
0: Ano, každopádně. Poznávačka číslo 2, jo, mám tady ukázečku.
1: Tak pojď.
0: Zaposlouchej se, teď to bude trošku jednodušší.
4: Ne, počkej, co to dělám, zítra máš ten zákrok, nesmíš pít.
5: Tak to vypijeme pak.
4: Já zítra žádný zákrok nemám, proč pak? Vypiju to hned.
0: Geniální dubbing toho pana Brouska tady prostě.
1: Já hlavně miluji, jak prostě jako Češi si hrajou s těma intonacema, tyba, jako, že Češi fakt jako dokážou skvěle nadabovat německý přízvuk, dokážou skvěle nadabovat ruský přízvuk, ale tady vlastně jako musím říct, že je spoustu lidí, kteří měli jako německý přízvuk v tomhletom filmu a vlastně jako u všech se to dodrželo naprosto perfektně, ale máme tady taky ukázku číslo 3.
6: A my tuhle válku vyhrajeme, protože máme nejlepší vojáky. A ještě je zdokonalíme. Budou neporazitelní.
1: A tady si myslím, že by to jako mohla být dobrá nápověda. Jako vojáka, který se prostě zdokonalil. Já si myslím, že takovej existuje jenom jeden.
0: Je to tak? Takže film, ve kterém se zdokonaluje nějaký voják.
1: Přesně tak. A je tam taky nějaký asi pravděpodobně souboj, nebo respektive válka s Němcema.
0: Mm-hmm. A spoustu lidí s německým přízvukem. Takže pokud víš, 210, 32, 30, 30... Slyšíš to, Dome, tu krásnou
1: výslovu?
0: Ano, tak tady. A nebo naše mobilní apka, o kterou se stará Dom, tak aby tady den tak neseděl, ne, a nelenivěl, tak mu tam pošli taky nějakou hlasovku.
1: Jo, pošli mi hlavně správnou voiceovku, protože za chvilku už bychom to měli rozlousknout.
0: Yes, sir, nechte se zatím nechat pozvat tady na Spintalk.
7: Spintalk.
8: Všechny ty věci, které se dějou tak strašně rychle, že my je vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako... Mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
9: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
8: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Mane Ose a Kuhmat.
9: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
8: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no, všichni ty lidi, s kterýma se bavíme, se kterýma děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty, jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
10: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrau se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: hezká písnička.
1: No, nevím.
0: Já nevím, jako
1: já originále... jsem zastánce originálu a tahle tam mě vždycky štvala, už jenom kvůli tomu, že jsem to pořád měl na TikToku jednu dobu.
0: Kámo, ale počkej, mě hrozně baví k tomu originálu, mě baví videoklip. Já nevím, jestli jsi ho viděl.
1: Je skvělý, jak se tam malujou, že jo, postupně.
0: Jestli, ale oni tam fakt jako zapadnou do toho pozadí, podle kterého se malujou. Fakt je to jako naprosto dobře, dobře na udělaný videoklip.
1: Přitom ta Borka v tom klipu by vůbec nepotřebovala kamufláž, protože já jsem si vždycky myslel, že to je Katy Perry. A ona není.
0: Není, no.
1: Ale pojďme zpátky od tyhle písničky, která se jmenuje Anxiety, k tomu, že si musíme vyřešit naši poznávačku, ve který jste dneska hádali třeba tohle.
2: Ne, počkej, co to dělám? Zítra máš ten zákrok. Nesmíš pít.
3: Tak to vypijeme pak.
2: Já zítra žádný zákrok nemám. Proč pak? Vypiju to hned.
0: To je prostě německý, ty vole. Každopádně hádali jste taky podle týhletý ukázky.
4: A my tuhle válku vyhrajeme, protože máme nejlepší vojáky. A ještě je zdokonalíme. Budou neporazitelní.
0: A je fakt, že neporazitelný ten voják, který ho tam vylepšili, byl. Tak jak jste pochopili, jde teda dneska poznávat se o film, ve kterém je voják, který se vylepšil a také je tam spoustu Němců. Já si myslím, že tady je to víc než jasný, ne?
1: Přesně, je to Zachraňte Vojna Ryana. Jdeme domů. Ne, vůbec ne. Pojďme se podívat za Pedrem, co typoval.
5: Zdarec, tak to nemůže být nikdo jiný než Kapitán Amerika.
1: Kapitán Amerika, jo.
0: Kapitán Amerika, jako... to je prostě teoreticky.
1: Co kdybychom to zkusili zkonkretizovat, co třeba Pajky?
6: Je to Kapitán Amerika.
1: Který? Ha!
6: Občanská válka.
0: Tady je to pade na pade, ale úplně nejvíc přesně, kdo to mohl hrát, tak byl Zachy s jeho manželkou.
7: Star, tak to je Kapitán Amerika, první Avenger.
1: Já si myslím, že to takhle můžeme krásně uznat, je to win-win, správná odpověď.
0: Je to tak, je ale to mě tak. Tam, Kristofe, něco ještě chybělo.
1: Chceš tohle?
0: Jo, potřebuju to, prosím.
1: Dominik právě začal salutovat tady. Skvělý, Dome, skvělý.
0: Stoupnul jsem si.
1: Kdybych měl obsazovat český Avengers, tak Kapitán Amerika, ty přesně nebudeš, Dome.
0: Přesně tak, tyhle, Kapitán Amerika s Bachorem nemůže být Kapitán Amerika.
1: Ale tak náhodou.
0: Ale jakoby co jaký mám, podívej.
1: Že bys byl třeba, víš, Kapitán Horní Dolní, nebo tak něco, Kapitán Lhota.
0: Kapitán Pivo.
8: Nevěřím nikomu, nevěřím.

0: Protože je léto, tak samozřejmě k létu patří taky pořádný odpočinek po práci, ale nejen takhle nějaký odpočinek, jo? Protože v zimě, když prostě přijdeš z práce, tak si lehneš, vemeš si na sebe deku, dáš si zelený čaj pěkně japonský. No a k tomu si pustíš něco hezkýho v telce.
1: A sušenky si tady k tomu ještě vezmu nebo něco.
0: Máslový.
1: No.
0: Jenomže v létě prostě patří, nebo k létu patří party.
1: To je pravda,
0: no a
1: to je pravda.
0: Taková party teďka jezdí po celé republice. Je to taková prostě jako party na kolečkách.
1: Dome, počkej, ale to je něco pro mě, pověz mi víc.
0: Prosím tě, tuhleto party má na svědomí Mike Traffic.
1: No, be, legenda.
0: Legenda, absolutní. Mike Traffic jezdí se svým projektem Afterwork Summer FR po celé republice, nebo respektive takhle. Má tam 13 zastávek, už je zhruba v polovině. Jo? Nejbližší zastávka vás čeká příští týden Mělnice a taky v Příbrami. No, ale co je důležitý, že on tam není sám.
1: Ne, počkej, on tam má ještě někoho doma?
0: On tam má třeba taky Oriona.
1: Pověz mi víc.
0: Dál s ním jezdí třeba taky Ners. A dál s ním jezdí třeba taky Double Jair.
1: Fakt jo. A ne Noir?
0: Noir taky. Každopádně, ale to není všechno, protože k té zimě jsme si říkali, že patří sušenky.
1: No, ale
0: v létě patří prostě jako dobrý žrádlo.
1: To je pravda, jako něco takové pěkno na podvečer. Počkej, a to jako Mike Traffic taky může nabídnout, jo?
0: To si píš, že to může nabídnout, kámo, protože Mike Traffic má takový jako restaurace. Jemenkou třeba, nebo
1: tak, a to tam jako bude takový jaký popapek, jo?
0: A on to vozí sebou, kámo.
1: No tak počkejte, ale naprosto skvělá, je skvělý info.
0: Takže jestli chceš pořádný mejdan a k tomu fakt jako chálku jak prase, tak ti doporučuji se kouknout na radiospin.cz na projekt Afterwork on Tour a najdi si tu svoji zastávku.
1: Tyjo, Dome, já si myslím, že se na to hnedka půjdu podívat. Já jsem teda otevřel tady, protože jsem fakt navnadil. A vidím tady potom ještě Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín, Hradec Králové. Ty jsi vůbec nevymýšlel, že to je všude blízko?
0: No není, kámo, ale počkej, toho 9.9., kámo. 9.9. ochutnáme. O čem je Afterwork Summer FR v Praze.
1: Tak tam skoč, my tam s Domem budem.
0: Yes, potkáme se. Mňam.

0: Mám pro tebe otázku takhle na 6:34 ráno.
1: Povídej.
0: Víš, jaká je výhoda toho být tlustý?
1: To nevím, kámo.
0: Že můžeš soudit tlustý lidi beztrestně.
1: Super.
0: Každopádně, dneska máme 6. srpen, čtvrtek, svátek slaví Oldřiška, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Čerej. No a my se jdeme v rychlosti podívat na to, jak ten čtvrtek, 6. srpen, bude vypadat venku.
1: Mm-hmm. Když se na to tak dívám, tak po celé České republice je už teď průměrná teplota 22 stupňů, pořád to platí. Je to ošklivost, co si budem, je tam ulepeno, vůbec se mi nechtělo vstávat, protože prostě venku bylo vedro, když jsem měl otevřený okno.
0: A každopádně... protože jsi byl přilepený k posteli, protože jsi se v noci potil jak prase,
1: právě,
0: to znám, kámo.
1: Právě, je to hrůza. A to já jsem hubený, tyjo. Ale... Dostal dis. Každopádně, co se těch odpoledních teplot týče, tak ty vystoupají někam k zhruba 33 stupňům Celsia, přičemž zase mi ten model tady hlásí, že tady budou slabý přeháňky. Já mu nevěřím.
0: Já už nevěřím. Taky ne po tom, co slibujete.
1: Proto to od téhleté chvíle už nebudu zmiňovat, že budou slabý přeháňky. A já se vsadím, Dominiku, o co chceš s tebou, že ty slabý přeháňky dneska budou, když to nebudem říkat.
0: Jako já si myslím, že jo, ale vidíš to, Norové, jaký jsou to slibotechniky?
1: No, já to vidím.
0: Sliby a nic toho.
1: No právě, pojďme se radši podívat na dopravu.
0: A je aspoň trošičku přesnější. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady žádný velký špatný nevidím, tady dost pravděpodobně dorazíš na čas, pokud nezaspíš, anebo pokud prostě se nezastavíš na nějaký křižovatce na semaforu. Co se dálnic týče, tak D1 trošičku poskakuje před Brnem, a to zhruba tak někde už od Popovek, takže tam určitě počítej s lehkým zdržením, a stejně tak s lehkým zdržením počítej i na D7 před Prahou, ale jinak je to úplně cajk.
1: Já teda nemám co hlásit, protože Praha je úplně fresh. Jediný, co to vidím, tak je taková maličká kolona, mělo by to být na Novopatský, to znamená Pražský okruh, že jo, za Černákem, tam si teďka postojíš 6 minut, jinak je to všechno úplně fresh. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávě vědět na 210 32 30 30.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Krásný dobrý ránko, ještě jednou, máme tu čtvrtek 6. srpna, 6 hodin 40 minut k tomu a jdeme si dát naši hádanku Celebrity Voice Flip.
1: Přesně jenom tak a jenom tak na začátek ti vlastně připomeneme, o čem tato ta hádanka je. Je to naprosto jednoduchý. Dostaneš tady do éteru zamotaný nos nějaký známý osobnosti, no a podle toho zamotaný nosu hádáš, kdo by to asi tak mohl být.
0: Hmm,
1: no
0: tak
1: a
0: se na to
1: kdo
0: pojďme
1: to bude dneska, pojďme na to.
0: No kdo? Tak kdo to je?
1: Kdo by to asi tak
0: to Já bych to nechal bez nápovědy, prostě.
1: No tak jo, ale já si myslím, že hlas mluví za všechno.
0: Jo, to tak bývá, že hlas mluví, Dominiku. Dám si to ještě jednou. Tak chcem slyšet ty správný tipy. Pojď na nás, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, aby Dominik tady doma seděl a nepochodoval a nedíval se tady spoza skla na to.
1: Koukám,
0: tady...
1: jestli už prší konečně.
0: Jo.
1: A kdo?
0: Kdo?
1: Kdo?
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 6 hodin a 44 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a hádáš, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Slipem?
1: To už nemůže být víc očividný. Dnešní Voice Slip zní nějak takhle.
0: Krištofe, víš, co já bych chtěl?
1: Nevím.
0: Já bych rozhodně chtěl být majitel tohoto kouzelného hlasu.
1: To chápu. Jako být majitel tohoto hlasu, tak se taky válím někde na Floridě. Tě.
0: Ale co bych taky chtěl, tak je to mít kapitál na svůj vlastní projekt.
1: No to rozhodně.
0: Kámo,
1: jejda.
0: Jako, mít kapitál si myslím, že je vlastně jako extra výhoda v dnešní době. Každopádně tenhle ten týpek má všechno z toho. Má kouzelný hlas. Je to majitel a má kapitál.
1: No a do toho, když nebudeš dávat pozor, tak ti zaklepe na dveře s účesem jako Dominik.
0: A to rozhodně chceš, ty vole. Mít prostě před dveřama vejce.
1: Já si myslím, že už to nemůže být víc očividný, takže tady je ten voice clip ještě jednou. A pojď na nás s těma správnýma odpověďma 210 32 30 30, anebo?
0: Mobilní aplikace Rádia Spin. Nezapomeň na to.
2: Správně. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia.

0: Stále posloucháš Radio Spin s tebou Krištof a taky Dom a je na čase si to tady celý provalit.
1: Je to přesně tak. No a co budeme provalovat?
0: No toho majitele, ne?
1: Majitele? Tohle toho zamotaného hlasu.
0: Majitele, přesně tohle z toho zamotaného hlasu. A přesně tou otázkou bylo, kdo to je?
1: A taky jsme věděli, že má kapitál na svoje vlastní projekty.
0: A že chilluje na Floridě.
1: Ale to jsme neřekli, ty vole.
0: To jsem řekl.
1: Fakt to řekl.
0: To jsem řekl, kamaráde.
1: Ne, ty si totiž řekl, že má stejně tak hezký účes jako já.
0: To taky. A předtím jsem řekl, že bych chtěl jako on být na Floridě.
1: Jo, tak já bych záviděl.
0: No každopádně už si asi pochopil, kdo to je. Každopádně jdeme se podívat i za váma. Třeba tady za Jakubem se podíváme.
2: To je Zoot. Podle mě je to Zoot.
0: Podle tebe je to Zoot. No, OK, dobrá. Tak se podíváme ještě za Martinem.
3: Je to Robin Zoot.
0: To Robin Zoot. Co apka, Dome?
1: Mobilní aplikace Rádia Spin má napsanou textovku od Karol.
0: Ne.
1: A já vím ty textovky prostě, ale Karol píše: Zdravím, myslím, že to byl hlas Robina Zoota.
0: V těch sluchátkách to zní ještě líp.
1: Tak, no tak nemůžeš dopadnout, protože nevíme, jak zní tvůj hlas, tak to prostě jako bereme po svém.
0: Je to tak, je jednodušší tam poslat tu hlasovku. Každopádně ano, je to win-win pro vás. All I do is win-win-win, no matter what. Got money on my mind. No a tak krásně nám to vyšlo, že hnedka teďka si dáme jednoho Robina Zootečka českou floridku. 3, 2, 1.
4: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Švehlík.

0: Je to takový napínavý.
1: Ole, to je radore, to je.
2: Tak já si v tom mikrofonu mluvte.
3: Zní, kdyby se tady objevil Antonio Banderas se svým koloboukem a mečem.
1: To víš, to jsem já, takže ty posloucháš Radio Spin. Čtvrtek, 6. srpna. Svátek má Oldřiška.
3: Teď už to zní, kdyby jsme tady tancovali tango.
2: A co já tady dělám taky jinýho?
3: No tak jako tancuješ tady tango se šavličkama a s
2: mikrofonem. To je taky pravda, ano.
3: To ti docela jde vlastně.
2: Každopádně jako. Máme tu 6 hodin 57 minut k tomu a jdeme, stihli jsme to hodně, viď?
3: Přesně tak. Stihli jsme tě pozvat na Afterwork Summer FR. Často to FR, že?
2: Já doufám, že jo, já to tak vyslovuju, takže se na to neříkáme celou dobu blbě. Ale stihli jsme i Voice Flip, stihli jsme i Poznávačku, a sice Robina Zuta a Kapitána Ameriku. No a to jediné, co nám teďka pořádně zbývá, je rozřešit tu kardinální otázku, Dome.
4: Bude pršet, nebo nebude pršet?
2: Hej, skoro synchro, dobré.
3: Vlastně jako docela dost synchro, každopádně takhle. Norové, ačkoliv prostě jako hlásají už týden, že bude pršet, tak i pro dnešek hlásají déšť, ale my tady máme jednu dobrou zprávu.
2: Je to tak, já jsem zavítal do apky a slečna Eliška nám tam napsala:
5: úspěšně hlásím, že v Českých Budějovicích momentálně začalo pršet, tak snad se taky dočkáte.
3: Já doufám, že to z těch Budějic nebude foukat jako na východ, že to prostě bude foukat jako nahoru, takže doufám, že během toho dnešního dne se aspoň, nevím, hodinka, dvě prostě ten déšť objeví a zaleje
2: se. Každopádně, když se ještě podívám na radar, tak je pravda, že v Budějovicích prší a nějaký bouřky tady vidím taky hlavně v kraji Vysočina, takže tam opatrně deštníky sebou.
3: Bacha na ty Budějovice, protože proč? Tady je dost často od Romana bylo vyčítáno, že říkám Budějovice, ale jsou to Budějice.
2: Já vím, že jsou to Budějice. Budějice.
3: Proč říkáš Budějice?
2: Protože jsem měl spolužáka, který říkal vždycky Budějice a já jsem z Budějic. No. Bez toho Ička tam dokonce. Mě to strašně štvalo. Takže jsem začal říkat
3: prostě
2: schválně,
3: jako zařek, jo, že budu říkat Budějovice.
2: Takže jsou to Budějky.
3: Pardon, na jich.
2: Tak.
6: Spin Radio.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkus

0: Smí svátek má dneska Oldřička, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a máme taky něco málo po 7 hodině ráno, tak co máme v plánu na další 2 hodinky?
1: No tak co máme v plánu? Hele, já jsem nestihl toho ptáčka vyřešit, jo, tady tu hočku zpátky, tak já bych se k tomu možná teďka vrátil trošku.
0: A ok, tak se za pár minut podíváme na ptáčka. Já tady mám taky ty... Já tady mám taky týpek, který se vřítil do průšvihu se svojí, teď už pravděpodobně teda asi bejvalkou.
1: Dobrá, a když jsme byli u těch ptáčků, tak potom si dáme ještě jedny zmatený včely a takovýho trošku hlupáckýho majitele.
0: No, okay, takže tady budeme mít takovou trošičku lekci zoologie.
1: No jasně.
0: No a taky budeme počítat, doufám teda, ale počítat bychom měli dneska v náš prospěch, tak doufám, že se do toho zapojíte.
1: To se těším, pak nás říká teda pravda nebo lež v mojí režii, jo? Dneska je super téma, musím říct.
0: Tak to ještě neprozumím.
1: Já to neříkám, neboj, já prosím tě, já mám jazyk za zubama, v pohodě.
0: Pajky apeluju na tebe, včera nám to fakt jako šlo, takže potřebuji, aby si dneska když tak cinknul znova. Každopádně čeká nás taky hra jeden na jednoho, ve který pro tebe máme i dneska tričko Rádia Spin, samozřejmě.
1: No, a já už tady míchám mešápek, tak ten si dáme taky.
0: No, takže takovýhle bude čtvrtek ve Spin ráno, tak zůstaň teda u Rádia Spin.

0: to je rozjezd. Miluju tu písničku, kámo. Miluju to. Každopádně, ty dál posloucháš Radio Spin. S tebou je samozřejmě Krištof a ještě tu sedí, jak se jmenuješ? Počkej, já jsem nějak...
1: Robin Zoot z Lipčic, jakože?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak no, se mi jenom přijít na jméno, jako jo.
0: Promiň.
1: To si budu pamatovat.
0: Ne, já se ti omlouvám, já se ti fakt omlouvám doma.
1: A v pohodě, já jsem na tebe tuhle taky zapomněl, že tady seš.
0: Hele, to je pravda, jako, to je pravda. Každopádně, hele, dobře, já ti to možná vykompenzuju tím, že tě někam pozvu, protože, pamatuješ si hru Kingdom Come?
1: Jako pamatuju, ale nehrál jsem jí.
0: Fakt jo, nehrál jsi?
1: Ne.
0: Ty jo, škoda, dej si to, je to fakt skvělá
1: ani
0: věc.
1: Ani jedničku, ani dvojku, ale jako některý ty hlášky jsem slyšel.
0: Chápu, tak abych uvedl na správnou míru toho ptáčka, jo, kterýho tady probíráme, tak samozřejmě myslím tu postavu, jo, tu postavu pana ptáčka, který tam je a kterou v originále dabuje Luke Dale. Tak tenhle ten týpek, jo, kterého ta hra samozřejmě proslavila,
1: jasně,
0: tak otevírá na Pražských Vinohradech vlastní hospodu. Jo, s názvem Nobleman, taková celkem anglicko-česká hospoda, budou tam i český jídla, protože borec pozor, on žije v Praze,
1: jasně,
0: má normálně za manželku Češku a říkal, že třeba svíčková, že to je fakt jako top jedna jídlo, co může být.
1: Kámo, svíčková
0: naprosto
1: je život,
0: chápu.
1: Prostě.
0: No jasně, já jsem viděl, že s tím žrádlem u tebe uspěju, kámo.
1: Ale spíš si říkáme, proč se to teda nemenuje u ptáčka, když to byl pan ptáček.
0: No, protože by to muselo být potom středověký a to není ono, že jo? On tam právě bude takhle podávat jako český jídlo normální a do toho to bude kombinovat i s anglickou kuchyní, že třeba v neděli bude taková ta jejich pečeně.
1: Anglická pečeně, co je anglická pečeně?
0: To by mě taky zajímalo, ale vypadá to krásně, nevím, co je vevnitř, ale najdi si to, vypadá to fakt dobře.
1: Tak to si to najdu, jsem zvědavý, protože Angličani vzhledem tomu, jak jedí puding, tak se trošku bojím toho, jakou mají pečení.

0: 7 hodin a 16 minut, ty posloucháš Rádio Spin s tebou je dál. Domno a pozor, na mě včera vyskočila na sockách zpráva o psech, a sice to, že pes si umí spočítat pamlsky. Co?
1: Nic mě vynechal, tak já nebudu mluvit.
0: Tak ty si zapomněl, jak se jmenuje zase, takže...
2: No,
0: no dobře, takže ještě jednou. 7 hodin 16 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin s tebou je Krištof a...
1: Kdo?
0: Krištof Adam.
1: No dobře.
0: No a na mě včera na sockách vyskočila zpráva o psech, a sice to, že pes si umí spočítat pamlsky. No a logicky, když ho teda jako tím pádem ošidíš, protože vidí, že má v ruce toho víc, než mu to dáváš, okay, tak je samozřejmě uražený. Ale počkej, my bychom z toho mohli dneska vymyslet téma, protože no, každý si rád určitě něco přepočítává, jestli ho náhodou nikdo neošidil. Že?
1: Samozřejmě.
0: Hele, já jdu třeba s pravdou ven. Já vždycky, promiň, jsem tě kopnul, já vždycky, když si koupím nuggetky, tak si je prostě musím přepočítat.
1: To dělá hodně prostě... lidí a naprosto to chápu. Takový ten jako fakt rychlej check toho, jestli tam mám všechny ty burgery, jestli tam mám ty omáčky, jestli tam mám hrancle. Naprosto to chápu.
0: Přesně tak, ale jednou se mi stalo, a teď pozor, že jsem si koupil 9 nuggetek. Normálně jsem je otevřel, bylo jich tam 10 brach.
1: No jaký.
0: A mě to úplně jako zlepšilo prostě jako celý ten den, který jsem prostě jako neměl ten den úplně nejlepší.
1: No tak to tě neošidili, ale to je dobrý.
0: Neošidili.
1: Já jsem si třeba teďka takhle objednával pizzu, ne? Má jakože přes kurýra, takhle jsem si to vzal a říkám, tyjo, vezmu si k tomu a tam bylo něco takový jako chlebík nebo něco s takovou kebabovou příchutí. Říkám, super, dám si to. Víš, co se stalo?
0: Mm-mm.
1: Přišel mi jenom ten chlebík. Bez pici a měl jsem takový maličký chlebíček.
0: Ale kámo, já se asi tohle stalo, jsem si domů objednal prostě jako z fast foodu jako meníčko a přišlo mi bez burgeru. Jako, jako stát se to může, takže někdo tě ošidit samozřejmě může. Každopádně nás by dneska ráno zajímalo, jestli si takhle právě kvůli tomu něco přepočítáváte nebo ne. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, jestli si pravidelně přepočítáváte věci, které dostáváte.

0: Radio Spin ve tvých uších, čtvrtek 6. srpna, máme něco málo po čtvrt na 8, respektive něco víc, no, 7.
1: Konkrétně 7.22.
0: A Dominik tady nakousil takový zajímavý téma, protože jsme se začali bavit o tom, jestli vás někdy někdo ošidil. Jo, jestli si přepočítáváte všechny prachy, jestli kontrolujete všechny balíky, všechny věci.
1: Hranolky v balíčku,
0: přesně,
1: a tak dál, a tak
0: všechno.
1: Dál.
0: No a do debaty nám přispěl Petr, ale ten to má trošku zajímavější, jo?
2: A hlavně prachy přepočítávám.
1: Tak jistě.
2: Ale taky mám jeden takový příběh. Hmm. Hele, my jsme, paní vždycky objednává nákupy přes rohlík nebo košík a minule nám přišel nákup, čověče, tak jsme to tak jako podle toho dodacího listu kontrolovali. A my tam měli prostě o nějaký zboží víc, ale jako třeba, já nevím, třeba za 1500 víc, jo. Hmm. Takže jsme volali na tu zákaznickou linku, že nám asi dal o dvě tašky víc. A oni nám řekli, že to je sice fajn, ale že už to od nás nemůžou vzít zpátky, že si to máme nechat jako bonus.
1: To je super.
0: Dome, to je něco pro tebe.
1: Jako to je mega pro mě, to je pro toho hamouna. Z Vysočan.
0: Ne, ježiš, tohle to je skvělý, Petře, jako to muselo strašně potěšit. Já si pamatuju, když můj spolubydlící tak jezdíval taky takhle rozvoz jako jídla. Mm-hmm. A občas se stalo, že to někdo nevyzvednul, nebo že řekl, ale tohle to není moje, a mu to prostě zbylo, že jo. Mm-hmm. A kam to má zavíst jako zpátky? Nemůžeš to zavíst zpátky do té restaurace, takže on jako vždycky takhle večer přišel, víš, takovou tou kabelou, jak se to říká, tady je to na zádech, prostě takovou to taška, že jo, má nějakou jirská.
1: Jako nůše.
0: Nůše taková, no vlastně, jakoby jo.
1: S krasnou.
0: No, dejme tomu, no, jo. Prostě kabela taková. A občas se fakt stalo, že přišel a dnesky říká, něco pro vás mám, kluci. Ježíš, to bylo tak krásný, ta picoška prostě, víš. My jsme byli ještě na intráku, chudí studenti, a takhle v 11 večer prostě přijel a najednou žraso.
1: Já tak nevím, jestli nezačnu dělat kurýra, ty vole.
0: No já bych to zkusil být tebou, určitě ti hodně zbyde. Ne, Dome, nedělej to, prosím tě, už ti ta židle sotva unese.
3: Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky.

0: 7 hodin a 27 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Krištof a taky Dom, vidíš, tentokrát jsem tě dal na první místo.
1: Ještě na první, ne, to zase nedělej kvůli mě, že by se zdával naposled, to ne.
0: A ne, tak jako.
1: Myslím na sebe, buď trochu sobec, Dome.
0: Každopádně, my jsme tady nakousli pár minut zpátky téma o tom, jestli vás někdy někdo ošidil nebo neošidil a měli jsme tady Petra. Petr prostě naopak prostě jako dostal nějaký nákup navíc, ale Michal si myslím, že z této storky, kterou se nám tady svěřil, tak se dlouho neprobere.
2: Představ si, že my jsme si s Leonkou, s manželkou objednali burger menu, ne? Burger a cheddarový kuličky. Všechno tam sedělo a když přijel ten kurýr, tak jsem viděl, jak měl majonézu v koutku huby. Počkej, hej, tak jsem to od nich vzal. Předtím jsem musel vzal ten hamburger a přísahám ti, že byl na kouslej. Do něj kousl. Říkám, proč máš majonézu v kusy? A on mi pak říká, já hlad.
1: Chuda, teď jako je mi ho trošku líto, že on hlad, ale ne, to se prostě nedělá, promiňte, to je hrozný, ale fakt jako super, si toho všiml ten Michal, že jo?
0: Jako je to hustý, no, každopádně já takhle kolikrát si kontroluji, když mi takhle přiveze kurýr jídlo, jestli náhodou ta náplast na té tašce není jako rozlepená nebo porušená, aby by třeba právě jako takhle neujídal úplně přesně stejně jako Michalovi, akorát prostě třeba hranou čičky.
1: No já to chápu, co se stane, člověk má prostě hlad, ale musí to zvážit, že jo?
0: Teď jako si představ, že by to na to Michal přišel až doma, že by prostě otevřel tu krabičku a tam ten
1: nakouslej burgřík, mňám, delikateska, stejně jako...
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jdeme se podívat na to, jak to vypadá v tuto chvíli na českých silnicích. Co se regionu týče, tak v tuto chvíli se bourá v Budějcích, a to na Nádražní ulici nebo v Nádražní ulici, takže tam určitě pozor. No a co se dálnic týče, tak tady trošičku štosenk na D1 před Brnem, D8 a potom trošičku poskakuje před Prahou. Nějaký to zdržení nabereš taky na D11 kolem Třebestovic po směru na Hradec. No a jedno dopravní info nám tady z D4 posílá, pokud se napletu, taky Petr.
3: Zdar spineři, hlásím, že Strakonická D4 teda směrem do Prahy před jílovištěm je přicpaná kvůli nějakému zjíždění do jednoho pruhu, je to tak 15 minut zdržení minimálně, asi teď už tak s tím počítejte, nebo to oběďte. Čus.
1: Děkujem Petře, děkujem za info, když se na to dívám, tak to dokonce hlásí teďka už 25 minut, takže opatrně tam se tomu možná trošku vyhněte, nebo to můžete obět. Každopádně, co se Prahy týče, tak týče, hele, týče, jsme u toho zase, já, týče, jasně. Tak tady stojí hlavně Pražský okruh, u sjezdu na Beroun si počkáš 10 minut, za Černákem si počkáš nějakých dalších 10 minut a potom taková ta klasička Nuselák 10 minut, Vilzonovka 8.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
5: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violent Jet? Brácho, asi jo. Brácho, asi jo.

0: Dudu. Pada. Pa-pa-pa-da-da. 7. 30. 6. Na rádiu Spin.
1: Dobře, ej. Freestyle bychom nemohli, ale můžeme někdy proti sobě. Víš, co bychom mohli udělat, teď mě to napadlo.
2: Ne, neumím betlovat, kámo.
1: Neumíš betlovat?
2: Nebo takhle, tak umím, jako, když... ale to už by se sem nikdy nepřišel.
1: No dobře, tak uvidíme. Jako, napadlo mě, víš, jako to společný music impro, který máme na konci prázdní, že bychom se trošku pobetlovali.
2: Ne, my musíme udělat společný music
1: Dobře. Chápeš. Tak pojďme, co tady řešíme?
2: Takže, my jsme tady řešili pár minut zpátky, jestli vás někdo ošidil, ale tak nějak jsme se dostali ke storkám od kurýrů, nebo respektive takhle, se storkám s kurýrama, protože třeba takový Petr dostal nákup a v něm byl celé dvě tašky navíc. A zase třeba takový Michal, tak ten dostal na kousej burger. A tak by nás zajímalo, jaký storky s kurýrama máte vy. Přesně, máš čím přispět?
1: Mám čím přispět, protože že jo, na střední, dívej, my jsme byli umělecká střední a tím pádem tam není spoustu jako času a prostoru dělat nějaký brigády. Nejlíp něco, co je časově flexibilní a toto kuristní, že jo, je. No a jeden kámoš takhle normálně jezdil, ale on byl trošku jako, trošku, jak se to říká slušně,
2: na hlavu.
1: Blb. A on měl prostě kolo a on si na té apce nastavil, že má skútra, že jo. Nepřišel na to, takže jako jezdil asi 2 týdny, pak s tím seknul, protože nevěděl, co se děje, pak to zjistil. Každopádně tím, jak prostě mu to dávalo, že jo, ty vzdálenosti na skútra, tak on to nestíhal dojíždět ani za boha a dostával pokuty od té společnosti, že to neustále dováží pozdě na tom kole. Takže druhý a třetí den, když takhle vyjel, tak skončil v mínusu asi 700. Normálně to vrátil všechno, vrátil kolo, kámo, který měl půjčený a už to nedělá.
2: Ty krása.
1: Stane se, no, prostě se to stane.
2: Jo, tak jako stane se, jestli prostě uklikneš tyva jako co... kola na skútru.
1: Jo, vypadá to úplně stejně, že jo, ty ikonky tam.
2: To je tak, jako když se přeřekneš z věstovnický Venuše na Primadoru. Každopádně, dávajte nám vědět, jestli máte taky nějakou zkušenost s kurýrama, nebo pokud jste kurýr, tak jakou máte zkušenost se zákazníkama.
1: Prosím, to musí být storek.
2: Taky hustý. Takže dávajte vědět.
3: Jedeme

0: Vzhledem k tomu, že Kellyn a Nobody Listen na jejich krejčí má zhruba tak 2 minutky, tak věříme tomu, že jste zatím nestihli napsat nebo respektive teda poslat voiceovku s nějakou storkou s kurýrama, tak já tady přispěju jednou storkou od mýho bratránka. Mm-hmm. Prosím vás, můj bratránek, když si dělal kurýra, rozvážel autodíly.
1: OK.
0: No a jednou takhle prostě jako v centru Prahy parkoval a chytnul ho prostě jako průjmík. Jenže, vlastně jako on se ještě nebyl schopný dostat prostě jako takhle k tomu zákazníkovi, že? Takže by prostě jako k němu přišel a řekl, mohl by si u vás jako skočit na záchod, ne to. Takže on udělal jednu věc, on prostě jako zastavil na nejbližším chodníku, který měl po boku, dal to na blikačky, zalez si dozadu do toho auta, vzal pytlik od svačiny.
1: A tam to
0: vyšlo. A tam to vykonal.
1: A náklad byl na světě.
0: Náklad byl...
1: Ty kráso, je, jako, ale takhle.
0: A potom byl Svena udělat to jako prostě, jak to dělá pejskař, prostě.
1: A zahrabal. Hele, takhle, já ho chápu, já nechci úplně ujíbat do tématu, ale víš co, říkal jsem ti pár svých storek, jo, jak se to občas stane. To můžeme taky někdy pořešit, já to zkusím family friendly nějak, nevím, jak to půjde, ale takových storek mám, je.
0: Já vím. Vykládáme to každý ráno v tramvaji. Každopádně, pokud tady máme nějaký kurýry, tak dávejte vědět nějaký svoje storky se zákazníkama. Pokud tady máme nějaký zákazníky, dávejte vědět storky s kurýrama.
1: Yes, sir.

0: máme 7 hodin a taky 45 minut. Tomu s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a řešíme tady storky kurýrů nebo storky s kurýrama. No tak jeden takový pohled kurýra jsem poslal dneska ráno Pepíro.
1: Jdem se na to podívat, snad to tady správně pustím.
2: Tady ještě jednou Pepíro. Zastavil jsem, taky jsem dělal prostě kurýra, normálně s dodávkou. Jsem dělal takový vraky, to bylo hru, katastrofa, to je jedno. No a za mnou zastavil taky týpek prostě. Máš před panelákem po pravý straně auta, po levý straně auta. A on na mě začal držkovat, že potřebuje hrozně nutně projet. A já mu říkám jenom, ať vydrží minutu, že předám ten balík a hnedka jedu. No samozřejmě to nechápal, začali jsme na sebe držkovat, on ke mně přišel. Z ničeho nic jí plásnu na vejce. To byl takový šok pro mě. To se předklonil. Takže jsem se samozřejmě předklonil bolestí. A ten blbec mě zavřel do toho auta. Akorát jak jsme měli ty vraky, tak to auto, ta dodávka, nešla odevřít. Prostě když jsi byl vevnitř. Takže on to pak vycouval, odjel a já tam. Halo,
3: chudák, kámo, to je z bláta do louže fakt, to je ještě horší a ještě úplně nejhorší, jo, že prostě nakonec skončíš, jak to řekl, s plásnutýma vejcema v dodávce, zamčený tam, tyjo. Hnus.
0: Těme, ještě se ta dodávka sama od sebe neodbrzdila, ty to už nevím, co by potom Pepíno
3: dělal. Ty krásu, vem si, že by Pepíno jel v tom předklonu, v té dodávce po silnici někam dolů a řval by, halo,

0: protože je... No, filtr.
1: Tlustej, no ale.
2: Spin ráno. Mešak.
0: Napadlo mě něco horšího a říkal jsem to, nechtěl. Takže, tak jdeme si dát...
1: My to pak řekneš mimo éter, vole.
0: Možná jo. Jdeme si dát náš oblíbený a naprosto jednoduchý mešap, dneska si to doufám říct.
1: Jako takhle, musím říct, že dneska se Krištof fakt moc jako nepředvedl.
0: Ne, tak ty jako mícháš vždycky něco, co vůbec nejde poznat. Já chci taky dopřát těm lidem to, že tam odhalí ty věci.
1: Hele, víš, jak to říká Roman, prostě, to nemá být jednoduchý.
0: Ale to není jednoduchý, jakože... Poznáš tam třeba jednu věc na první dobrou, ale musíš se zaposlouchat, že jo?
1: No dobře, no, tak uvidíme, ale jak to bude vypadat v následujících minutách. Pojďte si to poslechnout.
0: Kámo, jako sorry, tohle to nejde poznat.
1: Jako tohle to jde mega poznat.
0: To je jenom protože tady vidíš, co tady máme jako napsaný, co tam je.
1: Tam bych to dal, i kdyby se mi to přečíst nedal.
0: No dobře, pojďte přesvědčit Dominika, že to fakt není tak jednoduchý. 210, 32, 30, 30, jestli si odhalil aspoň jednu věc, tak buď klidně hodný, jo, do toho telefonu a řekni Krištofe, ale trvalo mi to.
2: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210, 32, 30, 30. Právě teď. Yeah.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Tak co, Krištofe, ozval se ti někdo na dnešní mashup?
2: Prosím tě, jako mě se ozvalo spoustu lidí a musím říct, že Dominiku, jako vůbec nemáš pravdu a máš strašně mylný úsudek, protože to fakt jako je těžký.
1: Fakt si myslíš, že to je těžký, jo?
2: No tak jako podívej třeba tady, jo?
1: Tak dobře.
3: Teda, Krištofe, ty jsi mi teda dal, bylo tak těžký, že já nevím. No, jako měl jsem co dělat, ale jako zkusím to, že možná něco. Možná bych řekl, že tam bude PSA hlasu proti.
2: PSH hlasů proti možná, jako neví, vidíš?
1: Dobře.
2: Tak já nevím, jakože...
1: A co by tam ještě možná mohlo být?
2: No to už ti nepustím, to jako on říkal, že to je těžký a že vlastně neví písničku,
1: takže... Takže to je všechno prostě, jo?
2: Jo, to je zatím všechno, jako víc není úplně potřeba, ale tak můžu říct, že dobře, PSH tam teda jsou, jo.
4: Hlasuju proti, násilí na sloním nů.
1: Hlasuju proti, jo, dokonce i Pajky trefil to písničko.
2: Jo, Pajky to trefil úplně nejvíc. Každopádně vidíš, říkal, že to je těžký. Já se tady ještě střihnu Jirku, který říkal, že se fakt jako zapotil u toho. Takže já vůbec nevím, co děláš, Dominiku. Tady máte mešápek ještě jednou. No, vidíš, poznal bys tam snad něco?
1: Všechno.
2: Kámo, machruje, čistě a jenom machruje.
1: Ale tak sválně příště si mešap namícháš doma.
2: No dobře,
1: nedáš
2: dobře.
1: Nedáš mi tady žádný nápovědy.
2: Dobře, já nedávám žádný nápovědy, nic takovýho prostě.
1: No tak jo, tak to se těším na pondělí, každopádně. Jestli víte, co je dnešní mešapu, tady dávejte vědět.
2: Yes, sir.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.
1: No tak jak to vypadá venku s tím deštěm? My už víme od Michala, který posílal do mobilní apky Rádia Spin voiceovku, že venku je sice teplo, ale že trošičku pokapává. Já když jsem kouknul ven z okna tady, tak mi nepřijde, že by úplně pokapávalo teda, takže je to takový pade na pade.
2: Záleží možná, kde v Praze pokapává. Myslím si, troufám si tvrdit, že když je nějaký mráček třeba nad Jinonicema, tak je to trochu něco jiného, než když je třeba nad Letňanama.
1: Nebo na Strašnicema, že?
2: Nebo tak.
1: Prosím, jeden dráček na Kolbenovu, mě se tam bude dneska určitě vidět.
2: Já tě ho tam klidně pošlu. Každopádně, když se mrknu na tu aktuální teplotu v rychlosti, tak je něco málo kolem 24 stupňů průměrně. A když se mrkáme na radar, tak momentálně nám prší v skoro celým jihočeským kraji a v kraji Vysočina dokonce i nějaký slabý bouřky, takže
1: Ježiš,
2: tam
1: tak
2: se
1: to
2: máte
1: by se
2: dobře.
1: To ale mohlo přehnat přes tu Prahu.
2: No nepřežene.
1: Ty vole.
2: Bohužel.
0: Spin Radio.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe.

0: 4 minuty ty posloucháš Radio Spin. S tobou Jirál Dom a taky Krištof. Ahoj. Pokračujeme ve dnešním Spin ránu.
1: Takový nečekaný vstup do mesa.
0: Takový jako nečekaný vstup.
1: Já se omlouvám, no tak to trošičku tady.
0: Byl jsi trošičku rychlejší.
1: No tak já jsem chtěl mluvit, jako ty pořád ne, pauza, proba, že se skočím pro kafíčko dome, ale prosím tě, šup. No, co tam máš? Prosím. Zprávy?
0: No dobře, mám tady jednu zprávu, prosím vás. Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až tě chytne manželka. To by si mohl vytetovat jeden týpek, který jakožto největší fanoušek jedný OnlyFans typky, šel s ní na randíčko. Prostě okay. Si zacáloval randíčko, okay. Prostě jako vzali na večeři a tak. Jenomže na tom randíčku je podle polohy na telefonu našla jeho manželka.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: furt nekončil. No. Protože frajerka totiž zjistila, že tenhle ten týpek do té OnlyFans typky nasypal. A teď si sedni, brácho.
1: Já sedím celou dobu, ale povídej.
0: Nasypal do ní přes 200 tisíc dolarů.
1: Dolarů?
0: Přes 200 tisíc dolarů.
1: Do random týpky na internetu?
0: Do random týpky na internetu.
1: Proč? Co k tomu ty lidi vede? Come on!
0: Hele, já schválně vemu kalkulačku, jo? 200 tisíc krát, kolik je dolar? 23 korun?
1: Dej tomu třeba 23, no, když takže tak budeme dělat
0: 23.
1: Slevu.
0: No, to je 4,5 milionu.
1: 4,5 mega! 4,5 mega do Borky, kterou ani nezná.
0: Přesně tak, jenom kvůli tomu,
1: který čumí na fotky.
0: Prostě s ní skončí prostě jako večer u ní doma.
1: Kámo! Hele, kdybyste jde jako měli v hlavě to, že chcete taky něco takového udělat, prosím vás, pošlete to radši mě a ty prachy fakt zužitkuju mnohem líp než oni, jo?
0: Počkej, ale tak to se podělíš, ne, na půlku aspoň.
1: Jo, tak pěti do pátku ti půjčím, že?
0: No počkej, pěti do pátku, ty vole, to ne pěti do pátku, já chci půlku, já jsem ti vnuknul ten nápad tady.
1: Vůbec nevím, o čem to mluvíš, Dome, pokračujeme.

0: ne, no.
1: Poslouchá, no to k tebe si vůbec nevezmu, prosím tě už.
0: Poslouchá. To protože jsem plešatý.
1: Taky. Nevím, jakože prostě jsi chlap, mě to úplně to. Ale to nevadí. Každopádně. Čtvrtek, 6. srpna, máme 8.10, no a já jsem chvilku zpátky ještě týzoval, že krom ptáčku tady mám i včeličky.
0: No, chvilku
1: pojďme
0: zpátky,
1: si na to podívat,
0: zpátky,
1: že tohleto kámo na mě vyskočilo normálně na internetu, nikde jsem nic jako negooglil tohleto, jako fakt bizár, musím říct, jo. Protože na jedné čerpací stanici v Jablonci nad Nisou prostě přijel týpek, koupil si kafíčko, jo, a obsluze řekl, já vám tady vypustím svoje včely, mě zajímá, jestli se vrátí domů. Teďka jako... Obsluha čuměla, ne? Nechápala vůbec, co se děje, jestli si dělá srandu, nebo jestli prostě jako je to, nevím, nějaký trošičku lobotomik, ale potom týpek normálně přišel ke svému autu, otevřel kufr a prostě vypustil roj včel, který v tom kufru měl. Nejlepší to je, že on to myslel vážně, protože on fakt normálně zasadl do toho auta a odjel.
0: Vole, mě by zajímalo, jestli se ty včely ale fakt vrátili nebo ne?
1: Nevrátili, já jsem se fakt normálně díval a byl tam nějaký jako včelařský fórum a říkali, že to je úplně nesmysl jako tady tohleto a že včely nemají takovou paměť, aby se dostali domů a že spíš teda chudáci uhynou.
0: Kor, když si teda z toho úlu vemeš v autě, že jo?
1: No jasně, to, jako neznají. Co to je, ty včely tam potom teda jako vletěly do té benzinky mezi zákazníky, což bylo úplně nečí, že tam nastal úplný chaos, nikomu se nic nestalo, naštěstí. Každopádně tenhle ten případ teďka prošetřuje policie s největší pravděpodobností jako přestupek proti občanskému soužití.
0: Ahoj, tady Jablonec, najdi se a ty studuješ Jackass.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A přiznám se ti, Dome, že Pravda nebo lež je moje úplně nejoblíbenější hra.
2: Tak to mám radost.
1: Jako teda, sice v ní pořád prohrávám, ale dneska to bude fakt těžký a ne, nebude.
2: Je ne,
1: to,
2: víš, je se to nejhorší, téma. Že já, když jsem byl jakoby na tvojí straně a vymýšlel jsem věci do Pravdy nebo lež, tak jsem taky furt prohrával, no.
1: Ne, to mě mrzí. Tak doufám, že si to užíváš teď a třeba až jednou odjedeš do důchodu a já budu na té straně, kde ty teď, jo, bude mi prostě 30, budu plešatý a ne, promiň.
2: Teď jsi říkal, že budeš taky.
1: No budu, za chvilku.
2: Jsem na to zvědavej.
1: No každopádně, Pravda kluci. Nebo lež. Potřebujeme jednoho z vás na telefonu, který pomůže Dominikovi. Dnešní téma jsem si připravil a bude ostrovy.
2: Ty vole, s tím já nemám zkušenost.
1: Ale máš, to by se zdivil. Ne, divil by ses, já slovíčkařím, já hodně slovíčkařím.
2: Jo, takhle.
1: Teď jako mi napadlo, že bych tam mohl dát, tyjo, že rys ostrovy. Ale to tam, co jsem neudělal?
2: Já znám jako jeden ostrov a ten je u Karlových Varů třeba.
1: No, tak ten se tam možná objeví.
2: Wow, až nevím, takhle.
1: Uvidíme.
2: Tak to je jiný slovičkaření teda.
1: Dobrá, tak dej vědět a startujeme za nějaké 2 minutky.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A jsme v tom, Pravda nebo lež, tady je Radio Spin s tebou Dominik a Krištof, no a na drátě už je s náma i Gumič. Čau.
2: Zdar, dobré ráno.
3: Zdar, Gumičáku. Hele, já si pamatuju, že posledně se nám to nepovedlo, ale na druhou stranu, všem dnům není konec, já věřím tomu, že dneska se sladíme a bude to dobrý.
2: Já vždycky zavolám určitě v ten den, kdy se prohrává, víš co, to není mnou.
1: Já teda doufám, Gumič, proto jsem tě taky vzal tady, že jo? Dobrá, pánové, nastražte uši, protože tady máme Pravda nebo lež, téma ostrovy. Otázka číslo 1, lomeno statement číslo 1. Území ostrova Svatý Martin si mezi sebe dělí 4 státy.
3: Třeba vůbec nevím, kde je
1: ostrov. Dobře, poradím vám, je to jakoby v Karibiku.
2: To nám pomoh.
3: Jakoby jo, no. Já vím, že v Karibiku je ostrov Isla de Muerta, ale to je tak jako...
1: Zhruba 250 kiláčků doprava od Puerto Rica.
3: No jasně, no to...
1: To tak víte, kde je Puerto Rico, ne? Chlapi!
3: Já nevím, prostě někde v moři, no, tak jako asi se tam točili piráti z Karibiku.
1: Když
3: tak...
1: si představíte Karibik, takový ty pidi-midi ostrůvky, které tam takhle jsou posetý až dolů k Jižní Africe, tak tam jeden z těch ostrovů to je.
3: Ale tak jako na druhou stranu, proč by to nemohlo mít rozdělených jako ze čtyři státy, že jo?
2: Jako
3: hranice na světě jsou různý. Když může hranice prostě procházet polovinou města, tak může být klidně i jako pláž prostě rozdělená na 4 různý státy.
1: Takže?
3: Tak,
2: asi jo, tak dáme, tak to zkusíme. Dáme pravdu.
1: Dobrá, označíme tedy pravdu. Výborně, Gumič, to se mi líbí. Byla to lež jako věž, chlapci. Protože sice Svatý Martin existuje, ne, dělí si to jenom dva státy, dělí si to Francie a Nizozemsko, kvůli jeho koloniální historii.
3: Tady jsou dvě.
1: Takže jsou tam dva, no, jednoduše. Jdeme dál?
3: Dobře, no.
1: Statement číslo 2. Kampa je největší pražský ostrov.
3: To není, ne?
2: Ty vole.
3: Kampa není ostrov, ne, jakoby. Si myslím. Největší podle mě, ty vole, bude prostě jako Střelečák.
1: No, co je Kampa teda?
2: Ty vole, to si taky nemyslím.
1: Poloostrov?
3: Já nevím.
1: Máš obehnaný tou vodou, čertovkou tam.
2: My máme to na Libeňském ostrově a ten taky není největší.
1: No, tak.
3: Ne, já bych řekl, že není. Já bych řekl, že
2: ne,
3: není.
2: Největší bude v Ali, ne.
3: Já vůbec nevím.
2: Jako ne, Kampa není.
1: Takže označujeme lež, jo?
2: Jo, je to lež.
1: Dobrá, označíme to.
3: Já si souhlasím, že to je lež, no.
1: Dobře, označuju lež.
2: No.
1: Dobře vy. Fakt jako o té Kampě, půlka lidí říká, že to je ostrov, půlka, že to je poloostrov, jako není nějaký úplně konsenzus tady.
3: Já si myslím, že normálně
1: na Wikipedii je napsaný, že to je ostrov teda.
3: Fakt?
1: A každopádně největší je samozřejmě Císařský ostrov.
3: Já si myslím, že jsem tam došel tyva jako z Anděla pěšky a rozhodně jsem nešel přes vodu, ale to je jako otázka, no.
1: Yes. Dobrá, poslední statement. Země, která se pyšní nejvíce ostrovy na světě, je Kanada.
3: Tyva, Kanada.
2: Tyva,
3: jako, vím, že třeba Finsko má jako spoustu Kanada. Jezer, ale Kanada, nevím, jestli má jako spoustu.
1: Představte si mapu té Kanady.
2: Ne,
1: možná
2: to
1: je trošku.
3: Já si taky myslím, že to je blbost.
2: Ne, vem si, tak jako ostrov se určitě počítá jenom nějaká skála.
1: Jo, jsou to fakt jako, že i pidi-midi věcičky, které mají prostě 2x2 metrů, ale patří to k tomu území, no. Samozřejmě ne, jsou i neobydlený, že jo.
2: To nebude Kanada.
3: Já bych taky řekl, že to není Kanada.
2: Velký kus ještě zabrala Aljaška Američanů, že jo, tak to je blbost.
3: No, já bych neřekl, že Kanada. Dáme lež.
2: Já bych taky. A jaká je to jiná? Něco v Austrálii, oceány a takhle
3: myslíš? Nevím, něco, co se jmenuje ostrovy, ty vole.
1: Hele, já vám jo, to možná jo. Řeknu, jestli to bude správně, jak vám to řeknu, a jestli ne, tak mám bod. Takže označujeme, že to je lež?
3: Jo.
2: Kanada určitě nemá nejvíc ostrovů.
1: Dobře vy, a dokonce Dominik to řekl, bylo to Finsko, protože to má přes 250 tisíc ostrovů.
3: Fu!
2: Finsko, jo.
1: Dobře, hele, já vám tady pustím win-win pro vás. Je to vaše, chlapci, dobře, porazili jste mě.
3: Gumičku, já ti děkuju za hru, hele, měj se krásně, čeko.
2: No jo, taky, užívejte, bejtří, čau.
1: Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na takto aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to v Budějcích, takže tam určitě pozor na pražské třídě, tam je lehký krešík. Co se týče dálnic aktuálně, tak D1 poskakuje před Brnem, D11 poskakuje zhruba tak někde kolem Sacký po směru na Hradec, takže i tam určitě pozor. Dál si dávej pozor na příjezdu do Prahy po D8, taky po D7. No a lehký zdržení nabereš aktuálně taky kvůli kreši na D4, a to mezi Řitkou a Jiluvištěm.
1: Co se dá dělat, no, prostě takový jsou názvy a to si nikdo nevybere, ani města si to nevyberou, každopádně co se... to je hrozný, Řitka, ach jo, podíváme se ještě rychle na Prahu, tam si momentálně počkáš 13 minut na Novopatský, pak si taky počkáš na Štěrboholský spojce zhruba 8 minut, no a taková ta klasička, Vilzonovka hlásí 10 minut a Nusela hlásí taky 10 minut, kreše momentálně žádný, každopádně kdyby se to změnilo, ty jsi o tom věděl, tak nám dej vědět na 210 32 30 30 a nebo do naší mobilní apky.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner. Pojď to rozpálit, pojď.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Stále hladíš Radio Spin s Krištofem a s Domem. Máme tu čtvrteček, malej páteček, 6. srpníčka a svátek má Oldřiška.
2: Jezi si, tak to bylo roztomilý.
1: Syn tě, tak vím, ne, to takhle prostě z drobnělinky mám rád.
2: Jo, tak vám můžeme ještě říct, že pro vás máme takový tričíčko od Rádíčka, Spiněčku.
1: No počkej, to asi není tričíčko, to je pořádný triko, kámo.
2: Tak když si začal tě vám zdrobněli na
1: no to jo, ale nemůžeš říct o triku Rádia Spin, že to je jako tričíčko.
2: To je pravda, ale tak ono záleží na tom, kdo ho vyhraje, že jo? Jestli jako vyhraješ Esko, tak to je prostě jako tričíčko, jestli vyhraješ...
1: Máme i dětskou velikost?
2: Ne.
1: Jako pro novorozence třeba?
2: Esko je dětská velikost, ne? Jakoby...
1: No, to mám skoro já, ale...
2: Jako na pořádný chlapy, jako jsem já, tyhle Esko prostě nedělaj.
1: To je pravda. No co to obnáší? Obnáší to to, že můžeš vyhrát tričko, to znamená, že se nám dovoláš na 210 32 30 30, klidně právě teď, teda úplně nejlíp právě teď. Potřebujeme dva z vás, kteří se zasoutěží a co ještě? Dome,
2: no, co ještě prostě stačí odpovědět prostě na správné otázky, no. A samozřejmě porazit toho, kdo bude proti vám, to je jednoduchý, ale každopádně, kdo dřív přijde, ten dřív bere, takže pokud zavoláš za 3 minuty, tak už budeš mít pravděpodobně smůlu, protože linka bude během chvilinky obsazená, takže volej.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Pomalu, ale jistě se nám vyprazňuje...
2: Co se ti vyprazňuje?
1: Skvělá našich triček, vole.
2: No dobře, když myslíš...
1: Já vím, kam jsem myslel, že mířím, ale tam vlastně nemířím.
2: Mírně jsem se leknul, no. Vyprazňuje, no,
1: jo. Jako musíme říct, že poslední dobou jsme tady těch triček rozdali fakt hodně.
2: No tak
1: jako,
2: to je dobře.
1: Fakt hodně. No a dneska rozdáme jedno z další.
2: No to doufám, protože na drátě číslo jedna už nám tady netrpělivě čeká Baru. Ahoj.
3: Čauko, čauko.
2: Nazdárek.
1: Čauko, čauko, Baru, tak jaký máš zatím čtvrtek?
3: Ale zatím dobrý, před chvíli jsem vstávala, takže...
1: Hezky. Tak to mega závidíme, ale...
2: Takže se ti teďka žhaví ta hlava na ty vědomosti, to je dobře, to budeš potřebovat, protože na lince číslo 2 proti tobě máme postavenýho Michala, čus.
4: Čau, čau, dobré ráno.
2: Nazdárek.
1: Tak jaký ty máš zatím čtvrtek?
4: Hele, ale já jsem teďka zklamaný, protože mám opět ženu, jako včera. Včera jsem to nechal hezky vyhrát. A dneska mám velké dilema,
2: to nemůžeš nechat vyhrát, prostě musíš bojovat, protože Baru bude bojovat úplně stejně, jako kdyby proti ní byla žena, pro boha. Že jo, Baru?
4: No to sice jo, ale...
2: Jak lovice? Tak jo, tak myslíte, takhle, že můžeme jít na to?
1: Ono záleží na tom, jak se Baru vyzná v autech, protože v těch autech dneska budeme pokračovat.
3: Ještě, jaký je téma, prosím?
1: Auta.
3: Dobrý.
2: Jaj!
1: Michale, to vypadá na šanci.
2: Vypadá to na děj.
4: Já zase nebudu vidět, jakou barvu má blinker.
2: To je v klidu. Jenom připomenu teda, že abyste se přihlásili o slovo, tak musíte vykřiknout svoje jméno, my vás vyvoláme a pak můžete říct správnou odpověď. Tak jdeme, pojď první otázku.
1: Jak často si mění v autě olej?
4: Michal.
3: Baru.
1: Michale.
4: 15 nebo 30.
1: No. Michale, to už je hodně.
2: No,
1: to už jako hodně.
2: Nevím, jestli to uznáme.
4: Ale 30 je doporučená a 15 se má měnit.
1: No, já to znám trošku jinak teda.
4: Dobře,
1: aspoň teda nás
4: Baru
1: to učili v autoškole teda trošičku jinak.
3: Baru nemá tušení, Baru nemá řidič.
2: Baru, buď v pohodě, já taky ne.
1: Dobře, ale tak tady bychom to nechali bez odpovědi, protože doporučeně je to buď to jednou za rok, anebo po 10 až 15 tisících kilometrech.
2: Čo, jako je lízost tam tu horní hranici, jenom prostě asi dom neuznal, jak tam bylo těch 30,
1: těch
2: no nevadí.
1: 30 už je přepálení, to už je teda na zadřední motoru.
4: To jsou ty teoretici z té autoškole, jo.
1: Přesně, životní zkušenost prostě říká nic jiného.
2: Jdeme dál, otázka číslo 2 zní. Jak se jmenuje kapalina, která chladí motor?
3: Baru.
1: Baru.
3: Chladící kapalina?
2: No, tak to je samozřejmě správně, Baru. Výborně.
1: Hezky pěkně.
2: Píšeme tam budík. Jdeme dál.
1: Otázka číslo 3. Pod jakým symbolem v autě najdeš výstražní světla?
4: Michal.
1: Michale.
4: Trojúhelník.
2: No to je samozřejmě taky naprosto správně.
1: Hezky pěkně, no tak to je...
2: Hele, jedna jedna.
1: Co s váma? Tak
2: je to vyrovnáno.
1: Budeme muset dát prostě nějakou rozstřelovou otázku.
2: Tak nějakou vyber, pojď.
1: Dobře, takže. Když máš auto s manuálem, jaký v něm najdeš pedály?
3: Baru. Počkej, manuál, tam jsou tři pedály, ne? Automatické nebo to druhý, tam jsou jenom dva. Spojka, brzda, plyn
2: je samozřejmě
1: je správně, Baru! Vytváš ten potles!
2: Hele, Michale, ty jsi to zase přenechal, co? Přiznej se.
4: Já nevěděl.
1: Jestli někdo jezdí s automatem.
2: Baru neboj, přesně tak. Michale, tobě děkujeme za hru a Baru, ty mi prosím tě jenom vydrž na drátě. Já si o tebe opíšu nějaký to info, aby ti naše tričko dorazilo co nejdřív. Tak díky moc za hru, mějte se krásně, čus.
4: Čau.

0: Fajn ráno. Meša.
1: Když jsme neměli nic, ale když my tady máme mešápek. Já vám ho samozřejmě připomenu, protože s tebou jedom, Krištof, ale už tu máme taky Vicky!
2: Vicky, čus.
3: Čau.
1: Ahoj. Vicky, chceš to slyšet?
3: Vicky.
1: Hele, Dominik mi říká, že to je strašně easy, jo. Já bych to rozporoval, já ti pak pustím tady jako reakce všech spinnerů.
2: Ale já si myslím, že v historii mešapu ještě lehčí mešap.
1: Ne, nebyl těžší mešap, rozhodně nebyl těžší mešap, jo? Dívej.
3: Tak pozor, jako.
1: To mi neříkej, počkej, že ale. Víš, jako, že fakt to rozřešíme teďka.
2: Odborník na mashupy promluvil.
3: Pozor. No, byl tam Don't Stop Me Now.
1: Což je?
3: I'm having such a good time.
1: Což je?
2: Having a good time.
3: I'm having a blast.
1: No, od koho to je?
3: The Queen.
1: No jo,
3: to jsou
1: Queen.
3: Jo.
4: I'm having a good time. Spin
1: zpívání.
3: Ano.
1: Spinvání takzvaně.
3: Dál? Hned po ránu člověk není ještě rozespívaný. No jasně, hele, dál. Dál tam máme Harryho Pottera.
1: Wow.
3: A to je Brumbálova smrt?
1: Wow. No jasně. Kámo, hezky.
2: Kámo, já mám vždycky husí.
1: Já mám husinu, ano. U tohoto, a pak kámo, jakmile v tom posledním díle, hnedka na začátku najde to téma od Lily.
3: To, ano, tady ano, to Lily s tím, jo.
1: Kámo, já brečím, já fakt vždycky, jak to slyším, tak teďka se mi navalou slzy do očí, jako to mám znovu husinu, kámo.
2: Ne, hele, já tohle to je fakt jako můj nejoblíbenější díl a je to hlavně kvůli tomu, že to začíná takhle epicky.
1: Je to tak.
3: Je to fakt neskutečný.
1: Hele, pojďme teda mrknout ještě za spinnerama, protože tady samozřejmě máme nějaký ty typy.
5: Tak Krištofe, ty jsi mi teda dal, bylo tak těžký, že já nevím.
1: Vidíš?
5: No, jako měl jsem co dělat, ale jako zkusím to, že možná.
1: Vidíš?
5: Možná bych řekl, že tam bude PSH hlasu proti.
1: PSH hlasuju proti.
3: Aha.
1: No a to bylo naprosto správně.
3: Hezky.
4: Hlasuju proti. Násilí na sloním dnu. Hlasuju proti. Proti růžovým snu. Hlasuju proti.
1: Je to tak, no. A ještě teda ti pustím Jirku, který sice odhalil ty Queeny taky, ale jako dívej, nebylo to tak jednoduchý.
6: No hele, je to jako fakt je to těžký jako svině. Jako potím se tyhle víc než při včerejších teplotách. Ale myslím si, že tam jsou Queeny.
1: Je to tak? No.
3: Je to krásně krásně.
1: Já vůbec nevím, co děláte, ale tohle to je fakt těžká věc.
3: Povedlo se. Fakt? Tak hurá! No počkej, co se teď děje? Proč jsme takhle stichli? To nám ještě něco chybí, nebo co?
2: Jako já věřím tomu, že to není prostě jako těžká věc.
3: Ještě jedna věc je tam.
2: Ty se zapíš, ty

0: Jsem tady o víkendu, tak Zuzka je schopná přijít třeba hodinu předtím, než tady má reálně být.
1: A to je hezký.
0: Jo, je to super, jakože máš tady ten kontakt, pokecáme si, že jo, je to fakt jako skvělý.
1: No.
0: Už se fakt dívám a nejlepší je, že ona už to ví, takže ona otvírá ty dveře a první věta, co je ani nejde vidět z těch dveřích ještě, tak říká, neptej se.
2: Takhle, otázkou je, jestli má i tuhletu hodinu placenou nebo ne, že jo.
0: To nevím, to jsem se jí neptal teda. Zeptáme se Romana asi za 5 minut.
2: Přesně tak. Každopádně, Vicky, jakou písničku bys dneska chtěla nechat zahrát komunikátoru? Na co máš náladu?
1: Dneska bych dala tu maškenádu. Dneska cítím, jako máme čtvrtek, Black Eyed Peas, maškenáda.
0: Jo, aha, maškenáda. Ne, mě naskočilo, no to je jedno, co mi naskočilo. To je takové nerské věci, prostě naskočily mi knížky tyjo a aškenázy, ale to je...
1: A aškenázy, ooo, těsně vedle.
0: Tak můžete, Vicky. Děkuju, že víš, kdo to je, Vicky, a doma se ptát nebudu.
2: Zrovna píše Roman, že Vicky nemá, že Zuzka nemá zaplacenou žádnou hoďku. Navíc, že svět je naprosto v pořádku. Každopádně, my se s váma jdeme pomalu, ale jistě rozloučit, ale ještě předtím se koukneme na počasí. Prosím vás, já jsem teďka čet zprávu, že dneska ani následujících 6 dní v Praze pršet nebude.
0: To je paráda.
2: Nevím, co je na tom pravdy, protože všechny možní servery ukazují, že by dneska v Praze pršet mělo, ale prostě evidentně ví asi nikdo víc.
0: Můj už to neukazuje.
2: Už to neukazuje.
0: Ne, můj už neukazuje, že by tady mělo pršet. Můj ukazuje, že v Praze momentálně, že by mělo být úplně nejvíc 32 stupňů Celsia, jako obecně teda skoro po celé České republice teploty se budou držet zhruba kolem 30. Ale ten deštík, když se tak dívám na radar, tak momentálně prochází přes Vysočinu a nahoru přes Pardubky a přes Královéhradecký kraj do Polska. Takže Praze se to zase vyhlo, no. Co se dá dělat? Skočte do Vltavy se schladit aspoň.
2: Asi jako pravděpodobně, jo.
0: To je nebo, tak jediný, co můžete.
2: Nebo si počkejte, teďka jezdí po Praze hasiči, který prostě rozstříkávají vodu prostě na ulici. No.
0: Hezky. Tak můžete běžet za nima, do toho schladíte sluchátka a pusťte si Radio Spin, protože Vicky tady bude pouštět bangry.
2: Jo,
0: tak čus, čus.
1: Spin
3: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově tu vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzůru za tím, co jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl trotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real páč, nesel jim tytila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej, možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
3: Radio Spin. Be in.
1: Čauko, čauko. Kalin prekvapil fanúšikov novým EPčkom Toxic Love, ktoré oznámil len pár hodín pred vydaním. Projekt obsahuje 3 skladby, jediným hosťom je Dollar Prince a o produkciu sa postaral D-Cop. Novinka prináša letnú atmosféru a potvrdzuje Kalinovú aktuálnu formu. Ak máš rád kvalitný český hip-hop, tak už zajtra vyraz do pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou. Na spoločnom koncerte vystúpia Pauli Garan a Prago Union. Dve výrazné mená domácej rapovej scény, ktoré prinesú večer plný silných textov a poctivého repu. A mám tu aj niečo pre milovníkov florbalu od 6. do 9. srpna v Českých Budějovicích. Turnaj Czech Open Bohemian Floorball Rhapsody privíta stovky tímov z Česka aj zahraničia a patrí medzi najväčšie medzinárodné florbalové podujatia v Európe.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Viki, už máme čtvrtek 6. srpna, na svátek má dneska Oldřiška, tak všechno nejkrásnější. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Viki. Hele, já doufám, že máš kde trávit tyhle ty horký, perný dny. No a pokud nestíháš jít na koupák, tak tady mám pro tebe jeden skvělej tip. Protože včera jsem měla bonding time se svojí nejlepší, nejmilejší neteřinkou, bylo to úplně super, fakt čas mega užitej. No a právě pokud nestíháš s dětma skočit na koupák, tak doporučuji skočit třeba do Gutovky. Přímo tady v Praze, ve Strašnicích. Je to vodní park, je to zadarmo a je tam takový to velký koryto umělé vytvořený, na kterém jsou různý mlýnky a děti kolem toho pobíhají a rodiče taky. Děti potom už říkají, já už chci domů. A byl tam tatínek, který se nemohl odtrhnout od toho mlýnku, jak tam mlel tu vodu a mlel a mlel a říkal, ještě chvilku Pepíčku, počkej, jenom to tady ještě domotám. Takže si myslím, že si vážně užije každý. Mimochodem, co se mi tam teda stalo vtipného, prostě najednou kolem mě šla maminka a říká, prosím vás, jenom vaše dcera si tady ještě nechala lahvičku. Hele, a já byla jako, ne, to je moje neteř, já jsem teta. A maminka, no jasně. Hele, to víte, že jo, jakoby máme od sebe, to je 9 let, no prostě mě to tak vychází, že tím, že je neteři 9, tak by to znamenalo, že jsem jí měla v 15, jako samozřejmě stát se to může, ale já jsem si doteď myslela, že spíš vypadáme jako sestry. A ne, jakože jsem už maminka, takže dostala jsem včera úplně jako drsnej, podle mě reality check, nevím, to, co teď budu muset dělat se sebou, abych zase vypadala zpátky spíš jako sestra nebo jako teta a ne jako maminka svojí neteře. No nic, tak nad tím já se zamyslím, to mě hodně pobavilo. No a teď už samozřejmě začíná náš komunikátor, takže rozhodně zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, já tady na to čekám, vem svoje děcka dneska do Gutovky anebo klidně každý jiný den, je to tam fakt parádní. No a my už si jdeme dát teďkon Tupaka, Radio Spin.

0: všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
1: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
0: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Mačko, jako Manny Osel a Klub Mat.
1: Jak moc je pro tebe nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte jako, že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
0: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
2: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrau se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem.

30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že písničky na přání. No a teď už na drátě další nadšený strejda Petr, ahoj.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, Petře. Hele, nejlíp se venčí ty děti, které nejsou naše, že jo?
2: Přesně, s těma můžeš dělat bordel, a když se někdo boxikne, hlídejte si ty nevychovaný dětská, říkám, ty nejsou moje, jedeme, kluci, jedem, děláme bordel.
1: A jedeme dál, a velká vodní bitva,
2: Přesně, ale připojili se tam ostatní, všichni byli mokrý, špinavý a čmiatá, hele, jeli.
1: Úplně paráda, hele, pro ty, kdo by nevěděl vlastně ze spinnerů, Petr totiž taky má rád Gutovku a ten vodní park, tak možná se tam spinneři všichni potkáme prostě u jednoho koryta.
2: Točil jsem tam tím mlejnkem jak magor a prcle, ještě strejdo, ještě.
1: Takže, jak říkám, mám pocit, že někdy si to ty dospělí tam užívají i možná o trošičku víc než ty děti. Prostě
2: určitě,
1: člověka to vrátí nejde. Jako do dětství, je to hravý, no. Je to tam zábavný.
2: Ale vidíš, že prostě ty děcka se o něho mají toho srandu a
1: rodiče
2: by jim to nepovolili takhle asi, ale se mnou můžou.
1: Přesně tak, se mnou taky, takže my jsme tam taky dělali pořádný rachot. Teda, co musím říct, že jediný, už jsem zase bohužel dneska, letos po druhý mě píchla vosa normálně a to bylo u těch mlýnků tam. Normálně vosa, mrška jedna a vlezla mi do boty. Tak jako naštěstí pak bylo jako čím chladit, víš co, takže tím chci říct, je to dobrý takhle zůstat u té vody, takhle u toho koryta, protože kdyby cokoliv, vosy jsou všude, tak se máte i kde ochladit.
2: Jo, a tam je to super, tam je prosím tě na Gutovce z boku hnedka, tam je i ta lezecká zeď.
1: Je tam i lezecká zeď, to je pravda, to už je pro ty starší děti,
2: no,
1: samozřejmě, ale je tam jako všechno vlastně, tam jako velký vyžití, já byla spokojená, musím říct.
2: A pak dál, jestli jste byli mrknout, tak tam je udělaný takový jako ten bazén, jak tam můžou jezdit na skejtech a na koloběžkách.
1: No to vím, no tam je celý skatepark, je to tak?
2: Ano.
1: Takže máš tam prostě i street culture, ale je tam prostě všechno a jak já říkám, je to tam moc hezky a mě už tam maminy přijali do svého bezpečného kruhu mateřství, takže já už...
2: No tak aspoň víš, kam pak tím prostě mít.
1: Přesně tak. No Petře, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Dáme daj peněz a dáme to všem, ať nám to uteče.
1: Tak jo, hele, měj krásný den a zatím čau.
2: Den, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme totiž hned dvě nehody na D1, a to na 91. kilometru ve směru na Brno v okolí Humpolce, no a potom taky na 192. kilometru, ale v opačném směru ve směru na Prahu, a to v okolí Brna Bohunic, takže bacha, D1. No a potom máme crash taky na D2, a to na nájezdu exit 1 směr na D1. Pozor, je tady průjezd se zvýšenou opatrností, bavíme se tady o silným provozu, a to taky v okolí Brna. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Poděbradský, kde určitě postojíš, a potom taky v ulici Olbrachtova. Koukám, že nám taky trošku stojí příjezd do Prahy, a to z D8, čekej tady 10 minut navíc směrem do centra, no a jinak tohle vypadá, že je zatím ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Tak hlavně opatrně, díky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Vicky tady s tebou a samozřejmě další track na přání. Tentokrát zdravím Michala a rodinku. Ahoj, ahoj.
1: Zdravím tady Michal s rodinkou. Máme ze Slovenska, přáli jsme si zahrát Kalej, Separ a Backstage a je to pro všechny, co poslouchají, pro tebe do studia, ať máte hezký den. Díky moc.
0: Taky díky moc, že zdravíte, zdravím vás nazpět. Doufám, že užíváte, ještě užijte i zbytek dovolenky a já se přiznám, že jsem se Michala zeptala, jestli potkali v těch Tatrách nějakýho medvěda, protože já se teda medvědu strašně bojím. No a Michal byl jako, ne, v pohodě, jenom v místní zoo. Tak dobrý, takže vypadá to, že Slovensko approved, no a já už teďko můžu pustit pěkně Backstage. Užívejte, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady samozřejmě s tebou. I v příští hoďce treky na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o ten svůj, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku Big Těšink, co to tady spolu teďkon rozjedeme. Mimochodem, máme čtvrtek, to znamená, že to už je opravdu malej pátek, za chvilku zase před náma víkend, toto utíká, bych řekla, což je úplná paráda, a to právě díky tomu, že jsme tady spolu na Radio Spin. No prosím tě, co spolu probereme v příští hoďce? Mám tady pro tebe tip, kam na Moravě vyrazit na úplně jako skvělej event. Bude tam hudba, bude tam streetwear, bude tam tetování, bude tam všechno. Jídlo, pití, hele, cokoliv si budeš přát, je to zadarmo, tak rozhodně zůstaň tady u rádia, protože už za chvilku ti řeknu, o co tady go. Teď ještě počasí. Tak jo, koukáme na to, jak máme momentálně venku. Wow, no prostě hrozný vedra, já jsem dokonce slyšela i nějaký jako drbíky o tom, že v Praze by snad nemělo v dalších 10 dnech vůbec pršet nebo co, takže ty bláho, zalej si rajčata, aby ti neuschly. No nic, každopádně teď máme v Praze 24 stupňů Celsia, ve zbytku republiky máme až 27, s tím, že čekej, že dneska odpoledne bude kolem 34 stupňů Celsia, s tím, že v některých částech republiky by mohlo i sprchnout. No a to vlastně od severu až na jih, ale bavíme se tady převážně spíš o Moravě. To znamená, že Praze a západu se to úplně vyhne, my máme smůlu, nám vůbec nezaprší.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s tebou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky a taky samozřejmě komunikátor. No a teď už je na čase vytáhnout diář. No a kroužkovat, stejně jako Bohdalka, kroužkuju. A to datum 22. srpna. Ve Frýdku Místku bude totiž Street Culture Event. No a vypadá to teda vážně skvěle. Akce je zadarmo, no a zároveň tam vystoupí 5-8G, Danzan a několik dalších lokálních DJs. Bude tam Antihero, Defile, Noir a Lunar. No a víš co? To je skvělý, ty se tam prostě zaskáčeš, vyskáčeš, propotíš si svoje tričko a řekneš si, tyhle chci novej bohos. A víš co? Fashion guru Vicky ti říká, že tam si rozhodně vybereš, protože na jednom místě bude vintage market, lokální značky a taky samozřejmě streetwear. No a pokud budeš mít pocit, že už máš nakoupeno a tvoje nákupná maniačka bude happy, tak potom si můžeš skočit i k Barbrovi. Bude tam umění, workshopy, bude tam samozřejmě dobrý jídlo, pití, chillzona, herna a tetování. A to teda je taky něco pro mě. Já si říkám, ty blaho, takže bych se konečně odvážila, že by možná. Protože já musím říct, že teda ve Frýdku Místku mám část rodiny. Tímhle rozhodně zdravím. Ahoj, ahoj, rodinko. No a zároveň 22. srpna je víkend, takže bych mohla dorazit. No tak já to ještě zkusím nějak pořešit. Mrknu na to, no a ty se určitě mrkni taky a třeba se tam potkáme. Radio Spin.

0: Rádio Spin. Brančikováč.
1: Brančikováč, jen tady to je. Tam možná suka je Brančikováč. Hrdí to ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Brančikováč. Originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, písničky na přání podle tebe. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Anet.
2: Ahoj, ahoj Vicky, tady Anet. Dnešním dnem oslavuju 29. narozeniny, tak bych tě chtěla požádat, zda by si byla tak hodná a pustila mi něco od Řezníka, od Sodomy, abych měla lepší poslouchání v autě, když musím být v práci a mám takhle narozky. Díky.
1: Všechno nejkrásnější k narozeninám, Anet. Hodně štěstí, milá Anet. Hodně štěstí, zdraví. Hele, sice musíš být teďka v práci, ale na druhou stranu, den je ještě mladý, za chviličku potom už budeš končit a budeš moct ještě dooslavovat, ale zatím si tady můžeš užít svoji narozeninovou party přímo tady v éteru Rádia Spin. No a samozřejmě, tady pro tebe mám písničku na přání, dávám ti Řezníka, tak užívej, partyuj, no a my si to jdeme poslechnout a oslavovat s tebou, Rádio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady máme nehodu na D55 na 42. kilometru ve směru na Hodonín, bavíme se tady o babicích. No a teď už mířím rovnou do Prahy, tady máme crash v ulici Řínová a pozor, stále máme crash na Poděbradský, tak bacha na to, tam si určitě postojíš. Jinak koukám, že Praha je celkově v celku průjezdná, jediný, kde si trošku postojíš, je Pražský městský okruh, tady je to až 9 minut v okolí Rudný směrem na D1. No tak bacha na to, tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a buď mi zavolej a to na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: jazzy, ano.
1: What? I don't understand.
2: Komunikátor na rádiu Spin.
3: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že písničky podle tebe, podle spinnerů, no a já už tady mám teď vzkaz od baru.
4: Tak jo, Vikinko, poprosila bych tě písničku Nech bejt od Resta DJ Viče. Bylo by to pro všechny spinnery, pro tebe do rádia. Užívejte si čtvrtek, malej pátek, za chvíli je víkend. Tak si to užijte.
3: Tak si to užijeme. Díky moc, Baru. Ty máš dneska úplně krásný den. Začala si ho hned z rána tady výhrou vlastně našeho spiňáckého trička, takže ještě jednou gratuluju a věřím, že se bude líbit. No a teď už ti k tomu sám samozřejmě dávám tady Resta a jeho Nech bejt, Radio Spin.

ti dohrál Smack One a jeho Rave Revoluce, moje totální prostě to go party song. No a samozřejmě, že i v příští hoďce hraju podle tebe, protože máme komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já tady pro tebe mám úplně skvělej event, který bude dneska večer na Stalinu, bude tam velká party. No a o co přesně se jedná a kdo tam vystoupí, no tak to ti řeknu už za tři tracky, takže pokud nevíš, co s dnešním večerem, tak za chvilku už budeš vědět moc dobře. Teď si dáme počasíčko. Juhu, venku je hezky. Není zas takové vedro, ale možná to ještě přijde. V Praze 25 stupňů Celsia a pod mrakem. Ve zbytku republiky zatím kolem nějakých 27-28 stupňů Celsia. Většinově po republice spíš zataženo, občasně i nějaký přehánky, Královéhradecký kraj a Pardubický, tak tam by mohlo spadnout pár kapek. Každopádně, když se podívám na odpoledne, tak tady máme teploty až teda kolem 33-34 stupňů Celsia, s tím, že čekají, že v Praze by pršet nemělo, celý západ je v pohodě, ale Morava, tak tam by nám mohlo lehce sprchnout. Jinak, když se podívám na zítřek, no tak tam už to zase vypadá tak jako velmi vyletněně, kolem nějakých 29 stupňů Celsia a většinově bude sluníčko.

0: Všetko, maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je za 3 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky?
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

Slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. Splnilo se mi přání, přesně co jsem ráno říkala, že bych si přála maškenádu a teď zahrála, takže za mě úplná pecka. Samozřejmě pokud ty chceš svůj track na přání a nezahraje tady zrovna v playlistu jen tak mimochodem, rozhodně to na náhodě nenech a ozvi se na čísle 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a teď už se vydáme za dnešním večerem. Já vím, máme ještě dopoledne, ale tak pojďme si dělat plány, proč ne, že jo? Mám pro tebe tip na dnešní večer, prostě pokud seš v Praze a nevíš, co večer se sebou, tak rozhodně vyraž na Letnou. Na Stalinovi bude mega party. Prostě kdo ví, ten ví, že vždycky na Stalinovi je to legendární. Já už jsem tam byla teda několikrát a fíluju, že bych si dneska večer šla pořádně hodit bokem znova. Takže v 8 večer tady začíná event s názvem Not the Last Rave. Se skvělým line-upem bude Magenta a potom taky bude Entita, Grindaway a spousta dalších skvělých DJs. To znamená, že tam rozhodně chceš bejt. Ten event je celý zdarma. To znamená, že představa to, že si tam jdeš něco dobrýho dát k jídlu, k pití, teď tam máš prostě západ slunce, do toho tam skvělá hudba, spousta lidí, kteří si hodí bokem s tebou. Hele, za mě jako event, který chceš, takže rozhodně nabíhej, samotní vlastně organizátoři říkají, že potřebujou velkou účast, aby se třeba takováhle akce taky mohla ještě zopakovat, takže pojďme je podpořit dneska Not the Last Rave, I Believe. No a uvidíme se a uslyšíme se s Magentou. Tak jedeme, Radio Spin.

jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a další song na přání tady budeme mít až od Chebu. Chebani, ahoj!
2: Ahoj, čauky Vicky, čau.
1: Čau, čau. Prosím tě, jak ty se máš, jak zvládáš tenhle týden? Ty jsi říkal, že už se vlastně svým způsobem nemůžeš dočkat víkendu, že máš velký event, co se bude dít?
2: Jo, už aby to skončilo, v sobotu máme závody tady Sokolově v bahně s pejskem.
1: Takže paráda.
2: Takže se těšíme na závody.
1: Takže úplně jako bahenní lázně, jo?
2: Bahně, no, v bahně, v rybníkách, tady přírodní prostě překážky.
1: Wow. A v lese. Hele, a jak se tomu říká, to je nějaký cross country se psem, nebo co to je?
2: Myslím si, že se to jmenuje přesně Dirty Dog Challenge.
1: Dirty Dog.
2: Dirty Dog Challenge.
1: Hustý, a to by mě teda ještě zajímalo, prosím tě, ono teďkon totiž nemá moc pršet, obzvlášť ne na západě, jak jsem koukala, takže to tam budete spíš jako buď potvrdým, víš, jakoby potvrdý stvrdlý hlíně, nebo to si myslíš, že vám tam jako schválně rozbahněj?
2: Ne, součástí toho je i právě bahna, že tam hasiči nalejou vodu, takže tam je bahna, ale ještě v rybníku, v jezeře se jako běhá.
1: Jasný.
2: A pak na tebe čekají v cíli hasiči, který tě pěkně umyjou.
1: Paráda, takže člověk to má prostě s koupačkou, se vším všudy.
2: No jasný, jasný, kompletka.
1: No tak, no ne, ne, hele, úplná paráda, to znamená, že v sobotu, teda v Sokolově, kdo by chtěl přijít fandit, tak může, jo?
2: Ano, přesně tak, je to pro veřejnost otevřený.
1: Hezky.
2: Bude tam třeba 100 lidí, 100 pejsků. Takže ten, kdo má rád pejsky, dá se přijde podívat a podpořit.
1: No tak to je rozhodně, tak to je něco pro mě. Mě by prosím tě ještě zajímalo, co máš za pejska, jakou máš rasu, plemeno?
2: Švýcarský ovčák, takže úplně bílá.
1: Aha.
2: Takže ta bude vypadat velice krásně, no.
1: Tak ta už bílá nebude.
2: To už bílá moc nebude, no. Už po druhý tam jdeme a posledně vypadala, no to nebyl vůbec švýcarský ovčák.
1: Oh,
2: to
1: byl
2: německý ovčák.
1: No ale počkej, ale tak to jsou takový ty hodně aktivní, rychlí pejsci, viď?
2: Jo, ty jsou hodně ADHD.
1: No tak super, no tak já teda přeju velké úspěchy, držím palce,
2: děkujeme.
1: Ať vyhrajete, no a samozřejmě nejdůležitější je se zúčastnit, mě by zajímalo, jestli tam je někdy třeba nějaká čivava, která tam taky třeba běhá v blátě, nebo jestli jsou tam takové
2: velký tam jsou jezevčíci, jo? Je drží lidi v náručí a běží s něma.
1: Jo takhle, takže to už jsou ty jako kabelky prostě, to už
2: tak,
1: rozumím.
2: Tak.
1: No tak dobře, ale tak držím palce, to je fakt zábavný, takže sobota Sokolov bude Dirty Dog Challenge. No a prosím tě, co si teďko necháš zahrát?
2: Zahráme si něco od Barakudy a Hektora.
1: Tak jo, hele, mám tady Požehnán jako teď.
2: Požehnán jako teď, to beru.
1: Dobře, tak jo, tak pro tebe a na ty úspěchy. Měj se krásně, čau.
2: Děkuji.
1: Díky.
2: Je to hezky. Ahoj, čau, Vicky,
1: taky
2: čau.
1: Radio Spin.

0: policaj.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a já bych ti samozřejmě ráda připomněla, že tady máme skvělý koncept, a to After Work Summer Affair, který je prostě úplně bezvadný. Znamená to, že po práci jdeš prostě někam na místo ve svém městě, kde zrovna bude hrát právě skvělý DJ set, půjdeš tam úplně zadarmo, dáš si tam něco dobrýho k pití, něco dobrýho k jídlu, bude tam i skvělý pop-up Jam & Co, takže bude skvělé jídlo, bude skvělá streetwear móda, no a k tomu ti zahraje třeba takový Mike Traffic, nebo třeba Noir, nebo DJ Nerz, no prostě bude to paráda. O co tady go, prosím tě, najdeš všechno na stránkách našeho rádia Spin. Tohle je opravdu taková tour, summer tour po celé České republice, kde se můžeš těšit na různé zastávky právě těchto DJských legend, který ti zahrajou. Bude to úplně zadarmíko, no a samozřejmě přijedou i do tého města. Teď nejdřív přijedou do Mělníka, to hned 14. srpna, kde na náměstí Míru budeš moct s nimi chillovat. No ale potom tě taky čeká třeba 15. srpna Příbram, 28. srpna Teplice, no a potom se bude pokračovat i v září. Takže máš se rozhodně na co těšit, pokud víš, že se budeš pohybovat právě v těchto městech, určitě mrkni na naše stránky Rádia Spin a koukni se, kde přesně tenhle ten event bude. Tohle si nechceš nechat ujít, teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehodu máme v Českých Budějovicích, a to na Lidické třídě. Tak bacha na to. Co se koukám, dálnice vypadají zatím průjezdně a v pohodě. Nic nového se nestalo, takže se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady máme nehodu u Holině, a to na pražském městském okruhu na 16. kilometru ve směru na Růzyň D7, takzvaně u Slivence. No a pozor, kreše taky v ulici Milady Horákové. Když se podívám, tak stále na příjezdu z D8 směrem do centra máme zdržení, a to zatím kolem nějakých 10 minut, tak určitě čekej, že tam chviličku počkáš. No a jinak to vypadá, že zatím je to ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Jedeme, jedeme. Je tady s tebou Vicky, komunikátor a samozřejmě spineři, kteří si přejou songy. Tak Aki, co to bude a pro koho to bude?
1: Ahoj, prosím tě, pustila bys mi tam pas s restem, neklid, a bylo by to pro všechny řidiče kamionů. I pro ostatní řidiče, hlavně opatrně, už se bourá, je to nebude.
0: Jasnačka, hlavně opatrně, díky Aki tady za ten skvělý vzkaz, je to přesně tak, všichni pojedeme bezpečně, protože stačí, že budeme mít tady úplný totální bouráky v éteru, což je past, no a pustíme si jejich neklid, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, krásný den, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

0: si stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku.

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu jinirs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám jít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: rapu v republice.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a musím říct, že opravdu jedeme v komunikátoru totální bomby dneska. Já mám fakt radost, jak nám tady vychází skvěle ten playlist. No a v příští hoďce samozřejmě ještě budu hrát podle tebe, takže neváhej, ještě si zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, protože máme před sebou poslední hoďku, tak ať tam ještě můžu zahrát právě ten tvůj song. No a teď už se společně podíváme na počasí. Mrkneme na to, jak máme venku. Prostě vedro, já nevím, no ono je to takový, překvapivě je vedro, 26 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 27 stupňů, všude tak nějak pod mrakem, tady koukám, že na Vysočině i slabé přehánky, dneska odpoledne až 33 stupňů Celsia, čekej, že v Praze pršet nebude, na západě taky ne, ale Morava tak tam nám trošku sprchne, no tak snad se i trošku ochladí, koukám, že zítra bude nějakých 27 až 29 stupňů Celsia, no a pršet by mělo úplně jenom v tom východním cípu, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ve zbytku republiky bude svítit sluníčko. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz. Radio.

0: jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a teď budu plnit přání Davidovi.
2: Čau Vicky, tady David. Zahraj mi tam, prosím tě, od PTK Krváci na zemi. Bude to pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Díky, čau.
1: Čau, čau Davide, no a samozřejmě hudba je nejlepší lék, takže aby si se brzo uzdravil, abys tu angínu co nejdřív vyležel, tak právě proto ti posílám Patrika. Tak jo, ať jsi brzo zdrav, Radio Spin.

0: Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my je vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se to strašně vděčné, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíce, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrou se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání na drátě, Verča. Ahoj, Verčo.
2: Ahoj, Ki.
1: Tak prosím tě, my jsme tě zastihli teď na cestě. Kam jedeš?
2: A jedu směr Žižkov.
1: A, Žižkov. Dobře. To znamená, že jedeš teda, takže jedeš domů.
2: Ano.
1: To je úplná pecka. Ty jsi říkala, že máš dokonce už i po obědě.
2: Jo.
1: Co jsi zdala dobrýho?
2: Tím jsem stihla bagetu.
1: Jo, takhle. Takže tak odlehčeně. Ježiš, ale to je dobrý. Jo. Víš co, jako já si úplně říkám, Verčo, máš jako skvělej rozvrh pracovní. Víš, jako že už jedeš domů, už máš i potom obědě. Jako paráda. Den před tebou.
2: Ne.
1: Na co chystáš se někam dneska?
2: Maximálně k větráku dneska domů, protože v tom vedru se vlastně nic moc nedá.
1: Hmm.
2: To
1: jsou
2: někam vlastně. Koupat nebo nechci.
1: Někdy už i toho koupání je dost a člověk chce jenom ležet doma a potit se prostě, no.
2: To nic jiného nám nezbývá. Teďko,
1: no. Nic jiného nám nezbývá. To je úplná pravda. My jsme se tady totiž s Verčou úplně notovali, že opravdu člověk, i když prostě se večer snaží spát, tak se jenom potí. Že to je fakt jako každý barák je teď taková sauna, bych řekla pořádná, no.
2: Je to tak.
1: Oh, no tak Verčo, prostě držme se, řekla bych, že snad ty tropické noci už budou pomalu polevovat. Doufám, že už se trochu prospíme. Já už mám kruhy pod očima, já nebudu lhát prostě, moje fashion, nebo jak to říct, moje tady beauty vlogy prostě už nemůžou ani fungovat, fakt, jako já mám úplně černý kruhy pod očima, jak panda.
2: No, tak
1: Z toho spánku, nespánku. No tak jo, Verčo, tak jsem ráda, že v tom nejsem sama, tak ale snad už to bude lepší. Co si necháš zahrát?
2: Dáme tam od Actora Number One.
1: Tak jo, dáme number one, tak pro tebe a ještě pro koho?
2: A pošlem to všem, kdo musí pracovat v tomhle vedru venku, ať to zvládnou.
1: Dobře, to říká Verča, která už jde z práce.
2: Jo.
1: Jo, díky, že na nás myslíš. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Díky, Radio Spin. Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehodu máme v Litoměřicích, a to v ulici Želetická. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D10 na 8. kilometru ve směru na Turnov v okolí Záp. No a teď už jsem v samotné Praze a tady koukám, že nám poskakuje Novopatská na Kbeli, čekej tady 10 minut navíc. No a Nuselák směrem do centra, tady máme taky takovou skákačku, takže tady čekej taky nějakých 10 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě ještě dávej vědět mně i spinnerům 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a jeďte opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin. Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Vény.
1: Ahoj Vicky, prosím tě, hodila bys tam track Směj se teď od Sergeje. Bylo by to prosím tě pro moji ženu Barušku a chci ti říct Baru, že tě miluju a hrozně mi chybíš.
0: To je krásný vzkaz Véno, teda Baruš. To je skvělý, takovýhle zkazy od manžela. Já teda jenom musím říct, že mě tohle připomíná úplnou Odysseu, jo, teď ten film, protože vlastně Véna je teď ten námořník na tom širém moři, jo, a teď já slyším kolem tebe, jak fičí ten vítr, Véno, takže napni plachty a jeď, naber vítr a šup šup, ať to frčí směrem za manželkou, směrem za Baruš, dobře doplav na těchto vlnách. No a já už k tomu teďko pouštím Směj se teď, Radio Spin.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Haslo v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak teko.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, komunikátor nám končí, ale už tady mám Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: A pozor, ring volný, křikl rozhodčí, tak kdo tady s kým zatočí? Tak Jirko.
1: Hezky připravený, hezky, až mě to z toho úplně vykolejilo. No je to přesně tak, dneska máme první čtvrtek v měsíci a to znamená, že teď v jednu hodinu už se tady náš éter promění na ring a čeká nás hudební battle, první hudební battle, který tentokrát bude mezi Separem a Rytmusem, což je dvojice, která tak jako po sobě jako v reálu docela jde, že úplně nemají mezi sebou nejlepší vztahy, na Instači se často tak jako pošťuchujou.
0: Jasně.
1: No a jak to bude probíhat? Tak bude to probíhat od 1 až do 7 hodin. V každý hodině tak si vezmeme jeden track právě od zmíněných, jeden od Separa, jeden od Rytmuse, no a posluchači budou hlasovat, který z těch tracků je za ně větší hit. Ten, který vyhraje, tak ten postupuje do další hodinky, no a takhle pojedeme vlastně všechny ty hoďky a uvidíme, kdo nakonec teda s tím největším hitem zůstane.
0: No tak hustý, dobře, to znamená, že tady se bude počítat vlastně, komu se míníkrát prostřídá jakoby songa.
1: V podstatě jo, vlastně ten, kdo dojde jako poslední s hitem dokonce, tak ten vítězí. Takže se úplně v klidu může stát,
0: ano,
1: že třeba s prvním trackem bude vyhrávat Rytmus, bude vyhrávat třeba i pár hodin po sobě.
0: Ano.
1: No ale když ho prostě Separ na konci sestřelí jiným hitem, tak zkrátka vítěz bere vše.
0: Jo, takhle, rozumím. No tak to bude teda hodně drsný. To bude hodně drsný, takže koučové připravený prostě, ručníky taky v ringu, jako
1: tak máme všechno
0: masáž.
1: Máme všechno ready s Márou, už jsme tady prostě ready u ringu. Masírování necháváme na jiných, tak doufám, že masáže probíhají, ať jsou naši borci ready.
0: Ať jsou borci ready, mně se líbí, takže tady vlastně bude Ondřej Novotný a Ondřej Novotný. Tak máte se rozhodně na co těšit, dneska to teda bude fakt hustý, jsem zvědavá, jak tohle dopadne.
1: Já taky.
0: Jako přijde mi teda dobrý, že to máme vlastně jako Slovák proti Slovákovi teda, že zatím nemáme úplně jakoby mezistátní tady ringový kola, začínáme pěkně jako, jak bych řekla, regionálně.
1: Tak.
0: To bude výborný. A tak jo, a Jirko, prozradíš nám už teďka, co jsou ty první dva tracky, anebo ne?
1: Ty vám prozradím za pár minutek.
0: A dobře, tak
1: ještě
0: jo.
1: Ještě vás budu napínat.
0: Trošku naproták kšandy, dobře, tak já to vydržím. Dobře, tak už nebudu zdržovat, jdeme na počasí. Ať už se to konečně dozvíme. To je úplně skvělý, takže teď to takhle vlastně bude vždycky ring volný, bude každý první čtvrtek v měsíci.
1: Přesně tak,
0: je
1: přesně
0: tak.
1: Tak.
0: No to je úplná paráda. Hele, co ty, Jirko? Prozradíš, komu momentálně fandíš, jestli Separovi nebo Rytmusovi?
1: Hele, já vlastně favorita nemám, protože já, když jsem se tady podíval na ty tracky, které jsme vybrali, tak vlastně si myslím, že je to dost vyrovnaný, co se jako týče těch hitů i co se týče čísel celkově, který ty tracky nazbírali. Že to bude fakt vyrovnaný zápas a jsem sám zvědavej, jak to teda spineři rozhodnou.
0: No tak to je hustý, no tak taky si sama říkám, že poslali jste do ringu opravdu jako dva velmi silný soupeře, no?
1: Takže...
0: A vyrovnaně silný, takže tak jsem taky zvědavá, stejně jako ty. Teď už ti jenom řeknu, že máme momentálně v Praze nějakých 27 stupňů Celsia a pod mrakem, ve zbytku republiky až 28 stupňů, dokonce na Moravě 31, všude by mělo být pod mrakem, až na Vysočinu tady by mohlo i lehce sprchnout, ale dneska odpoledne už se rozprší ve vícero částech republiky, ale bavíme se hlavně o Moravě, bude kolem 33 stupňů Celsia. No a když se podívám na zítřek, tak tam už bude zase většinově svítit sluníčko. Po celé republice bude nějakých 27 stupňů Celsia a jediný, kde by mohlo lehce kápnout, bude zase úplná Morava. No prostě tak, bude na Moravě možná lehce sprchne. Každopádně to se musíme nechat překvapit. Teď už se připrav na ring, připrav si svoje hlasovací hlasovátka, bude to těsný. Let's go, Radio Spin, čau.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, ale není to ledajaký čtvrtek, je to první čtvrtek v měsíci. No a ten tady budeme vždycky věnovat hudebním betlům. Já jsem Jirka, moderátor dnešního betlu. V hudebním betlu do ringu proti sobě vždycky postavíme dva rapery a na tobě bude rozhodnout, kdo z nich má větší hity. Dneska proti sobě postavíme dvojici Separ a Rytmus, interpreti, kteří mají na kontě společný tracky, ale taky společný beefy, zejména v poslední době, tak je to mezi nima opravdu vyhrocený, takže jsem zvědavej, jak tady za ně bude dneska mluvit její hudba. Takže borci už pomalu nastupují do ringu. No a my začneme první Separem, ten nastupuje s trackem Sunset. Za Rytmuse, tak to bude taky ostrý začátek, protože ten nám první hodinku odstartuje jeho cigánským snem. Takže si teď oba tracky jdeme poslechnout. Separ startuje Radio Spin.

Battle už jsi slyšel, no a teď už je to jenom a jenom na tobě. Jenom ty rozhoduješ, jestli je větším hitem Sunset od Separa nebo Cigánský sen od Rytmuse. Hlasuj pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo samozřejmě taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Všechny vaše hlasy tady dneska budu sčítat, no a na konci se dozvíme, jaký track postoupí dál a jaký track dostane KO a vypadá.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, první čtvrtek měsíce, no a to znamená, že nám před pár minutama odstartoval hudební battle. Hudební battle, kde jsme tentokrát proti sobě postavili Separa a taky Rytmuse. V první hodince tak Separ vytáhnul velký kalibr, a to jeho track Sunset. Sportový režim v autě, hudba vedla mě more a sunset. No a ani Rytmus nestojí opodál, protože i ten vytáhnul svůj opravdu těžký kalibr a je to track Cigánský sen. Teď už je jenom na tobě rozhodnout, jaký track vypadne a jaký bude postupovat do další hodinky. Já už tady od vás mám nějaký hlasy, takže si rovnou jdeme poslechnout, co zatím na tyhle dva tracky říkáte.
1: I když nemám rád Rytmus moc jako osobu, tak tady ten track, co si pustil Cigánský sen, je prostě kůz a určitě to dávám bod jemu.
0: Tak tady máme jeden teda hlas pro Cigánský sen, dáme si ještě jednu hlasovku.
2: Zdravíčko, tak u prvních dvou tracků hlasu pro Sunset od Separa.
0: Tady naopak máme track Sunset, teď tady mám někoho na drátě, halo, halo, kdo se mi dovolal?
3: Čau, tady Michal.
0: Čau Michale, tak Michale, komu poputuje tvůj hlas, bude to Separ nebo Rytmus?
3: Hele, mám rád oba, ale z Rytmusu Cigánský sen je v tomhle směru etalon československého rapu, takže určitě ten.
0: Takže připisuju jeden bod pro Rytmuse, díky moc za tvůj hlas, měj se hezky, čus.
3: Taky čau.
0: No a samozřejmě hlasovat můžeš i ty, buď to takhle pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: První hodinka hudebních betlů je v plném proudu. Dneska tady proti sobě stojí Separ. V první hodince má svůj track Sunset. Sportový režim v autě, hudba vedla mě more a sunset. A jeho oponentem tak není nikdo jiný než Rytmus a jeho cigánský sen. Je jenom na tobě rozhodnout, jaký z těchto tracků vypadne a který z těchto tracků naopak postoupí dál do další hodinky, do dalšího kola. Mám tady od vás další hlasy, tak jdeme na ně.
1: Jo, dám Separovi. No jako ne ani kvůli tomu Sunsetu, ale kvůli Separovi, kvůli jako člověkovi.
0: No i osobní preference tady samozřejmě v našich betlech hrajou svoji roli. Takže naprosto validní a já připisuju jeden bod pro Separa. Jdeme dál.
2: Ahoj, tady Kuba, jednoznačně hlas pro Rytmus a cigánský sen.
0: Kuba naopak svůj hlas uděluje pro Rytmuse, dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Čau, tady Mikey, hlasuju pro Rytmuse, cigánský sen. Je to top.
0: A Rytmus se máme i tady, no tak Rytmus se pomalu dostává do vedení, tak uvidíme ještě, jak s tím ty poslední minutky zahejbaj. Připomínám, že stále můžeš hlasovat pro svůj oblíbený hit z téhle dvojce, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se týče dálničních tahů, velký zdržení aktuálně hlásí D11. Postojíš si tady už o 26. kilometru a to směrem na Hradec Králové, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 18. kilometr směrem na Prahu, tady hlásí taky zdržení. Přímo před Prahou se štosuje taky D6, tady si postojíš už od 11. kilometru. No a na D1 si postojíš před Brnem, tady se to štosuje od 185. kiláku. Regiony aktuálně jedou bez obtíží, v Praze potom zdržení aktuálně hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Jeremiášova ulice potom hlásí jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Hudební battle na Rádiu Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, pokračujeme s naším hudebním battlem, jelikož máme první čtvrtek v měsíci, no a každý první čtvrtek v měsíci se tady právě jednomu battlu budeme věnovat. Tentokrát tady máme dvojici Separ a Rytmus, s tím, že Separ do první hodinky battlu nastoupil s trackem Sunset.
2: Sportový režim v autě, hudba vedla mě more a sunset.
1: No a Rytmus v jeho první hodince battlu měl track Cigánský sen. Na tobě je rozhodnout, který z těchto tracků postoupí do další hodinky battlu a který naopak už vypadne navždy. Jdeme si teda poslechnout další vaše hlasy.
3: Zdar, tak za mě určitě taky Rytmus a Cigánský sen. Díky, čavo, zdar.
1: Další hlas pro Rytmuse, jdeme dál.
4: Ahoj, tady Jarda z Jihu, hele, za mě určitě Separ, takže poprosím bod pro Separa.
1: Za Jardu je to naopak teda jeden Separ, jdeme si poslechnout další váš hlas.
5: Čau, tady Tomáš Brno, hele, jako neděláte to vůbec lehký, jako jak si má člověk mezi takovýma dvěma bombama jako vybrat, no. Ale asi to dám taky jako Rytmusovi, protože to je legendary, no. Tak jo, mějte se krásně, čau.
1: Naprosto rozumím, že rozhodování mezi takhle velkýma hitama není vůbec jednoduchý. Dáme si ještě jednu hlasovku.
6: Ahoj, jednoznačně posílám hlas pro Rytmuse, Cigánský sen.
1: A tady dostává Rytmus další hlas, takže Rytmus už se pomalu, ale jistě dostává do vedení, takže jestli ještě chceš zvrátit tuhle poslední hodinku, máš na to pár posledních minut. Za pár minutek už se podíváme, který z těchto tracků, která teda vypadne a který bude pokračovat dál.

0: Dostáváme se do závěru naší první hodinky hudebního betlu, kde proti sobě dneska stojí Separ a Rytmus. Já pro tuhle chvíli stopuju hlasování a začínám pomalu počítat. Byla to opravdu napínavá hodinka, spoustu hlasů tady dostal Rytmus a jeho legendární cigánský sen, ale Separ se rozhodně taky nedržel pozadu. Navíc pro Separa taky hrálo to, že tady si získal vaše osobní sympatie. Pouštím třeba jednu hlasovku.
1: Jo, dám Separovi. No jako ne ani kvůli tomu Sunsetu, ale kvůli Separovi, kvůli jako člověkovi.
0: Takže sám jsem zvědavej, jak tenhle první hodinka dopadne. Já se teda pouštím do sčítání. Samozřejmě ty buď stále ready, protože už za pár minutek odstartujeme další kolo, kde se dozvíme, který z těchto tracků postoupil a který naopak vypadnul. Rychlá doprava, nerychlá doprava, ta už byla, ale máme tady počásko. Jak to vypadá v Praze? Tak Praha hlásí 31 stupňů, je tam stále slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že aktuálně nejchladnějíc tak hlásí Liberecko, a to 27 stupňů. Zítra tak se nám to lehoulince ochladí, bude stále teda slunečno, ale maximáty se vyšplhají na 26 stupňů.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stál Jirka, náš éter se dneska proměnil v ring. Máme tady druhý kolo hudebního betlu mezi Separem a Rytmusem. Já už jsem tady sečet všechny hlasy, které jste sem naposílali. No a do dalšího kola postupuje Rytmus a jeho cigánský sen. Separovo Sunset porazil o celých 13 hlasů, takže Separovo Sunset vypadává. No ale za Separa tak nasazujeme další track. Tentokrát to bude track Body to Body s Frenchem Montanou. Oba tracky si opět poslechneme, takže už je na stopky. Budeš to totiž jenom a jenom ty, kdo rozhodne, jaký track postoupí do dalšího kola. Takže já poprosím gong. No a my můžeme na další kolo, odstartuje ho Rytmus a jeho cigánský sen. Radio Spin.

Tak tohle byl Rytmus a jeho Cigánský sen. No a teď už se o slovo hlásí Separ, který do druhé hodinky hudebního betlu vstupuje s trackem Body to Body, kde je společně i s Frenchem Montanou. Tak uvidíme, který z těchto tracků vás zaujme víc. Tak jdeme na to.

0: Rádiu Spin.
1: Takže tracky z druhého kola hudebních betlů už si slyšel, no a teď už je to opět jenom v tvejch rukou. Rozhoduješ o tom, jestli do další hodinky hudebních betlů postoupí Rytmus a jeho cigánský sen, nebo to bude Separ a jeho Body to Body. Hlasuj pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš samozřejmě nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Tentokrát proti sobě stojí Rytmus a Separ. V druhém hodince, v druhém kole hudebního betlu, tak se probojoval dál Rytmus a jeho cigánský sen. No a Separ tady má další svůj velký hit, se kterým bojuje v druhém kole, a je to track Body to Body. Připomínám, že jenom ty rozhoduješ o tom, který z těchto tracků postoupí opět do dalšího kola, do další hodinky, a který z těchto tracků naopak vypadne. Tak jdeme na vaše hlasy.
1: Čau, tady Kuba. Opět dávám hlas RITMO.
0: Takže Rytmus tady získává další hlas, jdeme dál.
2: Za mě musím říct, že Separ má mnohem lepší hity teda, než tam dáváš. A prostě bohužel znova cigánský sen.
0: Nemusíš se vůbec bát, hudební betly dneska budou trvat až do 7 hodin a Separ ještě tady bude mít spoustu svých tracků, který ještě budou moct proti Rytmusovi nastoupit. Každopádně pro teď tedy tvůj hlas připisuju pro Rytmuse. Takže hlasuj i ty, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Za pár minutek se k hudebnímu betlu vracíme.

0: Spin.
1: Hudební battle na rádiu Spin je v plném proudu. Máme tady už druhý kolo, do kterého se díky vašim hlasům probojoval Rytmus a jeho cigánský sen. No a Separ do dnešního druhého kola nastupuje s trackem Body to Body. Tak Separovo Sunset jste už vyřadili, tak uvidíme, jestli se tady Separovi s trackem Body to Body povede o něco líp. Jdeme opět na vaše hlasy.
2: Hlasy od druhého kola a opět Separ.
1: Tak máme tady hlas pro Separa, jdeme dál.
3: Tak hlasuju pro Rytmuse, tady to Separovi moc nesedlo.
1: Tady máme naopak Rytmuse, dáme si ještě jednu hlasovku.
4: Tak opět dávám hlas Rytmusovu oldschoolku, jo, díky.
1: A tady připisuju další hlas pro Rytmuse, no tak uvidíme, jak s tím ještě zamáváte. Já připomínám, že hlasuješ o tom, který z těchto tracků postoupí do dalšího kola. No a hlasovat můžeš buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30. Tímhle číslem se dovoláš přímo sem ke mně do studia. No a nebo taky můžeš nahrávat hlasové zprávy do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Všechny vaše hlasy tady sčítám. No a na konci hodinky se teda dozvíme, který z těchto tracků postoupí do dalšího kola.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 hlásí zdržení u 27. kilometru, a to ve směru na Hradec Králové. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky při příjezdu do Prahy, a to na D8. Tady se to štosuje u 12. kilometru. Stejně tak přímo před Prahou si postojíš taky na D7. Od 10. kiláku tady vidím štosovačku. Regiony tak ty jedou v cajku. Mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš zejména v Dobříšské ulici, kde se to štosuje obou straně. Taky vidím tady zdržení na jižní spojce ve směru na Barandiák. Štěrboholská spojka hlásí štosovačku taky obousměrnou, takže tady na to dávej taky bacha. Kbelská ulice směrem ven z Prahy, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Co se nehod týče, tak Jeremiášova ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky v ulici k Barandovu. Takže hlavně opatrně, jestli máš nějaký info ze silnic ty, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, společně s tím taky hudební battle. My se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního druhého kola. V tomhle druhém kole tak je Rytmus a jeho Cigánský sen. Separ, ten se v druhém kole potom představil s trackem Body to Body. Musím říct, že zatím je to velice, velice vyrovnaný. Oproti teda kolu prvnímu, tak tady je to opravdu jenom o pár hlasů. Já to dál tady všechno počítám, dál taky sčítám vaše hlasy, které ještě můžeš pár posledních minut posílat do tohohle druhého kola. Jednu hlasovku si jdeme poslechnout, a to třeba tady od Kosiče.
1: Zdar, tady Kosič, Krušní hory, určitě Separ.
0: Tak Kosič dává svůj hlas pro Separa, takže já připisuju. No, je to opravdu hodně vyrovnaný, takže uvidíme. Máš ještě pár posledních minut, kdy můžeš zvrátit dění. Hlasuj buď to pro Separa a jeho Body to Body, nebo pro Rytmuse a jeho Cigánský sen.

0: My už tady máme závěr druhého kola hudebních betlů, kde proti sobě dneska stojí Rytmus a Separ. Dvojce, která má na kontě jak společný tracky, tak i společný beefy. Zejména v poslední době je to mezi touhle dvojcí vyhrocený na sociálních sítích opravdu hodně. My tu ale necháváme mluvit hudbu. Já už tady se pomalu pouštím do sčítání vašich hlasů a za pár minut se dozvíme, jestli do dalšího kola postoupí teda Rytmus a jeho cigánský sen, anebo jestli to bude naopak Separ a jeho buddy to buddy. Takže buď rozhodně ready, jenom ty rozhoduješ o vítězi hudebních betlů. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky ale podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, stále tam je slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tak to vypadá, že se nám to lehoulince ochladí. Tam vidím, že se maxima vyšplhají na 27 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

hudebníma betlama. Máme první čtvrtek v měsíci a právě každý první čtvrtek v měsíci bude věnovaný hudebním betlům. Do tohohle kola tak jsme vybrali Separa a Rytmuse. Ty tady dneska teda soupeřej o tvojí přízeň. My už máme za sebou dvě kola. No a teď už mám tady sečtený taky všechny vaše hlasy, které jste rozdali. A já můžu prozradit, že do dalšího kola, do třetího kola, díky vašim hlasům postupuje Separ a jeho Body to Body. Bylo to velice, velice vyrovnaný, protože rozhodli pouhý dva hlasy, jenom dva hlasy byly rozdíl, takže Separ se díky nim dostává do dalšího kola. No a my si jdeme poslechnout samozřejmě oba tracky, jak už Separovo Body to Body, tak i další track, se kterým přichází Rytmus do třetího kola. Ten si ale prozradíme až po Separovi. Tak jdeme na to, Radio Spin.

Tak to by byl Separ s trackem Buddy to Buddy, track, který jste vy svýma hlasama poslali do třetího kola. No a samozřejmě do třetího kola vstupuje taky Rytmus, ten vstupuje s novým trackem, bere si tentokrát na pomoc i Ega. No a máme tady jeho track Děti ztratěnej generace. Tak jsem zvědavej, který z těchto tracků za vás bude tím větším hitem a který posunete do kola čtvrtýho. Tak jdeme na to, poslouchej, Radio Spin.

0: Jo, tracky z třetího kola hudebních betlů už si slyšel, já už teď nechávám opět zaznít náš gong. Můžeme třetí kolo odstartovat a teď už je to opět jenom ve tvejch rukou. Rozhoduješ o tom, jestli do dalšího kola hudebních betlů postoupí Rytmus a jeho Děti ztratěné generace, nebo jestli to bude opět Separ a jeho Buddy to Buddy. Je to jenom na vás, hlasuj buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovky do mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Hudební betl na Rádiu Spin. Hlasuj přes telefon 210 32 30 30 nebo přes mobilní apku Rádia Spin.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar. Hello.

0: Rytmus. Separ je tady s trackem Body to Body. No a Rytmus ve třetím kole má track Děti ztratěné generace. Rozhoduješ o tom, který z těchto tracků postoupí do dalšího kola, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše další hlasovky.
1: Ahoj Jirko, tak já jednoznačně hlasuju pro Separat Body to Body. Díky, čau čau.
0: Tak máme tady hlas pro Separat, jdeme dál.
2: Čau, tady Josef, za mě určitě Rytmus.
0: Naopak tady je hlas pro Rytmuse.
3: Tady Milda, tady v tomhle případě za mě jedině a rozhodně Rytmus, Děti ztracené generace.
0: A za Mildu si ve třetím kole hudebních betlů bod odnáší Rytmus. Takže já připisuju, samozřejmě i ty můžeš ovlivňovat dění, můžeš hlasovat buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš hlasovat pomocí našich hlasovek v mobilní aplikaci Rádia Spin. Já tady všechny vaše hlasy budu sčítat, no a závěrem hodinky se teda dozvíme, jaký track postupuje do dalšího kola.

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrou se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na tebe.

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: Hudební battle na rádiu Spin je v plném proudu. V tomhle prvním hudebním battlu se proti sobě postavil Separ a Rytmus. S tím, že teď už ve třetím kole máme Separa a jeho track Body to Body. No a Rytmus do třetího kola vstoupil s trackem Děti ztratěné generace. Jenom ty rozhoduješ o tom, který z těchto tracků se dostane do dalšího kola a který naopak dostane KO a pokračovat už nebude. Jdeme si teda poslechnout další vaše hlasy.
2: Tak za mě je to jednoznačně Děti ztracené generace, Rytmus.
1: Tak Rytmusovi připočítávám jeden hlas, jdeme dál.
3: Ahoj, tady Roman, hele, za mě jednoznačně Rytmus, bezkonkurenčně. Děkuju, hezký den, čau.
1: Za Romana je to taky Rytmus. No tak, jak to ze začátku vypadalo tohodle kola pro Separa dobře, tak teď už to vypadá, že se pomalu bude dostávat Rytmus do vedení, ale stále ještě máme před sebou spoustu času. Všechno se může změnit a změnit se to může hlavně díky tobě, protože ty hlasuješ, ty rozhoduješ, ty uděluješ svoje hlasy, a to buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Za pár minut budeme s hudebním betlem pokračovat.

Rychlá doprava na rádiu Spin, velký zdržení hlásí D11, postojíš si tady u 28. kilometru a je to tady zasekaný směrem na Hradec Králové, takže určitě na to dávej bacha. Bacha při příjezdu do Prahy, a to na D4, na D6 a taky na D5, tady všude se to před Prahou štosuje. No a postojíš si i při příjezdu do Brna na D1, kde se to začíná štosovat už od 180. kiláku. Regiony tak ty i dále jdou v cajku, mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Velký zdržení hlásí jižní spojka, a to směrem na Barandák. Táhne se to dál i přes celou Dobříšskou až ke Strahovskému tunelu. Dávej na to určitě teda bacha. Bacha dávej i v Bubenečském tunelu směrem na Holešovičky. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si i na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. No a obousměrný zdržení vidím i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Ulice k Barandovu potom hlásí jednu nehodu, takže tady taky dávej bacha. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automotospin, tvoje

0: hudební battle na rádiu Spin.
1: My se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru třetího kola hudebních battlů. V tomhle hudebním kole, teda v tomhle třetím kole hudebních battlů, tak proti sobě stojí Separ s trackem Body to Body. A jeho oponentem tak je Rytmus s trackem Děti ztratěné generace. O tom, který z těchto tracků postoupí do dalšího kola, nerozhoduje nikdo jiný než ty, takže rovnou se tady vrhám na vaše hlasy.
2: Ahoj Jiříku, hele, já svůj hlas dávám Rytmusovi, to je legenda.
1: Tak máme tady jeden hlas pro Rytmuse, jdeme dál.
3: Mám rád Separa, ale toto je nerovný souboj, v tomhle je prostě lepší Rytmus a Děti ztracené generace.
1: Takže další bodík pro Rytmuse.
4: Ahoj, za mě určitě Rytmus, Děti nové generace.
1: Vypadá to, že Rytmus se bude dostávat do vedení.
5: Hlasujem pre Rytmusa, Děti ztracené generace. Děkujem pěkně.
1: Tak i tady máme hlas pro Rytmuse, dáme si ještě jednu hlasovku.
6: Čau, tady Kuba, Separ.
1: Kuba, tak ten naopak svůj hlas dává pro Separa, takže já připisuju, připomínám, že máš pár posledních minut ovlivnit ještě tohle třetí kolo, já to tady pak začnu sčítat, no a za chvíli se pak taky dozvíme, který track bude pokračovat v hudebních betlech dál.

0: Posloucháš Radio Spin, samozřejmě Ideál můžeš hlasovat do hudebních betlů na Radio Spin. My Ideál pokračujeme, už tady máme závěr třetího kola. Teď už já se s tebou budu pomalu loučit a vítám tady Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko. Čau Spineři.
0: Tak my se podíváme na to, jak to zatím vypadá. Zatím teda první kolo vyhrál o 13 hlasů Rytmus a jeho Cigánský sen.
1: O 13.
0: O 13. To byla velká dominance. Druhý kolo, tak tam svítězil Separ s trackem Body to Body. Tam to bylo hodně těsný, jenom o 2 hlasy. Separ porazil Cigánský sen. No a teď, jak to dopadne, tak to už tady začínám sčítat. To už se dozvíme za pár minutek, jaký track postupuje dál a jaký bude naopak vyřazený. Máro, máš ty nějakýho favorita tady mezi touhle dvojcí?
1: To je hodně záludná otázka, možná budu trošku i jako pomáhat spinnerům, ale za mě je prostě větší zabiják Separ. Jasně, Rytmus tady budoval tu slovenskou scénu, možná i trošku i československou, a patří mezi ty zakladatele toho našeho hiphopu, ale na druhou stranu prostě Separ mi přijde, že z toho těží mnohem víc a je takovej prostě lepší. Nevím, nedokážu to úplně popsat.
0: Nejseš rozhodně jediný, který tady tak názor má, protože spousta spinnerů tady přišla s tím, že hlasují pro Separa, protože prostě Separa mají radši a to nemusí být ani v návaznosti na ty tracky od Rytmuse a Separa. Říkám to tady celou dobu, i prostě osobní sympatie v našem hudebním betlu hrajou svoji roli. Takže Ideál, tady buď ready v hudebních betlech, za pár minut budeme pokračovat a pokračovat budeš už s Márou. Ještě předtím se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 31 stupňů, je tam stále krásně slunečno jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Žádný deštíky už by nás dneska zasáhnout neměly. Co se zítřka týče, tak tam to bude o něco málo chladnější. Tam se maxima vyšplhají na 27 stupňů. Takže užívej pohodovej zbytek dne a taky pohodovej zbytek betlů s Márou. No a my se slyšíme zase v příštím týdnu. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Československý underground.
6: OK, to je malej G. Track Sudete Drillin.
7: Ivy, yo!
6: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

Posloucháš Radio Spin s tebou Šemára a samozřejmě máme první čtvrtek v měsíci, to znamená, že tady pokračujeme s hudebními battly, kde jsme proti sobě teďka postavili Rytmuse a taky Separa. Dva zahraniční borce ze Slovenska, který musíš rozhodnout, který z nich vyhraje. No a jdeme se podívat na to, pro co jsi tady hlasoval. Byl tady Rytmus a jeho Děti ztracené generace. Proti tracku Separa s French Montanou a Body to Body. Vyhrála legenda nebo letní pecka? No, svými hlasy si upřednostnil Rytmuse a Ega Děti ztracené generace. Takže třetí kolo, tak získal vítězství Rytmus, no ale to nám nic nebrání v tom se podívat na kolo čtvrtý. Tak ve čtvrtém kole se opět potká Rytmus se Separem, ale Rytmusův track Děti ztracené generace zůstává, ten je furt stejný, a Separ nasazuje novej track, Babe. Takže oba dva můžeš vyhlašovat k vítězství, protože hlasy se nám aktuálně vyresetovaly, je to na nule, takže další kolo může vyhrát buď to opět Rytmus, nebo Separ, který nasazuje svůj novej track. Tak jdeme si poslechnout oba dva tracky právě teď v hudebních betlech na Rádiu Spin.

Rytmus Ego, Děti ztracené generace, track, pro který můžeš hlasovat v hudebním battlu, no a proti němu se postavil dneska Separ a jeho další track, který vyzývá Separa, teda Rytmuse, tak je Babe. Jdem si ho poslechnout.

0: Sochář, hudební battle na rádiu Spin. No a představili se nám dva tracky, které nastupují ve čtvrtém kole proti sobě. Separovo Babe a Rytmusovo Děti ztracené generace. No už mi sem přistály první hlasy, tak jdeme se podívat za Alexem.
1: Pro Separa, i když teda pouštíte mu tam úplně jakože teda ty nejhorší songy, co můžete.
0: Tyjo, tak Babe mi zrovna přijde docela nabušená věc, s tím souhlasí i Roman.
2: Ahoj, hele, před chvilkou jsem hlasoval pro Rytmuse, ale teďka co si pustil, tak mi prodal taková usina po těle, že jednoznačně Separ teď. Čau.
0: No tak jo, tak zatím pro Separa mám tady víc hlasů než pro Rytmuse, tak uvidíme, jestli fanoušci Rytmuse zaberou a pomůžou svýmu největšímu idolu, a nebo to tentokrát ve čtvrtém kole vyhraje Separ. Jsem na to zvědavej, hlasuj do apky, na naše číslo, vyhrát může jenom ten lepší.

0: Posloucháš Chill na Spinu, ale hlavně taky hudební battle, kde se tento čtvrtek proti sobě postavil Separ a Rytmus. Oba dva velký zabijáci, ale z tohohle fightu může být jako vítěz jenom jedinej. Z začátku to vypadalo, že Separovo Babe docela zatočilo hlasováním. Ale oponent je drsnej, oponent je legenda, protože tam je Rytmus společně s Egem Děti ztracené generace. No a hlasy teďka byly hodně na straně Rytmuse. Poslal voiceovku Tomáš.
1: Tomáro, tady Tomáš. Hele, já musím hlasovat pro Rytmuse, protože ten Separ, to je text pro děti. To je dětská písnička.
0: Dětská písnička, no, Tomáš na to jde hodně z hurta. Co Jonan?
2: Takže za mě každopádně Rytmus. Tahle ta se Separovi vůbec nepovedla, to je hrozný. Čau.
0: To je krásno, tak tady máme další hejt do Separa, tak ten nejenže dostává od Rytmuse jednu za druhou, ale dokonce i od posluchačů, co nám řekne Krištof.
3: Dobrý deň, prosím pekne, ešte raz by som rád hlasoval pre Rytmusa, aj keď ľubím Separka, tak toto nemôže vyhrať ani náhodou. Ďakujem pekne.
0: Dokonce i fanoušci samotného Separa se tady pustili do jeho samotného Milhouse, ten teďka ale trošku pomůže Separovi.
4: Jak už to tady bylo jednou řečeno, přijde mi, že od Separa se nepouští ty nejlepší songy, jako od Rytmuse, ty jeho topovky, a v tomhle případě za mě Separ.
0: OK, no tak pomůžeme Separovi, uvidíme, pokud Separ prohraje i tohleto kolo, tak třeba se nějaký větší klasiky dočkáme. Tak nezapomeň hlasovat, protože zatím je to hodně vyrovnaný souboj.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: hudební battle pokračuje a bitva je to teda velmi zajímavá. Rytmus, děti ztracené generace, Shepard, Babe stojí teďka proti sobě ve čtvrtém kole. No a hlasování, tak to probíhá buď to přes naší mobilní aplikaci nebo naše telefonní číslo. Ozval se Dave.
1: A já jsem pro Shepard a pro Babe.
0: Dobře, připisuju další bod pro Shepard a taky Tatko.
2: Čau, čau, zdraví tě Ajcovi, škulavý Tatko pojelý, takže za mě Rytmus, Ego, děti, kámo. Multitalentovaný čávo. Yes, sir.
0: OK, no, každý hlas se počítá, je to opravdu o jednotky, o jedničky hlasů, opravdu stačí málo, takže jestli jsi ještě třeba v tomhle kole nehlasoval, pošli svůj hlas, protože teďka na každém hlasu záleží. Co tracky stojí proti sobě, tak je to Rytmus, děti ztracené generace. A Shepard se svým trackem Babe. Ale čtvrtý kolo může vyhrát jenom jeden. Kdo? Tak to mi dej vědět ty.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 20 minut na D8 na příjezdu do Prahy, taky na D5, tady kolem 10, 25 minut na D4 na výjezdu z Prahy a 3 nehody na D1 okolo Brna, 191, 196 směr Praha a 203 směr Ostrava. V regionech nehoda v Plzni na kruháku Obchodní a Folmavská, taky se bouralo v Poděbradech na Husový, v Brně crash na Sportovní a v Ostravě zase na Opavský. Hlavní město, tady nejvíc zlobí jižní spojka, je tady nehoda u Krče směrem na Barandák, počká se taky na Dobřížský směrem na Smícháč. Obrovská štosovačka Vilzunka Nuselách směrem Holešovice. Počkáš si taky na Pražském okruhu 23. kilák směr D1 přes 20 minut. 15. kilák směr Ruzyň 15 minut. No a Štěrbolská spojka spojovací, taky to není úplně ideální. Dej si bacha taky na nehodu v Bubeneckém tunelu na výjezdu z Troji, protože tady se to začíná pěkně štosovat zhruba na 11 minut. Ode mě z dopravy všechno. No a ty nezapomeň hlasovat.
1: Automotospin, tvoje

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš

0: Čel na spinu, s tebou Mára a čtvrtý kolo uteklo jako voda a stalo se z toho pěkný drama, protože poslal svůj hlas André.
1: Čau, tady Andrej, já určitě hlasuju pro Separa a jeho Babe. Dík moc, čau.
0: To je tento track. No a taky hlasoval maily do naší mobilní apky.
2: Čau, za mě jednoznačně Rytmus, Ego, Děti ztracené generace.
0: No a posluchači, dnešní hudební battle tady má normálně remízu. Hlasy jsou úplně stejný, takže jakýkoliv teďka hlas pošleš do naší mobilní apky nebo taky zavoláš na naše číslo 210 32 30 30, může ovlivnit to, jaký další track bude v dalším kole. Bude to opět Rytmus, Děti ztracené generace, a nebo to bude opět Separ, Babe, nebo se ukážou úplně nový tracky od každého z nich. Jsem na to zvědavej, posílej svoje hlasy do naší mobilní apky nebo volej naše číslo. Mrknem ještě na počasí, aktuálně je něco kolem 29 stupňů, má přijít i docela bouřka nebo nějaká přehánka kolem 5. hodiny, tak uvidíme, jestli to je pravda. Každopádně ty určitě hlasuj. Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské.

0: vole, texty, vole. Ale muziku mají celé pasaři, proč píšou texty, vole, šrouby a matice, m***, vole. Píšu Fretovi text, nádherný duet, vole, dva malí lidi, vole, u Facebooku, vole. Poslouchej ten refrén, a nálesním říct víc, začít a dýchat vzduch ze tvých plic, sít nebo nic, neodloučí, pár pavoučí, říkám Forete, slyšíš tam to, nic neodloučí, pár pavoučí, jo, neodloučí, pár pavoučí, sít nebo nic, tam jsou dvojství, pozor, to se mi navazuje, nešahem do toho refrénu, máš to k***ti, vole, vědí, vole, neumím, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr, každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřich nový, český humor.

0: Za 6 minut 5 hodin přesný čas na Rádiu Spin a ty hlasuj do hudebního betlu.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Hudební battle na rádiu Spirit.
1: A je to tady. Pátý kolo nám už za malej okamžik začne, ale ještě se musíme podívat na to předchozí, protože tamto do poslední chvíle byla plichta. Bojoval proti sobě Rytmus, Děti ztracené generace a Shepard a jeho Babe. To byl tady ten track. No ale tvoje hlasy ukázaly, pro koho jsi nakonec byl.
2: Rytmusovi.
1: Leonka, Alex, Michal, Rytmus, taky Tomáš.
3: Pro Rytmuse, protože za 20, za 30 let to bude pořád legendární.
1: Nikola se taky ozvala.
4: Za nás jednoznačně Rytmus.
1: Ještě Lucka se to snažila všechno zvrátit na stranu Separa.
5: Hlasu pro Separa, babe.
1: Ale to už nestačilo, protože Rytmus nakonec i se svým dalším trackem Děti ztracené generace převálcoval Separa a jeho Babe. Takže... vylašuju páté kolo, vážení spinezi, a jdeme na to. Tentokrát se svým dalším trackem proti s Rytmusovi představí Separ s trackem trošku soulovým, trošku pozitivnějším, a to jsou Tepláky. Tepláky jsou můj životní styl, moje tepláky, co by som ne... A jelikož si mi furt říkal, chce to nějakou hitovku od Separa, chce to něco trošku lepšího než Babe, tak myslím si, že Tepláky je skvělá věc, která by teoreticky Rytmuse mohla porazit. Hlasování je vynulovaný, je to 0-0, takže začíná se zase od začátku, hezky pěkně od podlahy, tak jsem zvědavej, jestli už Separ Rytmuse porazí, dej mi vědět.

Rytmus Ego, děti ztracené generace, track v hudebním betlu proti Separovi už po třetí. Tak dokáže teďka Rytmuse porazit Separ se svými tepláky? Možná pomůže soulovej sample ze 78. Uvidíme, zatím žádný hlasy, tak vůbec si neostýchej. Posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě taky můžeš volat sem ke mně do studia 210 32 30 30. Hudební battle prostě může vyhrát i jen ten lepší. Tak bude to Separ a z jeho tepláky?

0: Rádiu Spin.
1: Tak jsme si představili opět dva tracky, který teďka v pátém kole proti sobě nastoupili. Rytmus k děti ztracené generace, to už je po třetí v řadě, co tady ten track je. A Separ teďka s novinkou Tepláky, ne že by to byl nový track, ale nasazený proti Rytmusovi. Hlasoval už Alex.
2: Separ.
1: Dobře, hlas pro Separa, co Mára?
3: Čau, tady taky Mára, ahoj. Ale jednoznačně RITMO je jeho jméno, taky jako on tu nikdy nebude a nebol.
1: Nebol, to znamená Rytmus, tak to máme docela vyrovnaný, ještě teďka něco přišlo do apky, Máraz.
4: Čau, tady Máraz, hlas putuje 100% Rytmusovi, soj.
1: No tak zatím má líp nakročeno Rytmus, ještě jsou tady nějaký voiceovky, budu to počítat, dám ti samozřejmě za chvilku vědět. Každopádně ty hlasuj, buď to pro Separa, nebo Rytmuse.

0: Hudební battle Radio Spin a s tebou má rád taky pátý kolo, kde proti sobě pořád stojí Rytmus a Separ. Rytmus se svým trackem Děti ztracené generace. A Separ teďka s novým trackem proti Rytmusovi a to soulová pozitivní věc Tepláky. Tepláky jsou můj životní styl, moje tepláky, čo by som nevyměnil. A upřímně, jestli nějaký track, který by dokázal porazit Děti ztracené generace, tak si myslím, že to jsou právě Tepláky od Separa. Uvidíme, hlasování opět velmi vyrovnaný, maily posílal svůj hlas.
1: Čau, za mě Rytmus, i když jako Tepláky. Taky dobrá skladba od Separa.
0: OK, tak Maily byl dokonce trošku i nakloněný pro Separa, ale kdo byl určitě pro Separa, tak byl Petr.
2: Čau Máro, rozhodně Separa Tepláky, pojďte to kluka podpořit.
0: No tak jsem zvědavý, jestli Petrovu výzvu o to, aby někdo potvořil ještě Separa přijme. Můžeš přijmout tuhletu výzvu, podpořit Separa nebo i Rytmuse do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky volat naše číslo 210 32 30 30. Hlasování jelo před chvilkou ještě od nuly, takže teďka jsou nový hlasy, takže pokud si nehlasoval v pátém kole, určitě tak naprav.

Hudební battle s tebou má rád taky pátý kolo, kdy pořád proti sobě stojí Separ a Rytmus, jenom tracky se střídají, ale nedá se to říct úplně o Rytmusovi, protože tady pořád nedokáže Separ porazit jeho track Děti ztracené generace. Ale co by mohlo být vhodný konkurent proti tomuhle naprostému bangru, tak jsou Separovi Tepláky. No a co rozhoduje o tom, kdo z těch dvou vyhraje, tak to seš ty, jakožto posluchač Rádia Spin. Můžeš hlasovat buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat sem ke mně rovnou do studia 210 32 30 30 a rozhodnout o tom, jaký track bude postupovat do šestého a taky finálového kola. Jsem na to zvědavej, zatím těch hlasů teďka moc nepřibylo, takže vypadá to, že to chceš nechat na ostatních, což je velká škoda, protože ostatní můžou rozhodnout prostě tak, jak by se ti úplně nelíbilo. Takže využij svýho hlasu, využij svý možnosti poslat jeden track do finálového rozhodujícího kola, jestli to bude Rytmus nebo Separ, to už nechám na tobě, tak jsem na to zvědavej moc.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to příjezd do Prahy po D5 a D8. Tady se zdrží zhruba kolem 10 minut. Výjezd z Prahy po D4 a silnici číslo 4 není úplně ideální, je to na 25 minut až na 9. kilometr, tak s tím určitě počítej. A počítej taky s komplikacema na D1 na příjezdu do Brna, a to od 178. a taky výjezd z Brna směrem na Ostravu je zasekaný zhruba na 10 minut. V regionech tak tady se odklízí nehoda v Plzni na kruháku Obchodní a Fomavská, boural se v Poděbradech na Husový a v Ostravě je pořád nehoda na Opavský, toť Ostrava. Přesuneme se do Prahy, tady ta situace je taky docela divoká, čekáš na Dobřížský směrem na Smícháč zhruba 20 minut, nehoda je na jižní spojce těsně před Barandákem, tady je to aktuálně kolem 20 minut, zasekaná brutálně Vilzonka a Nuselách směrem do Holešovic, Vilzonka i taky směrem do centra, a to samozřejmě z Holešovic, zasekaná taky Žitná, Ječná, Novopatská směrem na Kbelskou, stojí na 15 minut, a samozřejmě nemůžu opomenout Pražský okruh, 19 minut čekáš na 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň, tady si přičteš k cestě zhruba 7 minut. Ode mě z dopravy všechno a ty nezapomeň hlasovat v hudebním betlu tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Sedím v Barceloně, pájí unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co

0: Spin.
1: Hudební battle s tebou, Mára. No a pátý kolo se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci. V pátém kole se proti sobě Rytmus a Separ postavili z tracky, který Separ už tady má poprvý teďka v tomhletom kole a za celý dnešek, a to jsou Tepláky.
2: Tepláky, sumo životný štýl, moje tepláky, čo by som nevypadl.
1: No ale Rytmus jede docela dobrou šňůru, třikrát za sebou, už se tady dostal jeho track Rytmus, Děti ztracené generace. No, vypadá to, že Separ si neví rady, jak tady ten Separ tohodle, tady ten track od Rytmu se dostat pryč. No, je to remíza. Takhle ti to řeknu. Je to opět plichta, je to zase vyrovnaný, je to prostě o jednotky prostě hlasů. Jeden hlas stačí na to, aby se to všechno změnilo. Tomáš poslal voiceovku.
3: Jedině Rytmus, to stará hitovka jak blázen. Ale za mě, když tam pustíš Separ, freestyle, tak už Rytmus půjde domů.
1: No, tak uvidíme, jestli Rytmus nepůjde domů dřív, protože tady přišla ještě nějaká zpráva pro Separa. No tak uvidíme. Teďka je to opravdu remíža. Takže každý jeden jediný hlas, který teďka pošleš do naší mobilní apky nebo mi cinkneš sem ke mně do studia na 210 32 30 30, může rozhodnout, jestli Rytmus se Separ porazí, anebo prostě Rytmus si bude držet šňůru 4 vítězství za sebou s trackem Děti ztracené generace. Máš na to poslední 3-4 minutky, tak jsem zvědavej, jaký track postoupí do samotného finále.

0: No a společně ještě mrkneme na počasí, aktuálně kolem 30 stupňů. Do Prahy to nevypadá, že by se řítila nějaká přeháňka, takže bohužel si o tom můžeme zdát, ale v Budějkách to vypadá dobře, tam déšť je. Večer to spadne na 18, zítra kolem 27 slunečno celý den. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatarezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatarezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatarezerva.cz.

0: představí dva finální tracky, který budou proti sobě stát.
1: Hudební battle s tebou Mára a taky poslední hodina, kterou může rozhodnout to, kdo vyhraje první hudební battle tady na Rádiu Spin, jakožto každej teďka první čtvrtek v měsíci. No minulý kolo, pátý, bylo hodně dramatický, bylo to vyrovnaný do posledního hlasu, stál proti sobě Rytmus, Děti ztracené generace. A Separ a jeho soulový Tepláky. Ale jak už jsem několikrát říkal, vyhrát může jenom jeden a postoupit se svým trackem tak jenom jeden. No, o tyhle důležitý hlasy se postaral Honza.
2: Tepláky.
1: A taky Dušan.
3: Je to Separ, jsme tady dva.
1: No tak jo, tak do dalšího kola postupujou Tepláky. Tepláky, sumo, životný styl, moje Tepláky. Ale máme tady před sebou poslední šestý kolo. No a v tomhletom posledním šestém

kole vyzve se pár se svými tepláky Rytmuse a postavil se mu hodně vyrovnaný track, hodně náročný track na, na poražení, protože Rytmus a jeho Zlatokopky, tak to bude hodně těžký porazit, protože tohle to je extrémně legendární track od Rytmuse. Hlasy jsou vynulovaný, je to 0-0, každý hlas se počítá a vítěz posledního finálového kola může být jenom jeden. Bude to Separ z Bratislavy, anebo Rytmus z Kroměříže. Hlasy jsou tvoje, mobilní aplikace je ti k mání. Můžeš taky volat naše číslo 210 32 30 30, ale nezapomeň, vítěz hudebního betlu může být jenom jeden.

Tak tohle to byl Separ a jeho tepláky a vyživatel Rytmus teďka musí zabrat ve finále, ale má teda v rukávu velký eso. Rytmus Zlatokopky proti Separovým teplákům. Jsem zvědavej, hlasy chodí, tak můžeš se samozřejmě taky zapojit, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volat naše číslo 210 32 30 30. Hudební battle je ve finále. Kdo vyhraje? Jsem zvědavej.

0: Tak jsme si představili finálový dva tracky, který proti sobě teďka poprvé vstanuli v hudebním battlu, a to Separ proti Rytmusovi. Separ z jeho tracky Tepláky, Rytmus se svou legendou Zlatokopky. No tak hlasy přicházejí, jdem se podívat za Mikem.
1: Mike? Hele, 100% Zlatokopky. To je tak OG a legendární, že proti tomu jako si myslím, že Tepláky budou mít co dělat.
0: No, Tepláky budou mít opravdu co dělat, protože Láďa poslal voiceovku.
2: Hele, jedině Rytmus, má to prostě smysl všechno, já neříkám, Tepláky jsou taky dobrá skladba, ale já, autobusátor Laci, říkám prostě Rytmus.
0: No dobře, a ještě Michal, Leoka a Alex, a tam to není jednoznačný.
3: Rytmus,
1: Separ.
0: Takže tady nám přichází i hlas pro Separa, ale zatím je to teda velká, velká slabota. Vypadá to, že Rytmus jde pro vítězství. Uvidíme, jestli se to ještě zlomí. Můžeš to samozřejmě zlomit ty svými hlasy. Buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat sem přímo ke mně do studia za ring, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Weekend Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíce, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrou se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na

0: Hudební battle s tebou Mára a šestý poslední kolo, kdy proti sobě v prvním hudebním battlu stojí Rytmus a Separ. No a to z tracky, které jsou dost legendární. Legendární Zlatokopky od Rytmuse. No a na druhé straně se Separ postavil se svým trackem Tepláky. No a zatím, co tady koukám na to hlasování, koukám do apky, co píšete, co mi posíláte, to pro Separa vůbec, ale vůbec nevypadá dobře. Zatím se daří spíše Rytmusovi a důkaz je tomu třeba i Michal.
1: Za mě určitě Zlatokopky, tady není o čem.
0: Není o čem, no tak uvidíme, jestli se ještě najdou třeba fanoušci Separa, pomůžou mu svými hlasy, který můžete posílat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky volat sem ke mně do ringu na 210 32 30 30. Jsem zvědavej, kdo v tomhletom posledním finálovém kole vyjde jakožto vítěz. Bude to Separ nebo Rytmus? Bude to Kroměříž nebo Bratislava? No, vítěz může být jenom jeden a to je na tobě.

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: Premiéra hudebních battlů tady na rádiu Spin se pomalu blíží ke konci. Už jsme určitě za polovinou, kdy dneska tady proti sobě stojí Rytmus a Separ. No a v posledním kole to jsou dva legendární tracky od obou dvou. Rytmus a jeho Zlatokopky.
2: Každý to o vás ví. Důležité, že malovené kniška redy.
1: Asi neexistuje člověk, který by někdy v životě neslyšel tady ten track. No a na druhé straně soulová docela taková klasika z alba Bulldozer, a to Tepláky.
2: Tepláky jsou můj životní styl, moje tepláky, čo by som nevymenil.
1: Napínavej souboj, teda když tady koukám do naší mobilní aplikace, nebo když tady beru telefonní čísla. Každopádně hlasování trochu pomáhá Rytmusovi, a to třeba i díky Majkovu.
3: Čau. Za mě určitě Zlatokopky.
1: Takže připisuju hlas Rytmusovi. Wave se to snaží trochu hodit na stranu Separa.
4: Čau, tady Wave. Za mě rozhodně Monsignor Separis, jako Rytmus už je mrtvej.
1: Rytmus už je mrtvej. Možná by s tebou nesouhlasil André, protože ten tady hlasoval celý den pro Separa, ale teďka přišla změna.
5: Čau, tady Andrej. Ale já jsem fanoušek Separa. Dneska jsem hlasoval vždycky jenom pro něj, ale bohužel zrovna v tomto konkrétním souboji, v této konkrétní hodině, tak budu hlasovat pro Zlatokopky od Rytmuse, protože to je bezkonkurenčně. Díky, čau.
1: No tak jsem zvědavej, jestli to ještě Separ zvládne otočit, nebo už si Rytmus tohleto vítězství pohlídá, zatím má náskok Rytmus, ale třeba se teďka objeví fanbase Separa a ještě převálcuje Rytmuse. Všechno je možný, takže nezapomínej hlasovat, pokud si nehlasoval v posledním finálovém kole, můžeš napravit do naší mobilní aplikace nebo na našem telefonním čísle.

0: Dáme si ještě dopravu a začneme dálnicemi. 15 minut na D4 na výjezdu z Prahy až na 9. kilometr. Nehoda je na D5, 64. směrem na Prahu. Nehoda taky na D6, 81. taky směr Praha. A ještě nehoda na D8, exit 52 směrem Německo. 20 minut na D1 na příjezdu do Brna, cca od 182. kilometru. Co se týká regionů, tak jsem nenašel žádnou větší štosovačku ani žádnou větší nehodu. Takže se přesouvám do Prahy, tady je hned několik nehod na Strakonický, Jana Želivskýho, Kolbenová, Dobříská směrem na Barandák, tady dokonce i neprůjezdný pravý jízdní pruh, kde se zdržíš také Vlzonka v centru, Novopatská, taky Pražský okruh, 21. kilák směr D1. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, přidávej info do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo a samozřejmě hlasuj v hudebním betlu, protože finále je tady a blíží se do svého závěru.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
4: Pusta něco jinýho, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.
6: Hey Jill.

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: A hudební battle přišel do svého finále. Dva repeři se dneska hudebně postavili proti sobě a ty jakožto posluchač si rozhodoval, který z nich vyhraje. Už jsme tady soutěžili od jedné hodiny, tak si jdeme připomenout, jaký tracky tady byly. Začal to Rytmus a Cigánský sen. Proti Separovi a jeho Sunset. Tady Sunset extrémně rychle vypadnul, pokračoval Cigánský sen, a to proti Buddy to Buddy. Tady ale vrátil se pár úder a Buddy to Buddy postoupilo do dalšího kola, a to proti Děti ztracené generace. A Separ měl velký problémy s tady tím trackem, protože Babe ho neporazil. Ani Buddy to Buddy ho neporazil a málem ani Tepláky, ale nakonec Separ vyhrál s tímhletím trackem tady ten duel. A Separ šel taky do finále proti Rytmusovi, ale proti hodně, hodně těžkému a legendárnímu tracku, a tím jsou samozřejmě Zlatokopky. A jak už jsem několikrát říkal v hudebním battlu, vítěz může být jenom jeden. A tím se v premiéře v hudebním battlu tady na rádiu Spin stal Rytmus a jeho Zlatokopky! Gratulujeme vítězům, není se čemu divit, protože tady ten track má na YouTube přes 32 milionů zhlédnutí. 16 let stará pečka na produkci Kajmir Royal, v tracku třeba taky Agáta Hanichová, to taky dozrálo jako víno. No a já ti děkuju, že jsi tady hlasoval, že jsi byl tím aktérem a tím rozhodujícím článkem, kdo nakonec vyhraje tuhletu premiéru hudebního battlu. Budeme pokračovat zase příští měsíc, tam se nám zase představí dva jiný borci, ale na to si musíme ještě chvilku počkat. Teďka si ale užijeme vítězný track od Rytmuse, Zlatokopky, tady v hudebním battlu na rádiu Spin.

0: pátek v Měsíci odpoledne.
1: Tak nám dohrál vítězný track, tak doufám, že si ho patřičně užil. My se společně ještě v rychlosti podíváme na počasí, aktuálně v Praze 28 stupňů. Co se týká přeháněk, tak něco v Budějkách, taky v Liberci, jinak je to zatím bída a nevypadá to, že by se to nějak změnilo. Zítra kolem 27 bude slunečno celý den a tyhle ty teploty se budou držet i do příštího týdne. Já se s tebou těším zase zítra, výjimečně od 1 do 6, dám si společně i hitparádu a taky Spin Extra. Tak zítra, zatím ahoj. Spin Radio.

0: že také speciality od restaurace Jemenko. 14.8. se na vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Kuhmat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami. Spin
2: Talk. Ještě zhruba 2 roky zpátky tady vysílal, následně začal studovat FAMU a ještě více věnovat hudbě. Zdá se, že se mu to vyplatilo. Jeho kapela Gufrou bouchla. Bouchla tak, že se s nominacemi i výhrami roztrhl pytel, ať už to byly hudební ceny Anděl nebo ty naše spinerský Kings of Rap. Zatímco v Andělovi získali Gufrou a Anděla za song roku na Vždycky blázen, v hudebních cenách Rádia Spin Kings of Rap získali Gufrou ocenění jednak za objev roku, jednak za přebal alba Boyband. Tak děkuji, že posloucháte Spin Talk, já jsem Roman Jakub a mým dnešním hostem je Hugo Wiesner. Hugo, jsem rád, že jsi tady po nějaký době.
1: Já tě zdravím, Romane, já jsem taky rád, že jsem tady. Mrzí mě, že kluci to dneska nezvládli, že nedokázali přijít, měli jsme přijít všichni tři, bohužel, jeden je ve škole a jeden je v práci.
2: Co studuje ten jeden a co dělá ten druhej?
1: Hele, Vojta, ten studuje scenaristiku teďko na FAMU, do toho studuje právnickou fakultu, takže to má fakt hodně. A Kuba, tak ten pracuje pro grafický, jako grafický vizualizace 3D Apple Braille, jako, že to nějak tam připravuje. Okay.
2: Tak ještě jednou moc blahopřeju k ocenění Anděl za skladbu roku na Vždycky blázen, taky k těm našim cenám, jenom aby tě to zajímalo, tak pro vás hlasovalo zhruba 17 000 lidí.
1: To je hodně.
2: Jako, to je hodně.
1: To je
2: hodně,
1: na Radio Spin, je to teda fakt hodně.
2: Ne, jako. To je hodně, to je opravdu jakoby hodně, takže ještě jednou blahopřeju. Jak se cítíš, když máš třeba toho Anděla za skladbu roku? Jaký to je pocit?
1: No, tak ono, jak se toho dělo, jakoby ten den strašně moc, a my jsme byli ještě všichni nemocný, protože to byl týden, kdy jsme měli jednu roxy, druhou roxy, pak jsme měli Děčín a pak den na to, že prostě že to bylo všechno 4 dny za sebou, tak jsme tam přišli už úplně unavený a teď prostě byl to celý den strašný stres a dávali jsme

0: jako přes něm furt přemýšlí a dopadlo to skvěle, mám z toho obrovskou radost a zároveň je to taky zvláštní pocit tím, jak je nás hodně, že to jsme čtyři, tak vlastně tak vím, že to jako to cena není pro mě, ale je to prostě jako kolektivní práci, to ocenění toho, že jsme jako hodně pracovali ten rok a dostali jsme ji. Ale samozřejmě taky jakoby je to velkou měrou, je to štěstí, že se nám to povedlo takhle všechno jako rozjet.
1: Která ta kategorie je pro tebe zajímavější? Single roku, nebo objev roku, nebo feat roku by byla pro tebe zajímavější?
0: Asi ta skladba roku je taková nejvíc powerful, že to je vlastně skoro jak album roku, ale zároveň i ten objev, tak byť teda mám obrovskou radost, že to Mary vyhrála, že to moc jí to přeju, hrozně šikovná. Tak vlastně i ten objev je takovej, že jsem vlastně cítil, že něčím jako vlastně jsme byli jako letos objev roku, takže i ta pro mě má jakoby nějakou vlastně, ale je to hrozně zvláštní kategorie, že jako vlastně podle čeho určuje objev roku, je to podle teda počtu streamů, který jakoby z 0 na 100 nabereš, nebo je to podle toho, co jako kdo je nejvíc inovativní, nebo kdo přišel a má talent, že vlastně proč v té potom užší nominaci nebyl třeba Loudzvan, který jakoby si to určitě zaslouží taky jako ten objev roku, protože...
1: Na druhou stranu vás bylo všude plno.
0: No, jasně.
1: Ve srovnání s Loudzem, tak jako vás bylo opravdu jako skutečně všude plno.
0: No, ale jakoby potom ve srovnání s Meluzínou, tak prostě Loudze bylo všude plno.
1: OK, dobře. Když byl ve Spin ráno Vojtěch, tak mluvil o vašem přebalu, mluvil o obrazu, o čtyřech částech obrazu. Která z té části obrazu si ty a proč?
0: Já jsem podle mě v levém horním rohu, když já vlastně si to nevybavu, kde přesně jsem, ale já jsem takovej jako se čtyřma cigárama.
1: Není to málo?
0: No, ty cigára jsou právě kluci a já jsem ten týpek, který stojí a vlastně nevím, proč se Dave rozhodnul mě zrovna takhle jakoby udělat, ale mě se to líbí. Přijím to.
1: Okay. Jak dlouho vlastně děláte s Gufrou hudbu?
0: Děláme hudbu, co můžu podívat. Ale podle mě to budou 4 roky.
1: 4 roky? OK. A jakým okamžikem jste začali vnímat, že to začíná prostě bouchat, že jdete jakoby strmě nahoru?
0: Asi když jsme minulý rok udělali Potrvá s Matem 213 a on vlastně nám ukázal cestu, jak je možný jako se propagovat na TikToku, jak vlastně vytvářet jako ten obsah pro sociální sítě, který je extrémně důležitý a nedá se bez něj vlastně moc nějak normálně fungovat, že jakoby velká část umělce mi přijde v dnešní době je podpořená tím, že jakoby umí dobře lidem ukazovat, co dělá za tvorbu, a když vlastně člověk neovládá tady ten tool jako nějaký tý vlastní sebepropagace, tak pak byť by udělal třeba sebe lepší album, tak si myslím, že je to bude mít hodně těžší. No a takže tam si myslím, že když jsme udělali Gufrou 213 s Matem 213, tak tam to začalo být větším.
1: Já jsem měl jako pocit, že se to začalo i měnit ve chvíli, kdy jste pustili ven loni Bulgári, pak Ein, zwei, drei, tak tam jsem měl
0: taky,
1: jako pocit,
0: samozřejmě, že samozřejmě jako by to, že jsme potkali Viktora, který vlastně se tady v tom přesně umí jakoby hodně pohybovat, tak je hodně šikovnej, a tak ten nám samozřejmě taky hodně pomohl. Hmm.
1: To, že jste bouchli, vnímáš, že to bylo rychlý, nebo že to přišlo právě v tu dobu, kdy to mělo jakoby přijít? Že jste, čekali jste podle tebe na to bouchnutí dlouho, nebo ne? Tak,
0: ne vůbec, to... jako celý je to úplně jako vykloubený, že vlastně všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat, a mě to na jednu stranu se za to strašně vděčnej, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš Roxy, ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou, a 2 roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít a prožít ho a nechat ho v sobě jako zakořenit, protože další den jdeš do Ústí zahrát Děčín, kde sice je malej klub, ale jakoby o to větší energie těch lidí tam je, což taky skvělý zážitek, ale už je to vlastně tak trochu, když tam jdeš sere, jakože ty lidi vlastně tě nabudějí zpátky, ale a potom den na to jsou anděli, který vlastně, což je taky jako vlastně pro někoho třeba životní úspěch, jako čeká na to celý život a o to větší radost to třeba potom má, ale takhle vlastně se vší pokorou, ale jako furt prostě je to tak,
1: že strašně
0: to,
1: v běhu.
0: Je to strašně v běhu a ty věci jsou spíš, že jakoby tu energii berou, než že by jí dávali. Hmm.
1: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
0: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufra, který ale není člen Gufra.

0: takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Kub Mat a Viktor je vlastně sám za sebe, nicméně jakoby ta naše tvorba je tak moc propojená teďkon a jakoby každý den si voláme, bavíme se spolu, jsme spolu mediálně vidět.
1: Máš ho i na tričku?
0: Mám ho i na tričku, přesně tak. Že vlastně je to spíš, Viktor spíš než členem Gufrau, tak je jakoby členem toho nového hnutí, nebo movementu, který máme, jako se tady chceme, snažíme vyrábět.
1: Plánujete, že i do budoucna budete pracovat společně na dalších projektech, nebo prostě pustíte Viktora k tomu, aby si udělal sám svoje vlastní projekty, svoji vlastní desku, protože podle mě pracuje teďka na vlastní desce, ne?
0: No, Viktor pracuje na podle mě více projektech teďkon.
1: I s Lifrem hodně.
0: No, a já přesně nevím, jaký on má teďkon plán, ale vlastně myslím si, že se mu to podařilo jakoby skvěle rozjet, že jakoby, že to, jak jsme takhle jeli spolu nahoru a teďkon se rozdělili, tak teďkon je to hodně takový, že jsme oba dva měli strach, jaký to bude, jestli jeden bez druhého dokáže fungovat, a Viktor ukázal, jako, že umí skvěle, že to Víno, vlastně, který udělal, tak je hit. Mm-hmm. A jede dál a vlastně nahrává, jako vlastně každý den teďkon nahráváme. Tak to je příjemný vidět. A otázku jsem zapomněl.
1: Jestli na dalších projektech budete s Viktorem?
0: Jo, ale tak vlastně určitě někdy jako zase jo, ale vlastně pro nás týkom bylo důležité taky najít nějakou svoji vlastní identitu jako té skupiny v tady tom hypeu a jakoby dokázat si, že přesně pro každýho, že dokážeme tvořit i jako samostatná jednotka a nejsme na sobě navázaný. Ale myslím si, že jak má tady ten hype pomine a my třeba jakoby stihneme na týden jakoby jet někam na chalupu, protože to prostě jako nejde vůbec. A nebudeme mít každý týden prostě 3 koncerty, tak si myslím, že pak se to usadí a my třeba spolu s budeme moc úplně v klidu něco vyrobit hezkýho. Mm-hmm.
1: Viktor vám hodně pomáhá i s těma technickýma věcma, co se týče těch TikToků, Reelsek a podobně, nebo to je i vaše práce, tebe, Kuby a Vojtěcha?
0: No, Viktor má takový zvláštní dar, jakože má cit na to, co bude fungovat, jak to Reelska udělat, jak je se stříhat. A teďko on vlastně už nám s tím primárně pomáhá náš dvorní kameraman Honza Cestr, který je vlastně taky součástí Gufrau, i když nespívá, ale...
1: Kuba taky nespívá, ne?
0: Kuba taky nespívá, a ten dělá produkci jako hudební primárně, ale ten Honza Cestr, tak ten prostě čistě jakoby jenom natáčí a vyrábí vlogy, reelska a všechno, a my vlastně spolu jakoby konzultujeme nějakou jakoby art direct, no prostě to, jak to bude vypadat. Mm-hmm. A on to potom dává dokupy, což je jakoby úplně šílená práce a dělá jich s námi od začátku, takže on vlastně týko nám s tím pomáhá primárně. Ale samozřejmě Viktorovi občas voláme a radíme se s ním o tom, jak to udělat. Hmm.
1: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
0: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no, všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami, je to, a ještě jak jsou většinou starší, tak se s nima můžeme bavit i o normálních věcech, jako třeba, já nevím, jako kam si dát prachy, aby jsem prostě měl pak na nájem, protože jim je prostě třeba 27-30, jako, a už nějakou jako formu hypu zažili, nebo jako by zažili třeba práci, nebo prostě jako, protože si věcma, které jsou pro nás jako nový, takže tím, že jsou to i kámoši, tak jsou nám jako oporou a my doufám jim, a tak navzájem se taháme a věřím tomu, že kdyby někdo prostě třeba spadnul, tak ty ostatní ho zvednou, tak to mám radost z toho.
1: Ok, pomáháte si třeba i na nějakých zastávkách, ne? Koukal jsem, že třeba Mat měl turné, nebo myslím, že i Lifer měl nějaký jo, koncerty, jo. Takže tam jste byli taky všude přítomní. Jak jste se všichni takhle poznali a dali dohromady?
0: Úplnou náhodou, jakože vlastně Matě, tak... tak toho jsme oslovili první my, když jsme my dělali Bad Boy Vibe, a to bylo ještě, že on byl jako pro nás extrémně cool a přesně jako bylo to úplně wow, takový artový týpek, takže tam my jsme byli přesně takový, že wow. A potom to samé bylo s Roháčem, když jsme ho potkali na nahrávání u Jesuse 2020, tak tam úplně přišel a já jsem se z něj úplně zbláznil, jak jsem byl nervózní. A Lifer, ten taky, vlastně to byl ten stejný příběh, jsme byli na jeho koncertě a všichni byli takový, jsme úplně vlastně k němu zhlíželi, až to byly takový jakoby otcové, prostě jakoby týhletý jako alt hudební scény a my se jakoby hrozně si přáli se všichni pracovat, týko se to stalo a byla taková náhoda, která nás prostě dala dohromady, ale on to vlastně bylo docela nevyhnutelný, protože jakmile to jako prostě jednou boukne, jak ty ostatní se vlastně chtějí přidat a chceme spolupracovat, protože děláme vlastně podobnou věc, přemýšlet těma věcma podobně. Mm. A těch lidí není za stolik, kteří by to dělali podle mě dobře.
1: S veškerou úctou k tracku Navždycky blázen, tak jeho mám pořád rád, ale neleze vám už krkem?
0: Leze, nebo jako... ale zase jako my ho neposloucháme úplně tak jako běžně. Nevím, jestli se hraje ještě pořád na rádiu.
1: Hraje.
0: No... a neposlouchám ho tak běžně. Nicméně, on vlastně jako když ho slyším, tak je to primárně na shows a mm-hmm. tam je to jakoby, tam ho slyším rád, protože vlastně máme takovej move, že jakoby, když to tak to, tak ty lidi jakoby týzujeme a děláme takovou jako prostě vlnu a jak je to ten movement, tak to je takový, že to úplně jako zvedne tu atmosféru a pošle nám to zpátky a to je strašně powerful pocit, který jako přesně jakoby vrací zpátky tu energii, jakoby, kterou do toho dáváme.
1: Myslíš si, že Navždycky blázen bude single, který budete hrát vždycky na koncertě? Nebo že přijde někdy doba, kdy prostě Navždycky blázen úplně jako zmizí z tracklistu?
0: Já jsem se strašně bál, že to, že my nebudeme schopný nikdy ho překonat v těch charts, že bude vždycky na prvním místě, ale už se to stalo, teďkon tam jak robot a je tam vlastně od jeho vydání. Teďkon zase se Navždycky blázen vrátil na 13. místo do top 50 nejposlouchanějších tracků v Česku, což je šílený.
1: Jaký to je pocit teďka tohle to říct?
0: Jako, no šílený bylo, i když tam byl jako na tom prvním místě, jako se z toho byl úplně kukt, jako se vůbec nechápali. A měli jsme hroznou radost, že byl největší americká Taylor Swift, že byl na Taylor Swift a to jsou šílené věci, jakože fakt to prostě, a je to takový, že nás to úplně přesahuje, že vlastně nám z toho i pak v jeden moment začalo hrabat, že vlastně to, ta věc je výrazně větší, než my na ní máme dosah a je to trošku creepy.
1: Takže jinými slovy, budete jí hrát pořád, nebo máš pocit, že přijde někdy doba, kdy Navždycky blázen zmizí z tracklistu?
0: Tak uvidíme, jaký bomby se vyrobí prostě přes léto, jako, tak jsem si pouštěl venku, jako polen to jsou šlehy, jako to, co přijde tady to léto, prostě nějaký Franta Prachař, nějaký mat, něco takovýho, no, Jesus, oh my bože, víte, to bude úplná bomba.
1: Závorce skromně. Kuba dělá beaty, ty a Vojta jste autory textů, zpíváte. Kdo je autorem toho popivku vlastně? Navždycky blázen. Jak Viktor. To vzniklo? Viktor.
0: A bylo to na narozeninový oslavě právě Jesuse v Bike Jesus a my jsme chtěli právě pracovat s tím Rohanem, který tam byl. A tak jsme ukecávali jeho art directora Zálešáka, který ho má na starost, takový prostě jeho manažer, jestli by nám ho půjčil, že prostě do tří určitě se vrátí domů, což nebyla, nevrátil se do tří domů. Tak jsme si ho ukradli a měli jsme takový beat od Tomáše Morgana, hrozně šikovného producenta z Česka, který ale má studio v Německu, což byl taky zážitek, kde nahrává Kendrick Lamar.
1: To jsem slyšel v nějakém rozhovoru. Jaký to bylo pro vás, být ve stejném studiu?
0: To on nejkrát, já jsem hrozně rád vzpomínám. Jako. My jsme tam přece přijeli úplně vydrejnovaný, jako, že jsme prostě nedokázali pomalu ani vidět. Ale tam potom to studio bylo tak krásný, že nám pojedal prostě přesně nás všechno zpátky. No, ale... Tak on nám ještě vyrobil jako kytaru, kterou jsme měli záznamníku, tak jsme ji pak napodobili do kompu a Viktor vlastně do toho zaspíval tady to a my jsme věděli, že to je hit, jako. Tam jsme prostě řekli, yes, we did it. A mám to dokonce i na kameře, takovou handku, točím takový prostě záběry s náma, aby jsme viděli, jak to rostlo, že jsem dělal takový časozběr a mám právě zrovna z natáčení tady toho a no, jako všichni jsou tam trochu v kreku, jako, že prostě opilí a prostě a A já říkám Viktorovi na tu kameru, zatanči něco, je to bomba, prostě, no, jako fakt to bylo skvělé.
1: A je to pak ten taneček, který pak se objeví i v tom klipu, nebo to je pak úplně jiný taneček? Protože jestli jste něčím specifický vy, tak jsou to ty vaše různý jako pohybové věci?
0: Ne.
1: Ne. Je to jiný taneček, okay. No. Dobře, kdo vám vlastně vymýšlí tady tyhle ty kreativní pohyby? Ať už je to u Jak robot, kdy Vojtěcha zabalíte do nějaký lesklý věci.
0: No, to jsem byl já, díky. A co byl já? Ne, tak různě, tak on to není zase tak jako komplikovaný teda vymyslet, abych pravdu řekl, jako, no. Že vlastně ty TikTok tance, jako... Tam si myslím, že se nejedná o nějaký úplně přínos pro kulturu, ale...
1: No to asi ne.
0: To asi ne, no...
1: Tam je to přínos prostě, protože to je virální, no.
0: Ale...
1: No počkej, ještě teda, když se u toho zastavím, máš pocit, že Navždycky blázen je single, který přináší přínos pro kulturu?
0: Přínos pro kulturu? No já si myslím, že on dělá jako docela zajímavou věc, a sice, že prostě, že on nabízí jakoby dveře tomu, aby alternativa se stala mainstreamem.
1: Ok,
0: jako.
1: Dobře.
0: A to vlastně třeba bylo... Jsme chtěli, jsme měli rozhovor po tom, co jsme měli show na ledním stadionu pro 10 000 lidí, tak tam prostě přijela CNN Prima News a my jsme chtěli říct, to asi budeš muset vystřihnout možná, ale chtěli jsme říct do vysílání, že ať o to klempíř neseškrtává jakoby ty prostě příspěvky na kulturu. A nejdřív jakoby, jak tam všichni jako skandovali, tak jsme začali prostě jakoby dát klempíře a to vám řekla, hele kluci, tohle to nejde do televize. A pak jsem zkusil ještě druhou, jakoby umírnější variantu, ve který jsme jako řekli, že my pocházíme vlastně z alternativních festivalů, který by nemohli fungovat bez právě příspěvků jakoby na kulturu a že právě z těch alternativních festivalů díky přesně skladbám jako je Navždycky blázen, tak to ukazuje, že to má smysl, že díky tomu pak můžou vzniknout jako skupiny, které dělají hudbu, která se pak vlastně líbí všem a můžou ji lidi poslouchat, že vlastně má smysl podporovat takovýhle drobný akce a má smysl prostě spát prachy do alternativní kultury, protože z ní pak může vznikat něco, co je vlastně přístupný právě úplně všem a je to tady pro všechny, i pro tu píře, kdo to chtěl poslouchat. A vlastně tím, že se takhle zeškrtá, tak to možný nebude. Ale vlastně CNN Prima News řekla, že nám to nemůže odvysílat ani takhle.
1: Okay.
0: Což jsem cítil úplně se jak 1984.
1: Když jsem koukal na záznam s Andělů, tak spousta lidí v anketách řekla, pro mě jsou letošním objevem Gufrau. Byli to lidi různých věkových skupin, byl mezi nimi třeba i Česmír Strakatý a spousta jako lidí, tak jsem se chtěl zeptat, jaký to je pro tebe jako dvacátníka prostě slyšet, že najednou prostě lidi, kteří tady formují novinařinu a kulturu a tak dále, najednou řeknou, už neposlouchám nic jiného, miluju Gufrau, hashtag.
0: No, jako u toho Česmíra konkrétně z toho mám obrovskou radost, jakože já jsem fakt největší fanoušek, jako poslouchám celou dobu, dokonce to chvíli vypadalo, že pro něj budu dělat rešerše, co měl dělat teďkon, akorát pak už se teda nikdo neozval, ne, to je v pohodě, ale to, už nějaký dvě cvičný, možná byly fakt špatný, jako, ale odezvěděl jsem nejdřív na Václava Koptu, ta docela prošla a pak jsem udělal na podcast Poprask a jako uznám, asi nebá nejlepší prostě, ale pak už prostě bylo ticho po pěšině, ale Česmír říkal, že má teď dvě děti a že to je pro ně náročný, ale teda jako z toho mám obrovskou radost, jsem jako by brutální fanoušek a Česmír Strakatý GOAT, boss, mám tě rád a to.
1: Tak no. Moc chceš tu práci?
0: Ne, tak moc mám rád Česmíra Strakatýho. Jak se víte otázky, s kým by se šel na večeři, kdyby jsi mohl jít s kýmkoliv na večeři, šel bych s Česmírem Strakatým.
1: A co byste si dali?
0: Co
1: byste
0: si dali? To nevím, on podle mě třeba jí jako kráty na nějaký suplementy, jako jak to klidně můžeme míchat v lžičkách, jako nějaký bomby.
1: Dobře. Roxy 1, Roxy 2, různý ceny, hodně koncertů. Sám si říkal, že to je hodně vyčerpávající, tak jak u toho všeho vlastně zvládáš normálně fungovat a žít?
0: No,
1: a co to pro tebe znamená normálně žít tak?
0: Je to náročný, no a já vlastně někdy jsme měli takový jako docela deep talk s Vojtěchem, pro mě důležitý, když jsme si řekli, že vlastně už jsme fakt jako úplně odtržený od nějakého reálného fungování, jakože je to vlastně fakt vyndaný, že třeba jsem měl na chatu a bylo pro mě zvláštní jakoby vidět, o čem si lidi povídají, že vlastně, že tím, jak furt řešíme tu hudbu, tak jsme v tom úplně zaseklí a že už takový jako zvrácený, protože to běžné fungování se jako fakt úplně nám vzdaluje a já tím, jak nemám čas na nic, jako třeba po těch Andělech, já jsem musel jako 3 dny jenom ležet a odpočívat a prostě nebyl schopný jsem se hejbat.
1: Jako psychická únava to byla?
0: No, taky hodně. A takže prostě, takže teďko jako musíme, já jsem se už našel terapeutku, půjdu tam 20. poprvý, tak jako na to se těším, že to by mohla pomoct, ale a musel jsem kvůli tomu přesně přestat i pít, takže teďko žiju sober lifestyle už přes měsíc a to pomáhá, chodím cvičit, ale furt je to vlastně takový, že z normálních běžných věcí jako by se mi těžko jako sbírá dopamin, no.
1: OK, tak to je docela jako fakt jako téma, tak ti držím pěstě, aby nějakým způsobem jste našli s terapeutkou cestu. Bylo těžký
0: odehrát... Ale co mi dělá třeba radost, je vždycky jako potkat Romana a prostě říčetovat na jeho rádio, to je fakt vtipný. to mě vždycky, to je, jako, já jsem se šel prakticky jenom kvůli tomu, jako.
1: Tak jsem rád, že aspoň nějakou roli v tom životě plním po těch letech, co se znám.
0: Jo, je to bomba.
1: Je to dobrý. Tak jo, to várna na levný moderátor mě taky rozesmálo dneska. Tak jenom mi řekni, bráchové v Roxy, to mě přišel krásný moment, takový jako hluboký, citlivý, něco byly na obou těch Roxy?
0: Byly na obou, no.
1: Jaký to bylo pro ně?
0: Jako, oni z toho měli jako fakt mega zážitek, ale měli zároveň za úkol tu show zahájit tím, že budou hrát Oru na radost, na housla saxofon. A to byl takový jako prostě intrik na ně, aby začali víc cvičit, jako na ty nástroje, což se ale stalo, že oni normálně cvičili, tak si vydřeli jako prostě něco do ruky z těch strun, jakože fakt se strašně těšili, říkali, že budou do Roxiny. A pak už byli úplně nesnesitelný, jakoby předtím, že furt jako o tom mleli.
1: A kolik jim je? 6, 7?
0: 8 jim, 8, 9, 8, 9.
1: 8, 9, OK.
0: A jsou dvojčata, takže jenom, že by 8, 9, jako jiný.
1: Já nevím, cestou. Že jsou to dvojčata, pro boha, mám
0: ne,
1: vědět.
0: Ne, já vím, na co mluvám. A ne, jenom říkám, že prostě jim je jeden věk, ale jako nevím, jestli jim je 8 nebo 9.
1: Jo, takhle.
0: A měl jsem z toho mega radost a pak tam byl ještě další hezký moment, že jejich kámoši se jim smáli, že oni chodí do bageterie, a jako boys ne, prostě mý bratři nechodějí. Takže my jsme tam měli v backstage bagetérku a oni normálně nakradli do těch futrálů jakoby ty bagety a nakradli jich takový ranci, že pak tam žádná nezbyla a pak ráno odevřeli rodiče ten futrál a ten se vyvalili ty prostě rozteklý jako slaninový prostě bagety úplně kentusáctví, ale prostě natáhli to do školy a ukázali, že taky mají bagetery. A měli z toho extrémní radost a i moje segra tam byla, to z toho taky jsem měla radost. Tak doufám, že takhle aspoň jako brácha můžu vracet prostě jim to zpátky, že se na to třeba vzpomenou. Podle mě to je zážitek, na který jako nezapomenou už. Ne?
1: To určitě. A jaký to bylo pro tebe jako pro bráchu?
0: Je jako bejt tam s nima?
1: Jo, jo.
0: Jako, tak pro mě přesně jak ten den byl úplně náročný a furt někdo něco řešil, tak já jsem neměl vůbec často prožívat, jako, že jsem spíš, já jsem se s nima ani tolik jako by nebavil, že jsem jim chtěl udělat tu radost, ale neměl jsem kapacitu a to se s nima třeba tam pak nějak víc povídat. A ještě jak tam bylo strašně moc různých lidí, kteří po mě co chtěli, tak já jsem vlastně před tou show si fakt jenom nadal sluchátka a myslím, že se rozbrečím, jako byl jsem někde úplně zavřený. A pak jsem byl na stage, že to bylo dobrý a pak jsem s nima rád skákal, ale pak už ani jako zpětně jsem nebyl jako by schopný za nima jít nějak se poplácat, něco takového.
1: Tak třeba někdy příště. Řekni mi, rozhodilo tě někdy něco při vystoupení, při tvém koncertě, nebo dokáže tě něco rozhodit při tvém vystoupení?
0: Dokáže, no. Třeba teďko jsem byl v tom Ústí, měl jsem na sebe tričko, no, na kterém bylo jakoby marihuanovej lístek Adidasu, ale jsem vzal Adihaš a mě bylo tak trapně, že mám to tričko na sobě, že jsem prostě nedokázal vůbec s ním fungovat.
1: Většinou ty trička stejně odrazuješ, ne? Když většinou nahej skoro na stage.
0: No, to jsem přestal dělat, protože to přestalo mít jakýkoliv efekt, protože jakoby jsem byl v těch malých klubech, tak to pak to bylo jakože a to a víc se skákalo, ale takhle, jak ty lidi fakt jakoby znají každý slovo, tak pak už je to jen takový, že prostě to jenom, že flexíš na stage, jakože máš dobrý tělo, no, tak to je už jen trochu trapný.
1: No. Ty teďka žiješ takový jako, skoro bych řekl, hudební sen, tak mi řekni, co je na tom nejvíc třeba otravný, nebo co je na tom nejvíc nejtěžší, když to nejtěžší asi tady pravděpodobně jakoby zaznělo, tak co je nejvíc otravný na tomhletom procesu teď v tuhletu chvíli?
0: Já si myslím, že i s klukama jakoby se pro mě shodneme na tom, že vlastně všechno je to super. Jediný co, že vlastně z toho vlastně fakt takový peníze, by třeba si člověk myslel, že jsou zasloužený a za tu práci, kterou odvádí, tak ty se nedějou, jako já mám teďko na určitě 120 korun prostě, ne, 14 korun, takže prostě, až tady skončí, jak mi Roman prokoupí nějaký jídlo.
1: A... Roman ti koupil láhev, ty vole, protože... Jenom...
0: Ale Hugo nepije, takže jakoby...
1: Dobře, tak já si ji nechám.
0: No, ale koupíme nějaký rohlíky a takovýhle věci, jo, většinou prostě se šunkou a ještě nějakým to.
1: Já bych jenom chtěl říct, že když jsem Huga zval na rozhovor, tak že mu předáme hudební ceny Kings of Rap, tak Hugo napsal, doufám, že k tomu je taky nějaká hmotná cena. doma, jinak prostě nepřijdu v žádném případě.
0: No, a, takže jsem... a to, a myslel jsem tím, že to bude vinylová deska, dokonce si o tím konkrétně napsal, že si vinylovou desku, dostal jsem láhaň šampaňskýho a to bude klasický, to tady prostě na spodně pořád, takže třeba lidi řeknou, chci výplatu a Roman jim dá prostě třeba slevovej kupon na bowling. Jako.
1: To není pravda.
0: A to, no, to je pravda.
1: Normálně tě chodila mzda. Tak, dobře, pojďme
0: normálně chodila minimální mzda prostě. Azerbajdžanská minimální mzda.
1: Minimální výkon musí přijít minimální mzda.
0: Jasně.
1: Řekni mi, co s tebou udělala ta rychlá známost? Jaký byl Hugo předtím a jaký je Hugo teďka?
0: To já nedokážu moc posoudit, ale třeba mám, jako myslím si, že hodně se snažím vyvarovat tomu a máme to společně s klukama, my jsme prostě za nás stali arrogantní kreténi, ale fakt ten proces jako podle mě je fakt úplně takovej jako plíživej a hodně se mění a třeba jakoby pozoruju to na tom, že se mi blbě přijímají rady a že vlastně mi strašně moc lidí mi chce radit pořád s něčím a říkat mi, jak by to udělali oni, ale vlastně já byť by jsem jakoby rád poslouchal tady ty rady, tak pro mě vlastně strašně moc lidí mi přijde jakoby irrelevantních v tom, jakoby co mi říkají a je vlastně jenom hrozně málo lidí, od kterých jakoby si něco beru, i když vím, že to je třeba jakoby objektivně špatně, ale tak tam vlastně vnímám třeba nějakou jakoby svoji proměnu, no. A taky to, že třeba jsem zvyklý, že když někde jdu, tak čekám, jakoby, jestli se tam někdo vyfotí, že vlastně jdu tramvají a vlastně vidím, že mě někdo poznává.
1: Mm-hmm. Jaký to je?
0: No, je to jako na jednu stranu příjemný, ale vlastně to tak jako tiká tu pozornost a vlastně pak jako podle mě je pravda taková věc, že když se na vás někdo dívá, tak vám jako bere energie. Já jsem si fakt myslím, že to je real, jakože takový trošku ezo shit, ale prostě, že třeba vím, že když máme show, tak podle mě člověk je pak prostě unavený, jenom kvůli tomu, že vstřebává 4000 prostě pohledů jakoby od lidí a nevím, prý to mají třeba učitele, že když jakoby jsou před tří, jak se mají sepnout vlasy, aby prostě aby to nestýloval, takže tak právě tak, když člověk jede tramvají a třeba se ani nikdo nedívá, ale už jenom ta zkušenost jakoby toho, že prostě xkrát se někdo prostě vyfotí, zamává a ty pak prostě jakoby napůl jako musíš dělat, že to nevidíš a jsou takový awkward situace, kterým jsi vystavovaný, tak vlastně tak je to určitě příjemný, mám hrozně rád, když se někdo přijde pro fotku a rád jí dávám, ale vlastně na druhou stranu je to takový, že no.
1: Kdyby teďka seděl u rádia někdo, kdo tak jako si říká, sakra, to je tak jako skvělý, to bych chtěl zažít taky, před čím bys ho varoval?
0: Před čím bych ho varoval? Asi primárně prostě před... Podle mě člověk si fakt musí vydefinovat nějakou hranici toho, co je ochotný pro ten úspěch udělat, jakoby a kam až jít, jako, že vlastně najít tu hranu toho, co je ještě v pohodě a že vlastně třeba nám se to děje, když přichází nabídky jako různých spoluprací, tak to je podle mě jakoby úplně největší vlastně největší deal, protože tam prostě, že musí člověk fakt podle mě přemýšlet na tu svoji imidží, kterou má a kterou si chce držet a vlastně výměnou za ty prachy, které vlastně z toho teoreticky můžou přijít, jakože ono to zní úplně banálně, ale pak vlastně, když už to člověk dělá třeba 6. měsíc a furt z toho, jakoby z těch streamů třeba takový prachy nejsou, protože nás je víc, tak se to hodně dělí. A pak, když jakoby najednou někdo přijde a řekne, že každý mu dá prostě 100 000 na ruku a když se stane jakoby prostě, nevím, 2 posty, 2 storíčka, to, tak pak je to prostě vlastně hodně velký lákadlo a protože to musí hodně zvažovat a hodně přemýšlet nad tím, jak to udělat, tak aby se to nezbláznil. No.
1: Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích, každý, kdo tě sleduje, tak zná tvoje denní vlogy, které někdy jsou až jako nekonečný. Nezneužil někdy...
0: Já se nikdo nemusí na ně dívat, jako jsem přijdu nekonečný, v pohodě.
1: Já jsem to chtěl, jenom ta otázka měla znít spíš tak, jestli to pak někdy někdo neotočil proti tobě, protože ty vlastně ty lidi pouštíš strašně moc do svého soukromí, poměrně vlastně už ani jako víc nemůžeš, podle mě, než tak, jak to děláš.
0: Jo, tak jako nepříjemný byl, když jsem si udělal srandu o tom, že mám pohlavní nemoc.
1: Myslíš, a to bylo na tom hokejovém stadioně, ne?
0: Na tom hokejovém stadioně, kdy se mě ptala...
1: Ta redaktorka?
0: No a ona, já nevím, jak k tomu přišlo, ale se na mě může sahat, nebo něco takového řekla, nebo já už to fakt nepamatuju. A já jsem jí řekl, že mám po těle různý strupy, ale zároveň, ale protože mám prostě pohlavní nemoc a to, a potom jsem to řekl ještě někde, protože se udělala taková jako taková prostě vyrážka, ale jakoby, ale
1: tak jako opravdu nebo ne?
0: Jo, opravdu jsem udělal, ale jako malinko a prostě jenom mi to svědělo. A to, ale pak jsem prostě řekl, že mám pohlavní nemoc.
1: Ty jsi tam chtěl ukazovat v té reportáži,
0: no, to jsem nic neměl, jako, to se tam, neměl jsem žádnou pohlavní nemoc ten moment, jenom prostě to byl takový, jak jsem řekl, na dvou místech, tak pak to bylo nepříjemný, že jsi mě i lidi na těch zastávkách ptali, že můžu, jestli se můžou vyfotit a jestli na mě můžou sáhnout, aby něco nechytili, jako, tak to bylo fakt nepříjemný.
1: A už jsi teda, už jsi dobrý.
0: No, já jsem byl dobrý celou dobu, jako, ale prostě, ale snad už se na to zapomnělo. No.
1: No asi ne, když se teďka zase vytáhlo. Hele, chci se zeptat, jsi single nebo někoho máš?
0: Hele, nevím, jako nechci se na to někomu moc odpovídat.
1: Ok, mě to nezajímá jako s pohledem bulváru, mě to spíš zajímá vlastně tak, jak moc těžký je v tuhletu chvíli seznamování, protože jak je těžký jako rozlišit ten fanatický zájem od normální fanenky?
0: To není těžký rozlišit, jako... jako vlastně jsou tam určitý znaky, jako podle kterých to člověk může poznat, jako.
1: Okay. A jestli se dá ještě vůbec normálně seznámit, tak?
0: Dá, již určitě, ale hlavně potom je spousta lidí přesně jakoby z mýho okruhu, který třeba nefakujou jakoby s tím, co děláme, že třeba respektujou přesně typicky na FAMU, jako že oni respektujou to, co děláme, respektujou jako úspěchy, které jsme dosáhli, ale vlastně nejsou třeba fanoušci, tak to jakoby tam vlastně vůbec není problém se s těmi lidma seznamovat a normálně se jakoby bavit. A vlastně ta naše jakoby fanbase tak je primárně složená jakoby z lidí ve věku mezi 16 a 20 lety. A jako s lidmi, které já se často potkávám, tak jsou jako mnohdy starší a z různých intelektuálních sfér a vlastně a ty třeba jako často i opovrhujou jakoby tou naší hudbou, přijde jim jakoby cheesy, tak vlastně spousta lidí je takových, že na to nemají názor a potom se normálně to dá se znamenat. Ale vlastně spíš, co je náročný než tady to je, že i když člověk vlastně jakoby má nějaký jakoby snahu o vztah nebo o něco, tak já vlastně nemám vůbec čas sám na sebe, na to, aby prostě jsem měl ještě na někoho dalšího a dával mu jakoby péči nebo jako prostě to, co by ode mě třeba potřeboval, no, co by se mu i chtěl dát, že vlastně tím, jak každý den se něco děje, tak já vlastně nedokážu tam 100% bejt. A potom taky musí být náročný vlastně jakoby trávit čas s někým, kdo vlastně takhle teďko mediálně exponovaný a má takovýhle úspěchy, že vlastně potom to taky přesně vybízí tak nějakým porovnávání a je to prostě hrozně nepříjemný. Jako.
1: Rozbylo to třeba někomu v kapele vztah?
0: Jo, jako vlastně... Myslím,
1: nechci
0: že to,
1: jméno, nic, jenom jestli...
0: Myslím, že to jako rozesírá úplně všechny vztahy, jako.
1: Okay. S čím ještě dalším v tom normálním životě takhle člověk jakoby nepočítá, když najednou takhle bouchne?
0: Jako, ale ono zase to fakt to není jako až tak to znatelný. Ono se to spíš propisuje fakt jenom na tom množství práce, který s tím přichází.
1: Jo.
0: Že je to jako normálně jako nepociťuju přesně, že to, že se někdo vyfotí, tak jako by to není, když prostě Vláďa video zde prostě do obchoďáku a nemůže se pohnout. Jako to se děje třeba na shows, ale
1: normálně na ulici.
0: Ale normálně na ulici, tak prostě třeba, tak jsou to jakoby dvě fotky za den, jako, takže...
1: To je docela ještě v pohodě.
0: Takže to je přesně.
1: Koho napadlo, že David Prachař bude tím, kdo vám tam bude dělat verbální předěly na desce Boy Band?
0: Napadlo to mě, respektive Viktor, on chtěl udělat přesně to rozdělení té desky a nějakou koncepci tomu, aby to prostě vlastně dávalo víc věci dohromady, že má rád vlastně ty koncepty okolo těch věcí, tak tady toho napadlo a pak jsem přemýšlel, kdo měl hezký hlas a tím, že jsme kamarádi dobrý s Frantou a Davea taky znám, tak prostě jsme ho poprosili a on byl tak hodný, že prostě se na nás udělal hoďku čas a nahráli jsme to spolu všechno.
1: Ty texty mu někdo psal nebo to šlo přímo z něj?
0: Ne, to jsme si napsali my a pak jsme nechali to trochu opravit, že vlastně. Jo. Že jsme chtěli, aby to tak trošku jako sestřelil a zároveň, aby to bylo nějak jako v míře.
1: Boyband je úspěšná deska, tak jaký projekty máte v plánu letos?
0: Boyband je super úspěšná deska a vlastně přesně jako by máme strach, že tu se nám třeba nepodaří nikdy překonat, protože vlastně by se mělo stát, že po Ládě každý track bude mít okolo milionu, což je jako fakt šílený.
1: Na druhou stranu mám takový pocit, že možná ty jsi mi říkal jednou u vína, když jsme seděli spolu v Pilotech, takže bys chtěl udělat nějaký teďka alternativnější projekt, tak třeba nemusí být ta meta, že překonáte Boyband hned, ne?
0: Jo, tak to vlastně, to určitě nemusí být, a ten alternativnější projekt jako ten teďko, no co třeba bude dít, budeme vydávat single, nebo možná to do toho dobu už je to vydaný, bude vycházet v pátek, track s Mary April, mm-hmm. právě jako, která vyhrála jako objev roku, a tam je track, který se jmenuje 9 ráno, že pak můžu pustit a zrovna můžu nasadit do vysílání, chápeš. A
1: tak když mi to pošleš, rád to nasadím do vysílání.
0: No, to pak pustíme. A to je prostě zase naopak úplně taková níž věc, kterou jsme jako kompilovali z různých jakoby soundů, který jsme hledali, a je to zase úplně pomalá taková alternativa, vlastně vkusná. Mm-hmm. Takový estetická hudba, která jako mně se taky hodně líbí. Mm-hmm. Ale já třeba teď hodně přemýšlím nad tím a vlastně každý nad tím trochu přemýšlí. Víme, že potřebujeme mít něco, v čem bude mít 100% autorství. Uh-huh. Protože tím, jak je to furt kolektivní práce, furt dochází k nějakým kompromisu, tak člověk jako vlastně teď tak jako nějak částečně odosobněný od té tvorby jako takový. Takže vlastně já teď třeba mám v plánu, už jsem si udělal setup doma, udělat třeba nějakou svoji vlastní desku vydanou pod alter egem, která bude jako vyrobená na čelo, protože budu hrát na violončelo, tak prostě chci udělat jakoby beaty z toho plus ze synťáku a do toho udělat nějaké jako prostě intimní povídání, takže to je třeba věc, na který jako pracuju taky.
1: Hele, nemáte třeba v plánu, protože tenkrát, když jste komunikovali právě nějaký koncert, tak mám pocit, že Vojtěch hrál na piano, ty hrál na violončelo, nemáte v plánu třeba i tuhle tu desku zahrát akusticky s nástrojema někdy?
0: No, tak jako takový plán je, to ještě jakoby vlastně ještě taky pracujeme s Matem 213 a on je jako vlastně velký zastánce toho, že se budou vracet kapely jako takový, jenomže mně přijde, že vlastně jak jsou kapely teď v Česku akustický, takže oni podle mě vlastně mi přijde, a jako nechci znít jak moudrák, jo, ale podle mě nepochopili to, že se vlastně změnil už to, co lidi vyžadují od kapel, že vlastně to, jak oni vypadají, vlastně není fresh a že ten vizuál je podle mě strašně důležitý a že my, když budeme jakoby vyrábět prostě všechny tracky na kompu, ale potom budeme aranžovat jakoby prostě do hudebních nástrojů, ale budeme u toho mít maximální swag, tak si myslím, že to je něco, co plánujeme a snad se to povede a jako to by bylo prostě úplně jakoby vlastně top tier. Jako. Hmm.
1: Když se teďka udělali hudební ceny Anděl, tak máma na vás koukala moje v televizi a říkala, těm klukům to prostě slušelo, mi psala zprávu. Jak moc řešíte outfit, který máte na sobě? Protože když jste na stage, vypadáte vymazleně, když prostě pak jste mimo stage, tak vypadáte jako normální smrtelníci na ulici.
0: No tak tady jsme měli štěstí, že nás Tom Sean propojil s Honzou Černým, který nám půjčil outfity, a protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, jak se máme oblíct na Anděli, že vlastně tady ta jako celá zkušenost nám byla trochu cizí. Uh-huh. Takže Honza Černý nás vydesignoval a vypadá to super, no a tady to vlastně, ono to vždycky vypadá dobře, když se lidi jakoby sladí aspoň nějak částečně, že mají jakoby podobný kus oblečení, ale že bychom to nějak jakoby extrémně nad tím přemýšleli, tak to zase ne. Hmm.
1: Vy jako Gufrau jste členy labelu Championship, proč muzikant podle tebe potřebuje label? V čem je label zajímavý, důležitý?
0: My jsme do toho Championshipu primárně vstupovali s tím, aby nám to ulehčilo práci, protože vlastně kdyby teďkon my jsme měli řešit všechny ty bookingy a vlastně všechny ty věci, které na nás se valej, tak by prostě jeden z nás už se nemohl věnovat prostě tomu, čemu se věnuje. Jakože Vojtěch k tomu má dvě školy, jak to mám školu, práci, natáčení různých filmů a Maťko má normálně svoji práci. Mhm. A jako druhá varianta je, že by byl honorovaný za to, že prostě bude odbavovat tady tu administrativní část, který je strašně moc, že vlastně, aby člověk domluvil prostě 40 koncertů na léto, tak to nemůžeš dělat prostě mezi přestávkami o přednáškách, jako, že to už by se prostě úplně zabil, takže a řešení veškerýho merče a tak to je prostě strašně moc jakoby různý administrativy, kterou my nejsme schopni odbavovat. Plus ale zároveň ten label by měl asi zajišťovat nějaký mediální pokrytí, měl by komunikovat s playlistama na Spotify, měl by toho dělat vlastně fakt hodně, nabízet různý možnosti
1: a děje se
0: spolupráce. Já si myslím, že ta spolupráce s Championshipem je prostě obou strany týkon jakoby fajn.
1: Mm-hmm, OK. Může být někdy label přítěž?
0: Myslím si, že takové jako možnosti se dějí. Myslím si, že jsou třeba nějaký labely v Česku, který se snaží na těch interpretech profitovat a vlastně ty procenta, který jakoby jim ten interpret odevzdává, tak neodpovídají tomu množství odvedený práce.
1: Mm-hmm, OK. Minule, když tady byl Vojta ve Spin Ránu, tak říkal, že jedním z vála vašich neduhů je to, že nemáte finanční gramotnost. Tak posunulo se to někam?
0: Jo, tak to zjistíme, jakoby, až nám začnou chodit ty peníze, jako, jak to je s tou finanční gramotností. Já jsem říct, když má člověk prostě na účtě litr, tak jakoby finanční gramotnost plus minus jakoby jde stranou prostě.
1: Ok, dobře. Tak blížíme se do finále. Řekni mi, Hugo, na kterou otázku bys chtěl odpovědět a nikdo se tě na ní nezeptal?
0: Nikdo se mě nikdy nezeptal. No, a pořád jsem to jednou ptal teda tu otázku. A pak jestli se mě za chvíli zeptáš, jaký moje, kde jsem byl jídlo, kámo, kámo, odejdu. Na co se mě někdo nezeptal, jako... Jestli by jsem nechtěl třeba dostat free letenky na Island. Uh-huh. A já bych řekl ano, ano, děkuji moc krát, víte, já bych tam teďko, nebo bych tam měsíc a nic by jsem nedělal, víte, a potom oni mi řekli, skvěle Hugo, a nechtěl bych se k tomu ještě zadarmo veškeré jako jídlo, vybavení a že byste tam měli studio zadarmo a já bych řekl, ano, ano, děkuji moc krát, víte, mám z toho velkou radost.
1: Tak takhle s pokorou končí naše dnešní povídání. Hugo, moc děkuji za návštěvu. Jsem rád, že jsi přišel, jsem rád, že jsi tady byl, jsem rád, že jsme se po takové době viděli a ještě jednou moc blahopřeju k tomu, co se teďka okolo tebe a okolo Gufrou děje.
0: Díky moc, taky vám nic hezky. Ahoj.
1: Hugo Wiesner byl hostem dnešního Spin Talku. Děkuji, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Má mě hlasem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar,

0: speciálně pro tvoje uši. Už tuhle sobotu a neděli na Rádiu Spen.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spene.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spen.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to!
3: Já to předražíme!
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co?
3: Ale
4: dražba Luna Park.

od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár

skupin, od Majku tě zdraví Jirka, máme tady čtvrtek, první čtvrtek v měsíci, no a to znamená jediný deska měsíce. Dneska se vrátíme do roku 2007, kde vyšlo jedno z nejzásadnějších rapových alb té doby, je to album Bosk na rozlučku od Kontrafaktu, deska, která je dodnes považovaná za průkopnickou na naší československé scéně. My už jsme slyšeli úvodní věc, jsme úplně na piču, ještě že máme dneska po 10. hodině, protože co se těch názvů týče, tak dneska to bude takhle trochu ostřejší. Tenhle track tak nás tak jako uved do celkový atmosféry, odlehčenost a nadsázka. No a pokračovat budeme trackem Ujeb tomu, což je taková motivační věc. Nejlepší odpovědi na kritiku je vždycky tvrdá práce a to se doslechneme i v tomhle tracku. Tak jdeme na to, ladíš desku měsíce na rádiu Spin, Kontrafakt a Bosk na rozlučku.

chuju, moje hovno je v krudě. Yeah. Mám piči, že jsem namyslený, myslí, že jsem inteligent, ale tak to není. Mám piči, že jsem zprostý tupec, jebaný. 921 01 pěšť, honey. Aha. Mám

0: Spin, deska měsíce. Dneska si tu pouštíme Bosk na rozlučku od Kontrafaktů, uskupení, které vzniklo v roce 2001 a přepsalo celou naší rapovou historii. Teď nás čeká track Celý den se zajebávám, odlehčenej track se značnou dávkou humoru. No a s humorem Rytmus i Ego pracují celou svoji kariéru. No a potom přejdeme na track Kto je horší, track postavený na soutěživosti a taky Egu. Ego to v rapovém prostředí vždycky hrálo a vždycky hrát bude velkou, velkou roli. Nebudu to dál zdržovat, jdeme hned na to. Ladíš Radio Spin.
1: Panáš, to je život. Je pan, pojď, daj slovo, ona mě.

a proto si tady dáváme taky desku měsíce na rádiu Spin. Tentokrát je to deska od Kontrafaktu Bosk na rozlučku z roku 2007. Teď před sebou máme track Polnočná piča koláda, jedna z nejkontroverznějších skladeb na albu. Díky svému názvu a taky textu vyvolala řadu reakcí, ale zároveň taky ukázala, že Kontrafakt se nebojí provokovat a posouvat hranice tehdejší rapové scény. No a hned potom si dáme track Jaké by to bolo. Tohle patří mezi takový emotivnější tracky na tomhle albu. Jak Rytmus, tak i Gotu tak trochu bilancujou a hodnotějí některé svoje rozhodnutí, což je něco, co děláme někdy úplně všichni. Tak si to jdeme užít.

0: týden, taky desku měsíce. Dneska jedeme album Bosk na rozlučku. Revoluční deska na CZSK scéně. Teď nás čeká asi nejupřímnější track na desce a je to track Na čoma počúváš. Řeší se tady vztah s publikem a řeší se tady taky kritika samotného Kontrafaktu. No a hned potom si dáme track Strýček Jonatán. Tady nám kluci ukazují, jaký v té době měli vypravěčský schopnosti. Byl to dost ojedinělej track a vlastně stále je i ve vztahu k dnešní době. Takže volume nahoru, ladíš desku měsíce na rádiu Spin.
1: Pravda je, že jdem hore a oni do piče.

Spin, Jirka, my už jsme se dostali do druhé poloviny dnešní desky měsíce, Kontrafakt a Bosk na rozlučku. Máme tu teď track Nechcel by si, tady Rytmus i Ego dávají najevo, že za pozlátkem slávy se skrývá často mnohem víc, než si většina lidí myslí a uvědomuje. No a následovat bude track Nezmením se, tady jde vlastně o vyjádření loyalty k sobě samým i ke svým fanouškům, taková ta rapová klasika, úspěch ani prachy mě nezmění, téma, který stále přetrvává. Posloucháš Rádio Spin a společně s tím i desku.

Ladíš Radio Spin, společně s tím taky desku měsíce, a to Kontrafakt a Bosk na rozlučku. Dáme si teď další pecku, bude to track Počkej tam na nás hore, dojemný track, který je věnovaný všem, co už nejsou mezi náma, taky můj osobně nejoblíbenější track z téhle desky. No a hned potom si dáme track Život je boj, což je taková silně motivační skladba o překonávání překážek, taky vytrvalosti a víře, takže vlastně i díky tomuhle poselství bych řekl, že patří mezi oblíbený tracky fanoušků, a to dodnes. Takže jdeme rovnou na to, Jirka a deska měsíce na rádiu.

Radio Spin, deska měsíce, dostáváme se na úplný závěr, máme tady poslední track a je to pecka Bosk na rozlučku, což je vlastně titulní skladba alba, uzavírá projekt ve vážnějším duchu, nese takovou bilanční atmosféru a nese i takový rozloučení s jednou etapou kariéry Kontrafaktu. Takže díky, že jsi poslouchal, já se budu těšit zase příští první čtvrtek v měsíci, kde si zase dáme desku měsíce. Doufám, že jsi to užil, teď si ještě užij poslední track, no a já se loučím. Jirka, Radio Spin. Peace.

0: pstrocici a pstrosačaty, pstrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.